0: uzavřít nové smlouvy, které limitují šíření jaderných zbraní. A přidejte k tomu koncepci, kterou teď prezentuje prezident Macron v spolupráci s polským vedením, když se vykašlali na Evropu a prohlásili, že budou teď v květnu uskutečňovat cvičení jaderných útoků Francie a Polska na území Ruské federace s použitím předpokládaných potenciálních jaderných zbraní francouzské armády. Opravdu si myslíte, že to není jistým způsobem náběh na příští konfrontaci? No a já osobně řeknu jednu zvláštní prognózu. Když vezmete tu výbušnou situaci na celé planetě, tak velice lehce se může stát, že konflikt Iránu, kdy se rozhodne prezident Trump řešit vítězné tažení, povede k tomu, že se všechny regionální konflikty rozhoří plnou sírou. Například Jihočínské moře, spor o Spratlyho ostrovy, nebo to bude otázka Tajvanu, nebo to bude otázka vůbec vývoje Filipín a Austrálie a Nového Zélandu v tichooceánském prostoru. A co takhle samotná šílená Evropa, která se za každou cenu žene do války s Ruskou federací, dokonce jak prohlásili vedoucí představitelé evropských válečných kruhů, i když nás Amerika nepodpoří, půjdeme do války. No, ale to pak znamená, že jste v roce 1938 a sjednocená Evropa táhne na východ. No, nevím, mám obavy, možná profesor Jeffrey Sachs trošičku dal bližší termín válečného konfliktu, ale když se podíváte na hromadění zbraní, nárůst sociálních nepokojů, obrovské konflikty v důsledku imigrace, gigantické zadlužení klíčových zemí, neschopnost obnovit ekonomický růst a tedy utlumit sociální důsledky, demografickou krizi, obrovské stárnutí populace, ale taky klíčovou věc, a to je série přírodních změn, zemětřesení, obrovského rizika sucha a tak dále, no tak máte přímo dokonalý mix kritických faktorů spouštějících k příští krize. No a teď si vemte jenom tu poslední studii, kterou publikovali mezinárodní instituce o riziku sucha na planetě. A osobitně v Evropě. O tom, že sucho ve Španělsku nebo v Portugalsku již dlouhá léta ničí místní zemědělství, vede k přesunu obyvatelstva, k opruštění mnohých oblastí, to je známo v odborných kruzích dlouho. Jenomže teď máme systém sucha velmi výrazný pro celý euroazijský kontinent. A v tomto případě to sucho je způsobeno především nadměrným čerpáním hlubinných zdrojů pitné vody. No a teď si k tomu představte, že skutečně se opět rozhoří ten konflikt s Iránem a Irán zničí odsolovací zařízení od Izraele až po Spojené arabské emiráty. Nedostatek vody, totální migrační vlna, únik obyvatelstva, které nebude moci přežít v těchto oblastech a spouští to totální migrační vlnu, která se jako tsunami přelije celým světem. No a kromě jiného musíte vědět ještě jednu skrytou věc. Vemte jihovýchodní Asii, Myanmarsko, Thajsko a tak dále. Je tam obrovské promísení mezi místními mafiemi, vojenskými strukturami a vládními elitami. V tomhletom případě skutečně můžeme prohlásit, že ty asijské mafie jsou přímo prorostlé jednotlivými zeměmi a státy. A když se zeptáte obyvatel Evropy, co víte například o bombajské mafii, nebo zlatém trojuhelníku, nebo dalších propojených oblastech produkce drog, tak vám řeknu většinou, že ale to není možné. No a samozřejmě máte další problém, fentanyl ve Spojených státech a v Mexiku. No a máte další a další faktory, jako je organizovaný zločin a podobně, které získávají obrovské biliony dolarů, neplatí žádné daně ani sociální odvody, ale mají obrovskou moc a vliv. No a tu se dostáváte do situace, ve které skutečně bych souhlasil s profesorem Sachsem, že ta míra gradientního principu již dospěla k nadkritické hladině. A není otázka, jestli k tomu konfliktu dojde, ale spíše je otázka pouze kde a kdy. Jestli k němu dojde, tak to možno říct z 90% pravděpodobností situací, že ano. No a když vezmete tu, řekněme, šílenou rusofobii, která se týká vedení Evropské unie, no tak skutečně můžu souhlasit, tak jak prohlásil generál Bauer nebo někteří, nejpozději v roce 2030 zahájíme válečné tažení proti Ruské federaci. A to nemluví nějaký poručík někde v kasárnách, ale mluví to jeden z nejvýznamnějších představitelů NATO. Ostatně potvrzuje podobné výroky taky kancléř Merz, prezident Macron, premiér Stirner a další. Vzniká jediná otázka, skutečně většina lidí bude jako mulice čekat, až je zavlečou do válečného konfrontace s Ruskou federací a budou po milionech umírat? Nebo jste zapomněli o tom scénáři, který před 3/4 rokem unikl na veřejnost a který vypracovali američtí plánovači vojenští, který představují jaderný konflikt mezi zeměmi evropského kontinentu a Ruskou federací ve 4 fázích. Fáze 1. Zničení velitelských struktur a komunikačních systémů. Fáze 2. Zničení nástupiště vojenských útvarů, divizí, obrněné techniky a tak dále. Fáze 3. Zničení všech podniků vojensko-průmyslového komplexu na území celé Evropy. Fáze 4. Zničení klíčových center lidské síly, aby byl vymazán lidský faktor jako faktor ovlivňující vývoj války. Závěr amerických plánovačů. Z Evropské unie 448 milionů obyvatel zostane kolem 60 až 80 milionů obyvatel. Já cituji oficiálně publikované materiály a dokumenty k scénářů vývoje. A teď si k tomu dajte velice rychlé cvičení francouzských a polských leteckých sil o nacvičování útoku jadernými zbraněmi z letadly Rafale a F-16 a F-18 na Ruskou federaci. Dále usnesení finského parlamentu o umístění amerických jaderných pum na finském území, odkud je dolet do Petrohradu 300 km a pro průměrné letadlo to trvá 10-12 minut. No a pak máte další věc, velice rychlé snahy a pokusy o modernizaci jaderných sil i Spojených států. Jenom naštěstí univerzum zasáhlo a výměna raket Minuteman za rakety Sentinel, která již měla dávno proběhnout, tak se odhaduje, že proběhne za 3 až 7 let. A to ještě v situaci, ve které nedošlo k absolutnímu vyprázdnění válečných skladů v Spojených státech v důsledku konfliktu s Iránem. No a když vezmete, že kdysi se spouštěla jedna jaderná ponorka jednou za 2 roky a teď výstavba jaderné ponorky trvá 7 až 9 let, jedné ponorky. A to ještě nemluvíme o výstavbě takzvané zlaté flotily prezidenta Trumpa, tedy bitevných lodí o váze 40 000 tun, vyzbrojených railguny, které nebyly doteď reálně odzkoušeny. A vezmete výsledky námořního projektu Zumwalt, no tak pak si říkáte, skutečně to šílenství válečné je obrovské. A aby se neukázala skutečnosti potěmkinovská vesnice těchto projektů, no tak musíme jít do války. Kromě jiného. Zadlužení anglosaského modelu je gigantické. Bez získání externích zdrojů, pirátstvím i jiným způsobem není možné přežít. V tomto ohledu musíte počítat s tím, že gigantické dluhy Evropské unie na zbrojní programy bude chtít vedení Evropské unie řešit způsobem, jakým to chtěl řešit Adolf Hitler. To znamená válkou s Ruskou federací, rozbití Ruska, rozdělení na malé koloniální státy a využití všech surovinných zdrojů Ruské federace. Ale tu bych skutečně připomněl ten známý výrok. Rusové pokleknou pouze tehdy, když si zavazují tkaničky. Tak v tomhletom ohledu všechny pokusy Západu útočit na Rusko a zničit ho za desítky a stovky let skončily katastrofou. Mám veliké obavy, že tentokrát ta katastrofa bude nezvratná a v rámci toho se svezou taky i jiné konflikty v jiných částech světa, takže ve válečné situaci Evropské unie a Ruské federace si všichni ostatní budou chtít vyřešit své vlastní problémy. No a to pak povede k tomu, co popsal profesor Jeffrey Sachs.
1: Pane profesore, než se tady vrhneme na další otázku, tak já vám znova zavolám, protože už je hodina a čtyři minuty, takže
0: dobře.
1: Zavoláme znovu.
0: Aby nás nevypluli. Jo.
1: Tak se vypneme sami. Tak, jsme vypnutí. Přátelé drazí, volám znova pana profesora. Chci vám všem poděkovat za podporu, za lajky, které dáváte, za to, že budete sdílet tohleto video, nebo že ho sdílíte. Děkuji, Josefe, taky i za tvůj dar tady s využitím toho QR kódu. A jedeme dál. Zítra jsme od 6 hodin, přátelé, od 6 hodin tady bude Vítě Pilmajer od 8 Skaldovin.
0: Ano, jsme opět ve spojení, pohodě, v klidu.
1: A teď se vrhneme na další otázku, která s tím tak trošku souvisí. Jojo 51 a další tady řeší otázku, co se to stalo v Mali. V Mali se bojuje islamisté a Tuaregové zaútočili na vládnoucí moci a taky proti ruským vojákům, který tam byli, nebo který tam mají tu základnu. Tak co se to děje v Mali?
0: No, odpověď je velice prostá. Zapomněli jste na Středoafrickou unii, kterou vytvořila Burkina Faso, Mali a ještě jeden stát, odmítli francouzský diktát, rozhodli požadovat trhovou cenu za dodávaný urán pro francouzské jaderné elektrárny, rozhodli se odmítnout jakékoliv pokusy o vměšování Francie do středoafrických záležitostí. No a najednou se nám objevily nově vyzbrojené islamské jednotky, které začaly útočit na vládní struktury. Cílem je zlikvidovat současné vládní představitele. No a jelikož je tam africký sbor Ruské federace, takzvaný ti žoldnéři, no tak ti se pustili do boje s těmito útočníky a probíhají tvrdé vojenské operace. Dokonce zaútočili tyhle ty zboženecké jednotky na hlavní město Mali a dochází k něčemu, co byste nazvali občanská válka, jenomže hlavním faktorem v této občanské válce jsou jenom povstalci z Mali, a nebo je tam vplyv taky různých islamistických a jiných skupin, které jsou využívány k tomu, abychom rozložili Středoafrickou unii, rozdělili jednotlivé státy a znova vrátili celou tuhletu oblast pod doménu Francie, případně Spojených států. Prosím vás, v tomhletom kontextu nejlepší je stará klasická římská idea. Rozděl a panuj. A proto musíme vést občanskou válku v Eritreji, v Súdánu, v Mali, v Burkina Faso, protože když je občanská válka, tak já si budu přihřívat tu svoji polivčičku ovládnutí moci a návratu ke koloniálním strukturám. Tady nejde vůbec o otázku islamistů a jiných náboženství. Jde pouze o moc nad obrovskými surovinovými zdroji. Uvědomuje si, že francouzský jaderný průmysl byl vysoce efektivní právě proto, že státy Středoafrické unie prodávali uran Francii, jak se říká, za hubičku. To se nám to pak budoval, ten jaderný průmysl, a ta jaderná elektřina byla levná. Ale teď, když po převratech vojenských v těchto zemích najednou se řeklo, ne, budeme to prodávat za trhové ceny, protože z toho zisku chceme financovat rozvoj obyvatelstva, rozvoj státu, tak najednou Francie má veliké problémy s jaderným průmyslem. Odhlednout i taky jiných zásadních věcí, jako je šílená nesouladěnost mezi produkcí elektřiny jadernými elektrárnami a OZE, kdy nepravidelnost dodávek OZE vede k tomu, že jaderné elektrárny někdy produkují příliš mnoho elektřiny a pak máte mařiče elektrické energie. Samozřejmě náklady na ty mařiče platí jaderné elektrárny, takže najednou se zjišťuje, že ta jaderná elektřina je drahá. Prosím vás, tyhle ty absurdity jsou věci Evropské unie, ale ve skutečnosti celý konflikt v Mali, i v Súdánu, i v Eritreji berte tak, že je toto známé, když nás vyhnali jako kolonizátory dveřmi, tak se vrátíme oknem. A vůdčí role v tom je právě Francie, která si uzurpovala právo na země Maghribu i země střední Afriky. Takže to vysvětlení je poměrně prosté. No a konec konců, když tyhle ty nové vlády pozvali ruské žoldnéře na obranu svých územních, nazvíme to, situací, tak je to plně oprávněné a bohužel tyhle ty útoky moslimů, které se výrazným způsobem zvýšily, nesouvisí s otázkou moslimů, ale odsouvisí s otázkou geopolitického rozdání střední Afriky.
1: Děkuju, pane profesore. Tak, Jan Kocián má další dotaz. Píše, pan Wolf Messing předpověděl, že 15. května má padnout velká americká banka. Což už za chvilku. Tím pádem sletí dolar i euro, nastane chaos, boj o jídlo, přežití, hlavně ve velkých evropských městech. Prosím o váš názor.
0: No, první věc, řeknu to takhle. Kdyby všichni tihleti věžci, Messing, Baba Vanga, Yorkshireská věštice, ta japonská věštice, měli pravdu, pak by byl vývoj předdeterminován, byl již definován. Tak jakékoliv pokus o změnu vývoje by byl zbytečný, protože ten vývoj je už definován. Na druhé straně všechny tyhle ty úvahy souvisí s tím, že vývoj je variantní. Právě proto i ty Indiáni z Ameriky, známý indiánský kmen, prohlásil, rok 26 je rokem křižovat. Listo si musí zvolit, kterým směrem jde. A když si zvolí sebezničení, tak to je jeho volba, jeho rozhodnutí. Z tohoto hlediska bych byl velice opatrný s tím, že 15. května padne veliká banka. Konec konců, v roce 2008 padl Lehman Brothers. Co se stalo? No, vypukla finanční krize, ale americká vláda zasanovala ostatní banky. Nebo si opravdu myslíte, že rozhodnutí G30 o tom, že existuje 27 klíčových systémových bank, které nesmí žádná vláda nechat padnout, protože jsou systémové a jejich pád by vedl ke kolapsu, tak je to jenom taková náhoda? A zkusili jste někdy přemýšlet nad tím, jak jsou propojeny vlastnické a akcionářské vazby mezi jednotlivými velikými bankami? Kdo vlastní akcie banky Credit Lyonnais, kdo vlastní akcie banky Deutsche Bank, kdo vlastní akcie Die Erste rakouské, která vlastní vaši spořitelnu a slovenskou spořitelnu, a kdo má jaké akcionářské podíly v Intesa BCI, jaké má akcionářské podíly v bance Santander a banka Santander, jaké má podíly v jihoamerických bankách a podobně. Takže řeknu vám to takhle. Při propojenosti jednotlivých klíčových bankových institucí banka padne ne proto, že nastane katastrofická událost, ale proto, že se vlastníci rozhodnou, že ji nechají padnout. Přesně tak, jako nechali padnout Lehman Brothers. Druhá věc. Jestliže nejmenovaná velká a obrovská anglická banka, která byla přichycena při prání špinavých peněz drogových kartelů, a dostala největší bankovou pokutu ve výši 3,6 miliardy liber, klidně uspořádala tiskovku pro své akcionáře a prohlásila, nemusíte mít obavy. Na takové pokuty máme vyčleněno 5 miliard liber. Rozumíte? To je přece šílený. Jak můžete mít ve finanční výsledovce firmy ukrytý 5 miliard liber pro to, abyste to zaplatili pokuty za obchodování s černými penězi? No a pak máte tady další paradox. Máte 998 daňových rajů na planetě, 668 je v jurisdikci anglické vlády, které může zrušit jediným škrtnutím pera, ale k tomu nikdy nedojde, protože i ta anglická vláda potřebuje černé fondy uložené v daňových rajích. No a co se týká pádu, tak ten pád jedné banky neohrozí dolar. Dolar by ohrozilo to, co požaduje Irán, aby se obchod s ropou zúčtovával ne v petrodolarech, ale v jenech a v kryptoměnách. Protože zatím dolar drží pouze to, že se obchoduje energetické médium v dolarech. Vemte si poslední analýzu, kterou uskutočnili významné instituce ve Spojených státech, které definovali 18 klíčových faktorů, které ukazují, že americká ekonomika je před kolapsem. Vemte jenom objem nesplácených dluhů na kreditních kartách v objeme 1,1 bilionu dolarů, objem nesplácených studentských půjček ve výši 6,7 bilionu dolarů, obrovský objem exekucí na nemovitosti v důsledku nesplácení hypoték anebo závazků, obrovské propouštění všemi sektory ve Spojených státech, nevznikají nové pracovní příležitosti, zanikají pracovní příležitosti. A to ještě nemluvíme o obrovském gigantickém dluhu, nejenom 38 bilionů dolarů, ale 168 bilionů dolarů oficiálně přiznaných amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech, které jsou dávno po lehotě splatnosti. Kdyby to byla jiná země, již dávno je označena za technický default. Spojené státy ne, protože jsou světovou rezervní měnou dolar. Čili pád jedné banky nespůsobí tento kolaps. Ale druhá otázka zní, když někdo dovolí ten kolaps, to znamená, vznikne finanční chaos, no a je to ideální situace pro to, abyste prohlásili, že jediným řešením je CBDC, digitální měna, digitální tokeny. Přesně tak, jak jste viděli ty projekty digitálních tokenů, které mají expirační dobu, jsou určeny na nákup jenom určených tovarů. To je jediná finanční struktura, kterou vlastníte. Ale kdybyste náhodou měli nějaké kacířské myšlenky a identifikujeme vás pomocí digitální identity, pak to znamená, že vám vemu i ty digitální tokeny a můžete zemřít hladem. Nebo si opravdu neuvědomujete, proč Evropská centrální banka urychluje zavedení digitální identity a proč se mluví o tom, že je nevyhnutné propojit digitální identitu se sociálním kreditem. A proč musíme urychlit práce, ne rok 2030 nebo 2029, 2027, přechod na CBDC a proč tohleto všechno má vyústit do vytvoření digitální finanční měny, která bude pod absolutní kontrolou. No a tu jste u jedné zajímavé skutečnosti. Jestliže v Číně se umělá inteligence používá na uhlazení společenských třecích ploch a zabezpečení harmonického vývoje, tak v anglosaském modelu se umělá inteligence používá na zvýšení zisku, ovládnutí trhu, kontrolu společnosti a mocenské posílení. No a najednou zjišťujete, že když se vrátíme k otázce umělé inteligence, tak v jednotlivých civilizačních modelech máte velice odlišné použití umělé inteligence. No a jedna taková zvláštní pobočka bokem. Množství Evropanů přesouvá své úspory do islamských bank. Teď již mluvíme o objemu více jako 100 miliard euro. A proč proboha ty lidé přesouvají, ti Francouzi, Němci, své úspory do islamských bank? Protože na rozdíl oproti evropským bankám, islamské banky, když tam vložíte peníze, stáváte se spoluvlastníkem. Jste přímo angažováni jako spolufaktor téhleté islamské banky. V dobrém i ve zlém. A v tomhletom ohledu tyhlety přesuny financí jsou signály, které když umíte číst, tak víte, co přijde. Ale když by došlo i k pádu veliké banky, tak opakuji, pamatujte. Jenom proto, že se rozhodli jisté struktury, že tu banku nechají padnout. Ne proto, že by ta banka byla sama o sobě v tak těživé situaci, že to nezvládla a šla ke dnu. A to je skutečnost, kterou si musíte uvědomit ve vazbě na finanční sektor. Klíčový faktor u finančního sektoru. Jestliže reálná ekonomika za poslední 30 let stoupla jedenkrát, finanční sektor stoupl 4x, v umělé inteligenci máte investováno 48 bilionů dolarů. Efekty jsou stále velice vzdálené. A proto dnes i Jeffrey Sachs, i další, profesor Merzhammer, i další, mluví o obrovské bublině umělé inteligence, která zásadním způsobem zasáhne celou finanční architekturu současného světa. Proto se mluví, že ta další finanční krize, která přijde nevyhnutně, bude podstatně děsivější než krize v roce 2008, v roce 1929, anebo další finanční krize. Ostatně, když se podíváte na posledních 30 let, zapomněli jste na gigantickou finanční krizi v roce 1996, která zdevastovala většinu zemí východní Asie, včetně Jižní Koreje, Filipín, Indonésie a dalších, přičemž sociální důsledky nebyly vyřešeny dodnes. Zapomněli jste na dotkomovou krizi v roce 2000 v březnu? Zapomněli jste na krizi v roce 2008? Na krizi v roce 2013? Zapomněli jste na to, co se rozvíjí jako obrovská dluhová krize od roku 2020? A ty gigantické dluhy. Vždyť vemte jenom skutečnost, že Francie má dluh 3,1 bilionu euro. Slyšíte dobře. Velká Británie má dluh převyšující 3 biliony liber šterlingu. Německo má dluh 2,8 bilionu euro. A pan Merz chce navýšit zbrojní rozpočet na 348 miliard euro. Nemluvíme dále o Španělsku, Itálii a dalších zemích. Když si vyberete tu vícerychlostní Evropu a těch 6 největších zemí, tak všechny jsou postiženy gigantickými dluhy. Včetně Polska, u kterého korektní ekonomové říkají, enormní válečné výdaje povedou v Polsku ke kolapsu státního rozpočtu v průběhu 2 až 3 let. A když máte tak gigantické dluhy, tak pro vás bude klíčové to, že v Americe padne nějaká velká banka? Ne. Problém je obrovské zadlužení. Skutečnost, že tahle ta společnost žije na dluh. Ta společnost je na dluh a zároveň plýtvá zdroji, financemi, lidským kapitálem, vším. Tohle to je ten nebezpečný molotovův koktejl, který hrozí explozí. No a profesor Jeffrey Sachs velice dobře chápe právě tyhle ty gradientní rizika a skutečnost, že to může rupnout. Ostatně, ve Spojených státech vás nemusí děsit banka, ale skutečnost, že dluhová služba Spojených států v roce 2026 je 1,3 bilionu dolarů, co je více než oficiální příjmy federálního rozpočtu v fiskálním roce 2026. A nebo to bude znova řešit Fed tím, že bude emitovat další státní dluhopisy? Jenomže dochází k paradoxní situaci. Americké státní dluhopisy nikdo nechce kupovat. Eurobondy stouply na významu, alespoň prozatím. Ale to v obou případech neřeší gigantické dluhy, které tyhle ty systémy vyprodukovaly. A musím vám připomenout, vážení, že za posledních 35 let Spojené státy byly vždy, kromě 2 let, v dvojitém double decku, to znamená deficitu zahraniční obchodní bilance a deficitu státního rozpočtu, což řešili vždy emitováním státních dluhopisů denominovaných v dolarech. A v jednotlivých letech to bylo od 580 miliard ročně až po sumu 1,1 bilionu státních dluhopisů ročně. Proboha, toto si uvědomte a nemluvme teď o nějaké bance. Tohle to jsou skutečné příčiny obrovské krize ve Spojených státech.
1: Děkuju. Mám tady k tomu otázku ještě od Davida. Co bude s umělou inteligencí a s tím projektem, pokud by se teda sesypala jako světová ekonomika?
0: No, první věc, jestliže se ukáže, že efekty očekávané z investicí do umělé inteligence jsou iluzorní, tak někdo přijde o obrovské množství peněz a někdo si na základě insiderských informací hodně nabalí tu svou portmonku. A problém ale je, že jestliže dojde k obrovskému hromadění a koncentraci peněz u jisté malé úzké skupiny, tak jako například podle posledních analýz Forbesu, 3000 nejbohatších Američanů zvětšilo za minulý rok svůj majetek o 16%, i 3000, a všichni ostatní padají na hubu. Tak pak to vede k jedné základní paradoxně úplně očividné situaci. Týká se taky umělé inteligence. Jestliže umělá inteligence zruší 100 miliony pracovních míst, samozřejmě zůstane například potřeba obkladačů, elektrikářů, montérů, instalatérů a podobně, protože to umělá inteligence nedokáže nahradit, ale dojde k redukci stovek milionů pracovních míst. Kdo vytvoří masovou spotřebu? Tahle ta společnost je totiž založena na masové spotřebě. Masová spotřeba je možná pouze tehdy, když masy mají jistý příjem. Představa, že všechno vyřeší nepodmíněný příjem a že se miliardáři dobrovolně vzdají svých zisků, aby se z toho zaplatil nepodmíněný příjem pro většinu populace, je z říše snů, vážení. A to znamená jedno jediné. Jestliže padne globální spotřeba, tak padne taky globální produkce. Když padne globální produkce, nastoupí takzvaná optimalizace produkčních kapacit, a výsledkem bude obrovský chaos na celém světě, nejenom finanční, ale spotřebitelský všechno ostatní. A tohle to je skutečná příčina, které se bojí. Bojí se i ti, kteří propagují umělou inteligenci, která má nahradit množství lidí, produkčních lidí. Jo, řeknu vám, no tak v oblasti takových těch, nazvíme to psychologický kontaktu, zůstanou potřeba lidé. Například v mateřské školce, nebo v starostlivosti o staré lidi. No dobrá, to bude perfektní, když o staré lidi budou pečovat lidé, ne roboti jako v Japonsku. Jenomže to, aby mohli pečovat ty normální lidé o ty staré lidi, tak musí být zaplaceni. A opět jste u té prokleté otázky peněz. A to znamená, jestliže úspory, penzijní a ostatní půjdou ke dnu, takže když vytvoříte psychologický klima, nemůžete se spolehat na státní důchod o 10 let žádnej nebude, musíte spořit a investujte do penzijních spořivých fondů a tak dále, a ty budou zhodnocovat vaše úspory, tak pro Boha, tak si vzpomeňte na Amslico Life, kde jste spořili 20-30 let, a když jste si vybírali úspory, tak vám potichonku sdělili jednu zásadní věc. V nejoptimálnějším případě dostanete to, co jste do systému vložili. Ale v drvivé většině případů dostanete 50-60% toho, co jste do systému vložili. Žádné zhodnocení. Penzijní spoření je jeden z největších podvodů, jaké jste vygenerovali ve vazbě na finanční sektor. A musíte si uvědomit, že tyhle ty penzijní fondy, a teď budou všichni zúžit z penzijních pojišťovacích společností, když budete používat chilský argument, tak poprvé, do chilského penzijního systému rozhodnutím Pinocheta vstoupilo pouze 46% nejbohatších lidí v Chile. 12 let bylo přesně určeno portfolium a investice penzijních fondů. Po 18 letech povolili zhruba 30% portfolia na investice do podnikové sféry. A ti ostatní nízkopříjmoví zůstali mimo penzijního systému. A konec konců připomínám vám studii Světové banky zpřed 3 let. Druhý pilíř nevyřeší problémy penzijních systémů. Může je pouze částečně utlumit. No a když si vezmete zkušenosti z doteď existujících penzijních schém, jo, tak to je skvělý. Přibude vám 50 nebo 100 euro k vaší penzi. Ale nepochybně budou to ty švýcarské důchodky, že jo? Takže musíte si uvědomit jednu zásadní bublinu. Buď máte druhý pilíř, nebo máte třetí pilíř, podnikové penzijní schémy. Ale podnikové penzijní schémy ve Spojených státech a Velké Británii v Německu byly zásadně v 90% případů vytunelovány. Nestačí vám případ Enronu nebo velké trojky z Detroitu s podnikovými penzijními schémami, kdy podniková penzijní schéma tvořila 60% důchodu pro ty lidi, ale pak se zjistilo, že byly tyhle ty schémy vytunelovány manažery firem, a když americký ústavní soud stál před dilemou ohrozit 980 tisíc důchodců, kde podnikový důchod tvoří 60% z jejich důchodu, anebo ohrozit 3 miliony pracovních míst, tak asi třikrát hádejte, jaké bylo rozhodnutí nejvyššího soudu. Na ty důchodce se vykašlali a řešili 3 miliony pracovních míst. A obnovený GM mohl zahájit znova výrobu, zbaven závazku za podnikové penzijní schémata. Prosím vás, pamatujte, podniková penzijní schémata ve Velké trojce Detroitu znamenala zmizení 286 miliard dolarů penzijních úspor. Já už vidím, jak zůří různí investoři, kteří vám garantují vaše důchodky o 30 let, akorát oni se budou mít dobře teď a vy za 30 let uvidíte figu borovou. To je skutečná podstata současného světa. A všechny diskuze o tom, jak vyděláte 100 tisíce spekulacemi, které bude dělat na místo vás umělá inteligence na kapitálových trzích a bude sledovat všechny spotové obchody a reální obchody a státní dluhopisy a podnikové akcie a tak dále. Uvědomte si jednu základní skutečnost. Tohle to je pouze ondulování teplého vzduchu. Žádné reálné 100 tisíce eur. To je celý problém. Ten finanční sektor se již dávno odtrhl od jakékoliv věcné reality a dneska funguje jako Ponziho schéma. Žel.
1: Děkuju moc, pane profesore. A teďka já tady šoupnu trošku jiný téma. Marek se ptá, dobrý večer, pane profesore, jak to je s údajnými tunely pod Babí horou na Slovensku? Dají se někde najít relevantní informace? Děkuji a pozdravuje a říká, že máme skvělé relace. Děkuju moc. Tak.
0: No, ta Babí hora na pomezí Slovensko-Polskem je zvláštní jev. Dějí se tam podivné věci, jako mizejí lidé a podobně. STB za bývalého režimu tam dělala průzkum podivných tunelů, které objevili v podzemí. Máte několik svědků, kteří prohlašují, že byli v těch tunelech, viděli podivné zelené světlo a slyšeli, jako kdyby buchot strojů. Relevantní data. Když tohleto dělali speciální služby, tak rozhodně žádná relevantní data pro vás jako obyčejného člověka nebudou existovat. Budou pouze informační mlhy. A v tomhletom ohledu skutečně se ukazuje, a to je další výzkum, že existuje například pod Jižní a Střední Amerikou obrovská soustava tunelů, některé jsou velké 3 metry, některé jsou velké 6 metrů, táhnou se na desítky a stovky kilometrů a dokonce existují teorie, které ukazují na věcných faktech, že máte tunelové propojení i pod dny oceánu, mezi kontinenty a podobně. Samozřejmě oficiální historiografie prohlásí, že tohle to jsou jenom hoaxy a podvody a podobně, nic takového neexistuje. Ale skutečností je, že tady ty sítě tunelů existují. Bohužel nevíme, kdo je postavil, nevíme, proč to tak funguje, nevíme, k čemu slouží. Ale uvědomte si, prosím vás, některé skutečnosti. Například to skalní město v Anatolii v Turecku, kde máte místnosti pro shromažďování, bydlení, uložení zásob bez strojové ventilace, kde se může schovávat tisíce lidí. Proč to vybudovali? Proč například Göbekli Tepe vybudovali před 10 000 lety a pak 3 000 let to fungovalo a pak to zavalili zeminou, aby se to nepoškodilo? Čeho se báli lidé tehdy? A proč existují obrovská podzemní města například v Pakistánu, v Tibetu, v Číně a podobně? Čeho si ti lidé báli? A proč se budovaly všechny ty tunely pod kontinenty a podobně? Opět, čeho se báli ty lidé? Nebo došlo k obrovským katastrofám na povrchu planety a tohle to byla jediná možnost přežití? A máte to něco podobného jako objev obrovských megalitických struktur na Urale, kterých věk je 35 000 let a které byly zničeny nějakými gigantickými přírodními katastrofami. A samozřejmě řeknu to, jo, to jsou všechno konspirace, to jsou nesmysly. No tak, abyste viděli ty nesmysly, tak nejnovší objev. Na pobřeží Bretaně, v hloubkách 8 až 20 metrů, se objevily obrovské megalitické zdi a podobně. Kdo je tam postavil? A tu jste u další konspirační otázky. Jak rychle probíhají přírodní a geologické změny na povrchu planety? Vím, že ekologičtí fanatici prohlasují, ohroženy jsou amazonské pralesy, plíce planety a podobné stupidity. A vědí ti lidi fanatici, že před 7 000 lety žádné amazonské prales neexistoval, bylo tam savanovité území a civilizace, které tam existovaly, zavlažovaly pole? A když závlažovali pole tyhle ty civilizace, tak opravdu platí, že civilizace vznikla v Sumeru a v Akadu před 5000 lety? A když víte, že výzkum ukázal, že samotný Lamanský průliv je stál kolem 7000 let a bylo tam předtím suché území, propojení Anglie a Evropy a existoval tam území Doggerland, obývané předky

0: Samozřejmě okamžitě na to prohlásí korifejové geologie, že to není pravda, protože ty stovky milionů let a tak dále. A jak vysvětlíte pak skutečnost, že vytěžená ropná náležiště se opět naplňují ropou? To vysvětlíte čím? Čili prosím vás, znova se vracím k té tézi. Velké množství skutečností je jiné, než je vám vykládáno. A když se podíváte na ty tisíce artefaktů, které jsou v depozitářích muzeí, které ukazují, že lidská historie probíhala úplně jiným časovým a geolokačním systémem, tak se pak položte otázku, proč se pořád musíme brodit v tím balastu, který už je dávno popírán věcnými artefakty, ale my budeme nadále věřit, že historie byla tak určena, jak je nám psáno korifejí vědy. A bohužel, řeknete věda. Část vědy bohužel dneska podléhá politickým tlakům a je to velice prosté. Vemte si i vědu v České nebo Slovenské republice. Státní rozpočet omezuje financování vědeckých programů s odkazem. Ucházejte se o granty Evropské unie. Granty Evropské unie ale jsou přesně cíleny na jisté věci. Například klimatická katastrofa a podobně. No a když chcete získat granty a prachy, no tak musíte dělat projekty, které požaduje Evropská unie. Ne, které požaduje hledání pravdy a posun poznání. No a toto všechno pak vyústuje do toho konstatování, které napsal jeden známý belgický profesor. Bohužel dneska velká část vědy se stala prodejnou a na základě získání grantů, peněz, prebend a ostatních věcí je ochotna vědecky potvrzovat politické a ideologické závěry elit. No a toto všechno, včetně toho, že mnohé objevy se stávají PR akcemi pro biznis a ne pro reálné řešení problémů, vede ke skepticismu ve vazbě na některé aspekty současné vědy. Ale na druhé straně vždycky máte kverulanty, kteří se nenechají zastrašit a kteří pokračují ve výzkumu těchto skutečností. Těch, které oficiální věda popírá. No a klasickou podobu máte teď, kdy italsko-holandská expedice na základě použití nových technických vynalezů objeví v Gízské plošině pod zemí v hloubce 500 metrů obrovské prostory podzemní. Pan Záhy Havas prohlásí, že to je nesmysl, protože on je správce egyptské starožitnosti a věděl by o tom. A pak nejnověji opět další vědecká skupina potvrdí skutečně existenci těch podzemních prostor, ale všichni oficiální korifejové egyptologie prohlásí, že to je nesmysl. Stejně jako objevení dvojčete sfingy o rovnakých rozměrech 6 kilometrů od stávající sfingy, zavalené pískem. Čili víte, musíte hledat informace, položíte otázku relevantní. Co je relevantní? Když vám to potvrdí Akademie věd, která je prodejná, nebo když vám to potvrdí vědci, kteří jsou prodejní? Víte, problém je v tom, že věda bohužel v jisté velké části již dávno nehledá pravdu, posun, poznání a bojuje za komplexní obraz světa. Zkuste si položit otázku, proč holistické chápání světa je mimořádně vzácné, ale o to více se soustředujeme na poznání detailů. Víte všechno o špendlíku, ale nevíte o tom, k čemu je použit, jak vznikl a k čemu je funkční. Bohužel.
1: Pane profesore, mám tady další dotaz, vybírám Parom 9974. Pěkný večer. Co si pan profesor Staněk myslí o tom, že FBI vyšetřuje záhadná úmrtí a zmizení víc jako deseti elitních amerických vědců, kteří se specializovali na jaderné technologie a výzkum?
0: První věc těch vědců je již 13. První zmizení začala od roku 2024. Většina z těch vědců se zabývala buď takzvanými zvláštními fyzikálními oblastmi, jako například získávání energie z nulového bodu, nebo zkoumání fenoménu UFO, nebo materiálový výzkum, nebo pulzní jaderné motory pro mezihvězdné lety. Druhá věc, ten poslední případ, který se otevírá,

0: skutečně je velice zvláštní, kdy mi to připomíná smrť svědků při atentátu na Kennedyho, kteří naběhli na nůž v kuchyni, uklouzli v koupelně a zlomili si vás, nebo se ztratili a podobně. A v tomhletom ohledu skutečně tyhle ty zmizení jsou velice podivná. Nejnověji tam Wilcox, známý vědec, který se zabýval mimozemskými civilizacemi a podobně. No ale spíše si položte otázku. K čemu má sloužit zmizení nebo vražda těchto věců? Má sloužit proto, že se dostali ve výzkumu tam, kam se neměli dostat. A aby se nikdo nehlásil o autorská práva, tak je zlikvidujeme, aby všechny výsledky výzkumu měly tajné služby. A nebo je to ještě horší, kdy všechno to souvisí s celkovou strategií utajování některých skutečností, například známej Teslu vynález volné energie, který by kompletně zničil energetické giganty na planetě. Takže proto FBI okamžitě po Teslově smrti zabalila všechny dokumenty, písemné materiály a všechnu pozůstalost Nikoly Tesly a dodnes se neví, kde je. A nebo taky další skutečnosti, kdy se objevují podivné výzkumy, které se týkají silových polí, které se týkají mentálního propojení s jinými civilizacemi, to je výzkum speciálního útvaru v Ruské akademii věd, nebo výzkumy, které se zabývají novými medicínskými pohledy na strukturu lidského organismu, včetně objevu temného genomu a obnovu schopností 21 smyslů, které máte ve svém vlastním těle. Víte, a pak jste na úrovni projektu, jako byli Monarch, Majestic a další, které se zabývaly vymývání mozku a podobně. Vždy ten poslední případ, který se teď publikuje, kdy vědec vyšel před dům s pistolí v ruce, počkal, až přišli policajti a pak se zastřelil. A ještě týden předtím prohlasoval, že nemá žádné sebevražedné úmysly a je v pořádku. No tak vás nevyhnutně napadne systém přeprogramování psychiky člověka, což byly projekt Majestic, projekt Monarch a MK Ultra, které se provozovaly od půlky 50. let. No a pak máte tady další ten systém takzvaných zombie atentátníků, kde je to normální člověk, který má přeprogramováno myšlení, je běžným úředníkem, najednou se zazvoní telefon, přijde dohodnutý smluvní kód, člověk se změní na zabijáka, splní úkol, přijde druhý telefon a člověk se zase změní v obyčejného člověka. Někdo by řekl, že to je science fiction, nebo je to něco jenom z nějakých filmů. Ne, vážení. Musíte znát, jaké jsou výsledky projektu MK Ultra, Monarch, Majestic, ale taky dalších projektů, které se zabývaly změnou lidské mysli. A zkuste se zamyslet nad tím, proč Uri Geller reagoval a vytvářel projekt Remote Viewing, dálkového vidění pro NSA, jakým způsobem fungovaly další výcviky tzv. Psychosomatických schopností vybraných jedinců. No a když se chcete zabavit, tak se podívejte na známý americký film Muži, kteří zírají na kozy. Pánové nezírají na část ženského těla, ale skutečně na kozy, kdy jsou potvrzeny experimentální výsledky, kdy silou vůle dokázal dotyčný subjekt zastavit srdce té kozy, která zemřela. A prosím vás, toto nejsou science fiction. A vy si nikdo neuvědomujete například, jak je gigantický projekt, který se zabývá biohazardem. Vývojem geneticky upravovaných nemocí, nebo nemocí, které jsou geneticky sekvenované, aby zabili iba určitou etnikum nebo určitou rasu. Dokonce již před 18 lety Severokoreci vytvořili geneticky sekvenované biologickou zbraň s pomocí Číňanů, která zabila Běloch, ale nezabila Azice. A máte k tomu dokonce jednání a dokumenty CIA, která se věnovala výzkumu tohoto projektu. A to nemluvíme o dalších projektech, které se objevovaly postupně v 90. letech po roce 2000 a podobně. A když si někdo naivně myslí, že projekt Blue Book, sledování mimozemských entit, skončil zprávou profesora Alena Hynek'a v 68., tak jak se říká, no buďte prostí prostáci. Ty projekty pokračují dál a musíte si uvědomit jednu základní skutečnost. jedna část světa je to, kterou vidíte. Pak je druhá část světa, kde jsou speciální služby, které mají neomezené finanční zdroje, můžou dělat jakékoliv kroky, jsou mimo zákonu, nikdo je nepostihuje. Prosím vás, to není žádný film, to je tvrdá realita. A musíte si uvědomit jednu věc. Těch 21 tajných služeb Spojených států není náhoda, i když znáte hlavně CIA a NSA. Ale tohleto všechno vytváří úplně jiný obraz světa. Tak též si uvědomte, že například gigantický mezinárodní organizovaný zločin, který se specifikoval a zaměřil se na jednotlivé druhy podnikání a teritoria, například ruské mafie vraždy na objednávku, čínské triády, ilegální migranti, Cosa Nostra, obchod s ilegálním alkoholem a tabakovými výrobky, Drangheta, investice do veřejného sektoru, do nemocnic, cest a podobně. A uvědomujete si, že vážení, obrat, odhadovaný obrat černé ekonomiky na planetě Zemi je kolem 17 až 20 bilionů dolarů ročně, přičemž produkt Evropské unie je 26-27 bilionů. A myslíte si, že tyhle ty gigantické finanční zdroje si někdo uloží do strožoku pod hlavu a spí na nich? Nebo se dále propírají, investují se do politických struktur, do médií, do policejních struktur, do všeho ostatního. A nenáhodou Mezinárodní měnový fond před rokem a půl publikoval zásadní studii, ve které varoval, jestliže se neučiní přítrž mezinárodním organizovaným zločinu, tak do 30 let celou planetu ovládne mezinárodní organizovaný zločin. A opět řeknete, že to jsou konspirace? A řeknete si, že všechno to, co vidíte kolem sebe, je skutečný svět, nebo vidíte jenom část toho světa? A ty ostatní části raději nevidíte, abyste nemuseli myslet nad tím, jak ten svět je složitý, strukturovaný a nebezpečný. No ale to máte podobně, jako když se tvrdilo, že eskadry smrti v Rio de Janeiro likvidují drogové kartely a nepohodlné osoby, tak to byl výmysl. Teď to máte potvrzeno mnoha mezinárodními šetřeními. Takže mnoho konspirací se v relativně krátké době potvrdí jako reálné a mnoho reálných věcí se ukáže jako nereálné. Toť paradox historie.
1: Tak, mám tady další otázku. Dobrý večer. Dokáže pan profesor předpovědět nebo povědět něco o reálnosti využití kvantových počítačů ve vojenském biznisu a díky financování od DARPA?
0: No, odpověď je velice jednoduchá. Dlouhá léta Pentagon vydal základní směrnici, že můžete vyvíjet zbraňové systémy řízené umělou inteligencí, ale poslední červené tlačítko musí stisknout vždy člověk, velice důstojník. Zhruba před 2 lety tahle ta směrnice Pentagonu byla zrušena. Nyní se takzvaně ekonomizuje využití umělé inteligence a zbraňových systémů. Čili, jestliže stíhačka F-35 vypustí roj 80 dronů a tenhle ten roj je řízen umělou inteligencí a vybírá si cíle tak, aby zbraň, která zničí cíl, byla co nejlevnější, abyste ekonomizoval válku, no tak to pak vidíte krásně na ukrajinském frontu, kdy dron za 20 000 euro zlikviduje tank Abrams za 18 milionů dolarů. A tahle ta ekonomizace války přivedla k úplné změně charakteru současných válečných konfliktů. Proto zkušenosti s drony, pozorovacími, útočnými, proudovými drony a podobně, ukazují úplně novou dimenzi příštích válečných střetů. Vemte prosím do úvahy skutečnost, že z 10 vojáků Ruské federace, který padli, 7 padlo ještě, než se dostalo vůbec na frontovou linii. Zahynuli 30, 50, 60 kilometrů od frontové linie v důsledku náletu dronů. Vzpomeňte si na ty snímky kolony ruských transportních vozidel zničených drony. Taktéž uvědomte si základní skutečnost. Dnešní válka se nevyhrává počty tanků nebo obrněných transportérů, ale množstvím dronů a schopností vycvičených operátorů tyto drony použít. Dnes největší problém ukrajinské armády je v tom, že nemůže uskutečňovat rotaci kádru, protože již do hloubky 30-60 kilometrů zázemí ruské drony ničí všechno. No a podobně ukrajinské drony zase ničí ruské zásobovací linie. Proto se základem dneška stává propojení počítačových systémů a informačních toků družic, pozorovacích dronů, použití vojenské techniky a pohyblivosti při okamžité změně místa po odpálení salvy útočných prostředků. Pohyblivost, drony, digitální propojení, informační architektura se stává klíčové. A abyste to všechno dokázali propojit, používáte umělou inteligenci, která dokáže zpracovat terabajty dat. Ale varování, nejdokonalejší informační základny, které byly použity při modelování válečné operace proti Iránu pomocí systému Thalasa, bohužel se ukázaly jako chybné. Jednak chyběla temná data, jednak data neodhadla změnu struktury velení a řízení iránského státu a v důsledku téhleté klasické chyby vojenské operace Spojených států, které mysleli, že rychlá dekapitace a bombardování přinutí Irán kleknout na kolena, se ukázala jako zásadně mylná. A to je klasická ukázka toho, že když nemáte temná data, když neuděláte komplexní analýzu i psychologické stránky společnosti, tak jakékoliv dokonalé zpracování dat pomocí umělé inteligence neuspěje. No a to je i případ iránské operace Spojených států. Představa, že uděláte bleskový úder, jako se to podařilo Trumpovi v Venezuele, je ostatně dodnes zahalena zvláštní skutečností, jaké druhy zbraňových systémů byly použity na pacifikaci Madurovy ochranky. No a když zapátráte v paměti, tak si vzpomenete na použití vysokofrekvenčních zbraní, které byly zkoušeny i v Iráku a které můžou způsobit nevolnost, vnitřní krvácení, totální zvracení a podobně a paralyzují protivníka. Jsou to takzvané velice humánní nesmrtící zbraně. Máte tam lasery, které spálí vaši sítnici, ale nezabijí vás. Máte zbraně, které způsobí neodolatelné nutkavé zvracení několik dnů, které dehydruje váš organismus, ale vás nezabijí. A máte zbraně, kdy jistá frekvence způsobí kolaps srdce a vnitřní krvácení. A ty byly zřejmě použity právě ve Venezuele. Samozřejmě druhá klíčová otázka bylo načasování. A informace k načasování musel dát někdo vnitřní zrádce z venezuelského velení. A právě proto jakékoliv dokonalé zbraňové systémy jsou skvělé, ale potřebujete poslední klíčovou informaci od zrádce, který vám ty informace poskytne. No a co se týká projektu DARPA, tak jeden z zajímavých projektů je právě projekt financovaný na to, aby se změnilo lidské myšlení, aby jsem přeprogramoval vaše kognitivní schopnosti a abyste útočníka vítal s vavřínovým věncem a nadšením. Čili právě proto DARPA financuje většinu projektů, které se zabývají přeprogramováním lidské mysli a které se zabývají změnou mozgových synapsí a celkové struktury neurálního systému. Protože podle vyjádření pentagonských generálů příští válka bude válkou o mozek lidí. Čili rakety a všechno ostatní jsou pouze doplníkem, ale jestliže přeprogramují myšlení obyvatelstva, vyhrají válku bez jediného výstřelu a mého vlastního mrtvého. Skvělá perspektiva, že?
1: No, pane profesore, mně se zdá, že už se to děje. Když vidím produkty našeho školství, jak třeba vítají tady sudetoněmecký Landsmannschaft, anebo to, co se děje na tom milionu chvilek. Ale
0: a nebo demonstrace studentů za ochranu České televize. Že?
1: Ano. Ta byla úžasná, nejlepší na tom bylo, když tam i dnes se ptali těch některých jako respondentů tam, Jestli teda se na tu televizi koukají a na ten rozhlas, tak samozřejmě všichni řekli, že ne. A co bylo ještě zajímavé, tak se ptali teda, jestli vědí, kolik jsou ty poplatky, že jo. A to nevěděl vůbec nikdo prostě, jo, protože samozřejmě oni to neplatí, to platí rodiče, že jo, takže, no ale měli volno zase, no, na druhou stranu, že jo. A samozřejmě škola je apolitická a kde si, co si a tak dál, takže... To je...
0: No, to máte vyhlášení jednoho nejmenovaného předsedy akademie, který prohlásil při inauguračním projevu, že věda nemůže být nezávislá. Věda musí být ideologická. Cituji doslova. Jo. Podivnej svět současnosti.
1: Ano. Pane profesore, tady mám jednu otázku, která je velmi zajímavá. A týká se lidského mozku. Jak funguje vlastně lidský mozek v době, když v terminálním stádiu, v době, když teda tělo odumírá, jestli vypíná centra bolesti a tak dál, nebo jak to vlastně je, a co vlastně dělá ten mozek? A jak dlouho to trvá?
0: První věc, oficiálně máte klinickou smrt zhruba 1,8 až 2 minuty, pak máte biologickou smrt 4 až 5 minut, kdy jste prohlášen za mrtvého. Oficiální postoj. Výzkum Mayo Clinic a Stanfordské lékařské fakulty ukázal zajímavé zvláštnosti. Tvrdí se, že mozek skolabuje, protože se dostane do kyslíkového deficitu, nervové buňky nejsou zásobovány kyslíkem, mozek odejde a vy zemřete. No. Jenomže pak ty výzkumy ukázaly zvláštní věc. Mozek přechází na takzvaný kyslíko-hibernační režim. Vypíná zásobování kyslíkem ostatních orgánů lidského těla a koncentruje kyslík pro zásobování neuronálních sítí. Mozek cítí i po vaší klinické smrti, i po biologické smrti. Dokonce jsou zaznamenány případy, kdy vlastně mozek funguje ještě hodiny po vaší smrti. Vnímá, co se děje s tělem. Reaguje na ty podněty. Uvědomuje si to, co se děje. To jsou ty známé výzkumy nejenom profesora Moodyho, ale obrovské skupiny fyziologů, kteří se zabývali změněným stavem vědomí v případě například zástavy srdečné činnosti a podobně. Ten známý případ, že vidíte tunel, vidíte to světlo, nebo dokonce se spotkáte se zemřelými příbuznými a podobně. Ale ve skutečnosti váš mozek ještě vnímá, co se děje s tělem několik hodin a právě proto, když si se vystavilo mrtvé tělo na jeden den otevřenou rakví, protože co kdyby se člověk probral z kataleptického stavu? Kataleptický stav je stav, ve kterém vypadáte jako mrtvý, vaše srdce téměř nebije, elektrické impulzy v mozku nenacházíte podobně, ale nejste mrtví. A představte si ty důsledky, že byste teda přijeli tezi, že i když máte za sebou biologickou smrt, tak vás nemůžou rozebírat na náhradní orgány, protože váš mozek všechno ještě eviduje. A potom právní stránka. Kdy budete prohlášen za mrtvého? Po klinické, biologické smrti nebo po uplynutí 8 až 10 hodin? A víte, výzkumy například lidí, kteří utonuli v ledové vodě a mysleli se, že jsou mrtví, a pak se podařilo obnovit nejenom činnost srdce a oběhového systému, ale i činnost mozku po hodinách v té ledové vodě. To vede k poznání, že proces smrti je jiný. Dokonce, když to chcete humorně, tak američtí vědci se pokusili zobrazit, co se děje s člověkem, který zemřel. Odfotili a odvážili ten světelný obláček, který odchází z toho umírajícího těla. Dokonce cynici prohlásili, že to bylo 21 gramů. Nevím, jak to odvážili, ale tvrdí to ve své zprávě. Čili otázka smrti je dnes úplně jinak hodnocena. Není to jenom zastavení srdce a takzvaná ztráta encefalografických záznamů vašeho mozku. Celý proces umírání je podle všeho podstatně složitější. A samozřejmě je to klíčová otázka, co z vás zůstává po smrti, jestli váš informační engram odchází do morfického pole jako informační engram o všech činech a vašem životu. Dokonce existují teorie, které říkají, že když se ve změněném stavu vědomí vracíte prýk s vaším předkům a dozvíte se, jak žili vaši předkové, tak podle všeho to nejsou vaši předkové, ale dostáváte se k informačním engramům o životech lidí v minulosti. A tyhle ty záznamy jsou tam a vy je umožníte a můžete je přečíst. Samozřejmě tohleto byste prohlásili za konspirace, ale skutečný výzkum neurologických schopností, osobitně vojenský výzkum, ukazuje, že my neznáme ve skutečnosti množství věcí o fungování mozku, neuroplastické mapě, o reakci mozku na smrt alebo zastavení zásobování kyslíkem a podobně. To, co vám říkám, to je výsledek studií, které byly oficiálně publikovány ve Spojených státech i v Sovětském, teda pardon, v Ruské federaci. Co všechno ještě zjistili dál, pán Bůví, ale ve skutečnosti výzkumy nejenom profesora Moodyho, ale celé generace výzkumníků, kteří se zabývali změněným stavem vědomí ve fázi takzvané klinické smrti, tak ukazují úplně jiný obraz umírání. A můžu to vám to říct z vlastní zkušenosti, protože když jsem dostal infarkt a odešel jsem, tak jednak jsem se díval na lékaře, kteří mě oživovali, a nadával jsem jim, proč mi nedají pokoj s elektrickými šoky, když už jsem vzhůru. A po druhé jsem odešel, když mě transportovali na Jisku, a skutečně jsem byl v tom tunelu, viděl jsem to světlo. Ten nádherný pocit, absolutně žádné bolesti, ničeho, úplně dokonalé. No a pak mě to vykoplo a probral jsem se na Jisce, napojen na kábly, na trubičky, na všechno ostatní. Čili skutečně tyhle ty fenomény existují. A otázka zní, kde se skutečnosti výzkumníci dostali, a nejenom to, co bylo oficiálně publikováno ve výzkumných studiích a programech. Můžeme se pouze dohadovat, co všechno se objevilo.
1: Každopádně údajně to znamená, pane profesore, že vaše mise tady na této zemi ještě neskončila a máte ještě před sebou... No tak od té doby jste napsal spoustu knížek a tak dál, ale já k tomu dodám jednu věc, která potvrzuje to, co říkáte. Tady Deník.cz vydal článek Horor na Slovensku. Z hrobu se ozývalo bušení a hlasy.
0: Jo,
1: případ jo. Skončil teda pravděpodobně tragicky. A takže v neděli odpoledne rodina ze slovenské obce Béno číst nebudu, která přišla ke hrobu údajně zesnulého příbuzného ze země, se ozývaly hlasy a bušení a pokaždé, když na něj promluvili dcery na místě, pak zasahovali policisté a hasiči, nakonec vytáhli zmodralé tělo. No, takže i tohle to se stává a možná to byl jeden z těch případů, kdy prostě byla smrt špatně vyhodnocená, bohužel, ale tady... Ještě poslední otázku, já vím, že už je po 22. hodině. Jojo píše, za posledních čtyři noci se jí zdál téměř ten samej sen, pořád to samý. Co to je za fenomén, nebo co si od toho má? Má to hodit za hlavu, anebo to má nějaký význam, když to jede čtyřikrát stejný?
0: Výzkum spánkových fluktuací ukázal zajímavou skutečnost. Dělali to na Stanfordu. V druhé fázi NREM, čili po 6 hodinách normální fázi REM a tak dále, v té druhé fázi váš mozek předvídá vaši budoucnost. Jako kdyby se na ní připravoval. Objevují se sny, dokonce můžete mít lucidní sny. A tyhle ty sny pak zapomenete, když se probudíte, nebo znáte jenom určitou část těch snů, ale když se opakují, tak podle výzkumu, které se dělali ve Spojených státech, ale i v Číně, znamenají signál příštích událostí. Neznáte časovou dimenzi, kdy se ta událost stane, ale je to jistý systém předvídání budoucnosti. Buď se tyhle ty obrazy udějí ve snu, anebo se vám ty obrazy objeví i v vidělém stavu. Mně se to stalo v případě smrti mé manželky, kdy jsem 2 roky před smrtí mé manželky viděl sám sebe, jak ošetřují růže, které byly její oblíbenými květy. Věděl jsem, že zemřela, věděl jsem, na co zemřela, A bylo to ne ve spánku, ale bylo to v takovém stavu polosnění. Přesně za 2 roky se to stalo. No, je to fakt skutečnost, kdy neumíme některé věci stále ještě pochopit, neumíme se postavit objektivně k tomu, je to výmysl, je to nesmysl, je to jenom sen, nějaký výplod mozgových synapsí nebo paměťových engramů, které máme, ale skutečnost je, že ve většině případů sny signalizují něco, co vás potká. A jestliže se to stalo opakovaně 4krát, pak to znamená, že ta skutečnost, která vás potká, je velice blízko. To byl zase další statistický výzkum, který zjistil, že když se ty sny opakovaly více jak jednou, 2krát, 3krát, 4krát, pak ta udalost nastala v relativně krátké budoucnosti. Takže nechci vás děsit, neznám obsah vašeho snu, ale pravděpodobně se to, co jste viděla ve snu, stane.
1: Pane profesore, ještě poslední otázka. Pavel se ptá, zdravím všechny, pan profesor nám skvěle poradil, jak si očistit játra a střeva. Mohl by nám poradit, jak nejlépe vyčistit ledviny? Myslím, že by to zajímalo spoustu posluchačů a diváků. Co na ledviny?
0: Problém je, že máte překyslený organismus, na který velice špatně reagují ledviny. Když máte překyslený organismus, například když jíte klobásy nebo jítrnice nebo podobné věci, všechno to vede k tomu, že máte překyslený organismus. Překyslený organismus vede k vzniku obrovského množství křistálu kyseliny a to vytváří problémy v ledvinách. Vytváří to pak ledvinový písek, ledvinové kameny a podobně. No a když to chcete řešit, tak nejlepší způsob, jaký je jednak zaprvé pít hodně tekutin, ale po druhé především snížit kyselost organismu. Když chcete snížit kyselost organismu, tak dokonce je takový triviální způsob, vezmete čajovou lžičku sody bikarbonát, dáte ji do 1 deci vody, vypijete to ráno a večer a v průběhu několika týdnů výrazně snížíte překyselení organismu. Můžete taky použít citronovou šťávu, půlka citronové šťávy ráno, 1 deci vody, půlka citronové šťávy večer. Ale taktéž klíčová je otázka množství tekutin. Protože když je těch tekutin málo, tak nejenom, že ty ledviny stěžka filtrují tu vaši krev, ale dochází i k tomu, že ta krev je zahuštěná, srdce musí vyvíjet podstatně vyšší tlak, dochází k rizikovým deformacím vlásečních, které jsou ve vašich ledvinách a vzniká potom riziko ledvinového kolapsu. Ale to odkyselení organismu je první základní předpoklad. No a druhý základní předpoklad je snížit riziko tvorby ledvinových kamenů. Na to je přírodní prostředek švýcarský, nazývá se Rovatinex. On zamezuje tvorbě ledvinových kamenů nejenom v močovém měchýři, ale především mimořádně nebezpečné jsou ledvinové kameny v pánvišce ledviny. A právě tenhle ten Rovatinex zabezpečuje, aby nedošlo k vytváření kondenzačního jádra a následně na to tvorby ledvinových kamenů. Proč to vím? Protože bohužel já sám jsem nerespektoval některé věci a dostal jsem značně velký ledvinový kámen v pánvici a stalo mě to 3 těžké operace. Takže prosím vás, první fáze odkyselení, druhá fáze používání Rovatinexu, které můžete dostat v lékárnách, je to bez lékařského předpisu a podobně. A po třetí pít hodně tekutin. Když pijete hodně tekutin, tak pak ty ledviny fungují v optimálním módu a v podstatě můžou dokonale plnit svou funkci. Pamatujte, že ledviny jsou nesmírně důležité a nadledvinky zase ovplyvňují fungování vašeho neurálního systému a jeho kognitivních schopností. Takže když chcete takzvané babské léky, tak tohle to bych vám doporučoval.
1: Děkuju, já jsem to tady rovnou ukázal, protože jsem to našel shodou náhod teda na Benu.cz, ale můžete se podívat kterýkoliv lékárně, je to běžně dostupné, buď tady to v tobolkách, anebo to můžou být snad ty kapky.
0: No a samozřejmě, prosím vás, urologické čaje, když chcete dělat detoxikační kůru. No.
1: Tak. Pane profesore, všechno krásné jednou končí, dokonce i dnešní pořad. Mě osobně to samozřejmě velice mrzí, ale nejsem sám. Je nás tady 4 000 v tuto chvíli ještě pořád a já chci vám, pane profesore, moc poděkovat za dnešní povídání a za tu spoustu informací, kterou jste nám poskytl. A vám, vážení diváci, taky děkuju za pozornost a jo, na příště téma zajímavý, no, tak to se ještě dáme. Přátelé, vám moc děkuju za všechno a přejeme vám krásnou dobrou noc a taky samozřejmě díky za vaši podporu, za lajky, za to,
0: že jste s námi. Ano, opět nás vypli. Jo.
1: Hodinka další utekla. Tak pane profesore, pojďte se rozloučit a jdeme
0: spát. Děkuji velice pěkně, přeji všem lidem dobré vůle, pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti, ať to máte ve verších. A prosím vás, držme se našeho hesla, držíme se za rytě s tvrdými změkým. Přeji hezký večer.
1: Děkujeme moc, díky, krásný večer. Jo,
0: nashledanou.
1: Dejte si odběr, dejte si zvoneček, ať je nás už 94 000 za chvilinku a pak nás bude 100 000 a to se budou dít věci a až nás budou miliony, tak to úplně, ale těch 100 000 už je na dosah. Tak jo, dobrou noc. Děkujeme.
0: Dobrou noc.
1: Zítra, přátelé, živě od 6 hodin, respektive 18 hodin, vás čekají další dva pořady, které živě pojedeme až do 10 do večera. Dobrou.
0: Dobrou.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzac, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: mraky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Jsem předal úřad svému nástupci a končí tak moje působení ve funkci ministra zahraničních věcí. Doufám, že nový ministr naváže na dosavadní směřování české diplomacie, bude dál posilovat transatlantické vztahy, vztahy v rámci Evropské unie a pečovat o dobré jméno České republiky ve světě. A teď se, přátelé, podívejte na ten obrázek. Všímáte si, jaký tvar má to místo, na které Jan Lipavský nám takhle na té fotografii sympaticky a symbolicky odchází? Skutečně někteří lidé, kteří dělají politikům sociální sítě, by zasloužili. Nikoli teda výplatu, ale zasloužili to, co se pod tím slangově myslí. Já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, ještě lepší než ten Rakušan s tím batůškem je tohle. Protože tohle je přesně ten symbol, kam nám odchází, a doufejme, že i s celým tím směřováním té zahraniční politiky, Jan Lipavský. Protože česká politika se bude muset naprosto zásadně změnit. Od neustálého vyskakování se na někoho, poučování někoho, mustrování, od politiky havlistických hodnot, která dneska nikoho nezajímá, k naprostému realismu a pragmatismu, k tomu, že právě pokud Česká republika chce prosperovat, tak jí nepomůže, když bude někoho poučovat, ale pomůže jí, když bude ve světě navazovat nejrůznější obchodní vazby, diplomatické vazby. O tom má být diplomacie a ne o tom, že budeme neustále někoho poučovat, ideálně někdy v pozdních večerních hodinách a ještě ke všemu na Twitteru, tak jak to dělal pan Lipavský, ale nejenom on. Kronstar, a mně se ten banner líbí. Dobré heslo pro MŽP, lepší než Rakušanův vak na mrtvoli. Já bych to tam nechal, když už si s tím dali práci. Kronstáre, já vám to brát nebudu, mně se to tam nelíbilo, ale velmi se mi líbilo, jak jsem říkala, jak tím v plné nahotě ukázali, že na hladíkovské ministerstvo životního prostředí si mohl kdejaký aktivista courat, jak se mu zlíbilo. To si myslím, že je naprosto pozitivní zpráva a je jako evidentní tím pádem, co tam za pana Hladíka a vlastně i za jeho předchůdců panovalo. Ondra Praha 5, proč policie ta lana nahoře nepřestřihla, pak by stačilo už jen zavolat hasiče, aby to dole spláchli. Ondro, vy jste škodolibí. Já nevím, jak to nakonec s tím, s nějakou asistencí policie a s nějakým zákrokem tady proti těm peace greenům dopadlo, ale každopádně, pokud nějaký zásah byl, nebo pokud tam byla přinejmenším přítomná zdravotní služba, byl tam třeba přítomný i nějaký policejní dohled a podobně, tak to všechno stojí peníze. A myslím si, že by bylo naprosto na místě, aby nový pán na ministerstvu životního prostředí, byť tedy zatím Petr Macinka to ministerstvo bude řídit dočasně, tak bych si mu dovolila touto cestou poradit, aby vystavil fakturku na to, co tyhle ty věci stály, a poslal jí Peace Greenům, ať si to pěkně ze svého zaplatí, třeba je potom takovéhle legrácky přejdou, když zjistí, že žádná sranda není zadarmo. Jan Panuška, dobrý večer, paní Karol. Váš včerejší host byl smutný pohled na opozici současného vedení ODS. Zaujal mě především jeho slib, že bude usilovat o liberálně konzervativní ODS. Máte tušení, co to bude? Já jsem tady včera během streamu s Radimem Ivanem měla trošku problém v tom, že některým věcem, které on řekl, jsem pochopitelně potřebovala oponovat. Ale protože nejsem Václav Moravec a nechci si na Vendu Moravce hrát a nikdo tady v rámci XTV z těch moderátorů, ať už je to Xaver nebo Alex, nepůsobí jako druhý Václav Moravec a přistupujeme k tomu tak, že host má právo si tady říct svůj pohled na věc a svůj názor, tak jsem nechtěla zase příliš se do té debaty a do té oponentury s Radimem Ivanem pouštět, protože když jsem si ho jako hosta pozvala, tak tady přece nevyvolám před kamerami s ním nějakou hádku, ale samozřejmě, že liberálně konzervativní, tak když to pronesl, taky jsem trošku zbystřila a hrklo ve mně, protože vždycky spojení slov liberálně konzervativní v souvislosti s ODS znamenalo, ne, že je ta strana liberálně konzervativní politicky, protože to nejde. Buď můžete být liberální, nebo můžete být konzervativní. Nemůžete být liberálně konzervativní. To je jako kdyby někdo říkal, že je pravicově levicový, nebo levicově pravicový. To nejde. Ale ve spojení s ODS tahle slova vždycky znamenala, že ODS je konzervativní politicky a liberální ekonomicky. To je pravá podstata toho termínu liberálně konzervativní a myslím si, že je potřeba, aby si co nejvíce členů ODS bylo tady tohodle jednoduchého faktu vědomo, a kdyby si tohoto faktu vědomí byli, tak by to možná s politikou ODS nevypadalo tak smutně. Cecilka, děkuju moc, že píšete, že jsem skvělá, vy jste taky skvělá a moc jste mě potěšila s dárečkem. Martin Měkutá, tak končí tato komedie, kde Fialové zlo prohrává a Babišovo dobro žije. A včerejší naděje ODS byla krásná ukázka, proč již není ODS nýbrž jen Spolu. Martin Měkutá se včera s Radimem Ivanem pouštěl hodně do debaty, takže bylo tady opravdu živo. Pokud jste náhodou včerejší stream s hostem neviděli, tak určitě doporučuji, puste si ho, protože zajímavé to bylo. Dvorven 93. Vedchého spolek je hezky namočený s Otou a Řehkou společně s prezidentem. Ten je tedy ve střetu zájmu taky. Ostuda armády a zakázat muniční iniciativu. Dvorvené, já jsem zaznamenala k tomu velice zajímavý komentář na Facebooku od Tomáše Tyla, advokáta, který vlastně poskytl takový, řekla bych, právní pohled na celou věc. A on tam hezky, Tomáš Tyl v tom svém komentáři napsal, že přesně na tom, jak bude policie v této věci, tedy ve věci dronů pro Ukrajinu, spolku Nemesis, postupovat, tak se ukáže, jestli opravdu patříme na Západ, tak jak tady vykřikoval Petr Fiala, anebo jestli jsme nějaká banánová republika, nebo jestli patříme na východ. A myslím si, že v tomhletom má jednoznačně pravdu, protože v demokratické západní společnosti podle mě není možné, aby si armáda a její představitelé dělali, co chtějí. Protože to, že si armáda a její představitelé dělají, co chtějí, nemá nic společného s demokracií. To je prostě klasická záležitost někde Latinské Ameriky, kde to potom sklouzne do nějakého vojenského nedemokratického režimu. A stejně tak si myslím, že není dost dobře možné, aby se v demokratické společnosti, ještě tedy za nějaké účasti lidí z armády, se určitá část lidí míchala do ozbrojeného vojenského konfliktu, který probíhá mimo území té země. To je věc, která by měla být naprosto nemyslitelná a je jedině dobře. A je jedině dobře, že se teď konečně někdo začne těmito aktivitami zaobírat. A je na tom pozoruhodná ještě i jedna věc, protože na sociálních sítích si Štít demokracie stěžoval, který pochopitelně brání spolek Nemesis, brání pana Řehku, brání Ondřeje Vetchého, tak se tam rozčiloval a dojímal se nad tím, jak jsou jim teď házeny klacky pod nohy, takže pojďme si to společně pojďme si to prosím společně přečíst, co Štít demokracie psal a jak tam plakali nad tím, že jsou na ně všichni oškliví. Domovní prohlídky, výslechy, blokace účtů a schození webu, aby se členové spolku skupina D nemohli ani řádně vyjádřit. Tak se zřejmě v současné době odměňuje dlouhodobá a vytrvalá podpora napadené Ukrajiny. Statečnost a plné lidské nasazení pro záchranu nevinných životů. No, vidíte to? Domovní prohlídky, výslechy, blokace účtů, schazování webů. Vidíte to, jak Štít demokracie tady najednou ochutnává vlastní medicínu? Jak tady najednou ochutnává vlastní medicínu, kterou nám ostatním chtěl ordinovat? Jak když se schazovaly ty takzvaně dezolácké weby, které byly dezolácké jenom proto, že na nich zaznívaly opačné názory, tak jim to nevadilo. Tak to bylo v pořádku, tak to byla ochrana demokracie. A když se to stejné stane jim, a já teď neříkám vůbec, že to je dobře. Já si myslím, že když se blokují weby, když se někomu znemožňuje komunikace, že to je vždycky špatně. Ale je potřeba si uvědomit, že teď tyhle praktiky zažívají ti, kteří s těmi praktikami dlouhodobě souhlasili a kteří je vlastně do veřejného prostoru přinesli a chtěli, aby byly nějakou systémovou součástí boje proti dezinformacím. Tak teď najednou vidí, jaké to je, když se to obrátí proti nim a je evidentní, že se jim to vůbec nelíbí. A mně se zase nelíbí situace, kdy si tady lidé, jako je pan Řehka, vyskakují na dnes už bývalou ministryni obrany. Nelíbila se mi velmi situace, kdy Petr Fiala, který Janu Černochovou na ministerstvo obrany dosadil, tak se jí proti Řehkovi nikdy ani slovem nezastal a naopak z ní před tím Řehkou udělal fackovacího panáka. A v podstatě tím přispěl k tomu, že v tom rezortu obrany došlo k takové míře rozvratu, že si tam lidé jako pan Řehka a další mohli dělat prakticky, co chtěli a mohli do médií poskytovat silácká prohlášení, kde buď to chtěli málem schazovat nebo svrhávat politiky, anebo na druhé straně někomu vyhlašovat válku. A bude velkým úkolem nového ministra obrany, aby tam jednoznačně pořádky a takovéhle pány, jaké vidíme na obrázku, nemyslím ani toho pana herce, myslím toho druhého pána, definitivně srovnal do latě. Protože tohle, přesně to, jak se naše armádní špičky v médiích chovaly, jakým způsobem vystupovaly nebo vstupovaly do těch bojů na Ukrajině, to jsou přesně věci, které v západní demokratické společnosti nemají co dělat. Tohle je Latinská Amerika. Takže stejně tak, jako jsme tady křičeli, že Rusko tady nechceme, jako někteří křičeli, že motoristy tady nechtějí, tak by bylo taky dobré si zakřičet, jako že tady nechceme žádnou Latinskou Ameriku v podání pana Řehky a spol. Jedeme dál s vašimi dotazy. 27, teda to je docela hodně. Lobelka a zase ten Plaga a zase ten Ken, ach jo. Milá Lobelko, pokud jde o pana Plagu, tam bych se k vašemu ach jo připojila úplně bez problémů. Pokud jde o pana Plagu, tam bych dokonce řekla velké ach jo. Z pana Plagy nejsem vůbec nadšená a jsem z něj nenadšená do té míry, že mě může překvapit toliko pozitivně a nikoli už negativně. Takže pokud jde o pana Plagu, naprostý souhlas, ale zase ta vláda vzniká v nějakém politickém prostředí, prostě nemůže to být nějaký dream team, kterými bychom si tady sestavili, kterými bychom si představili. A přestože Andrej Babiš dneska řekl, že jeho vláda nebude chtít těch klasických standardních 100 dnů hájení, tak já jim ještě nějakou chvíli dám, než začnu kritizovat věci, které bude pan Plaga nebo někdo jiný na ministerstvu podnikat. Luděk rozehnal, souhlasím s vámi, ať si demonstrují, jak chtějí, ale za své. Pokud studenti mají stipendia, která jim poskytuje de facto stát, neměli by stávkovat v době, kdy mají studovat, nebo je nemohou pobírat. Luďku, já si myslím, že tohle všechno by se opravdu vyřešilo tím, kdyby se, protože se neustále v tom českém prostředí mluví o tom, že je potřeba více propojovat biznis a vzdělání, že je potřeba vzdělání upravovat podle toho, jaké jsou požadavky biznisu. To, co opravdu ten český průmysl nebo český biznis potřebuje. Že český biznis nepotřebuje absolventy genderových studií, samozřejmě můžu mířit do vlastních řad a můžu říct, že nepotřebuje ani tolik politologů, sociologů a tak dál. Nicméně je samozřejmě potřeba, aby tady jistá míra absolventů i těch humanitních oborů byla, ale bylo by pochopitelně taky v pořádku, aby ti studenti si byli vědomi, že některé obory si studují víceméně ne s ohledem na to, aby se v nich v budoucnu uplatnili, ale studují si je pro zábavu, studují si je jako koníčka. A pokud si něco studuju pro zábavu a studuju si to jako koníčka, tak bych taky měl být ochotný si toho koníčka nějakým způsobem financovat. Když půjdete na medicínu, tak je předpoklad, že ty peníze, které společnost do vašeho studia investovala, jí vrátíte spíš, než když vám společnost zaplatí studium právě třeba toho genderu. Jo, to si myslím, že je takový docela hezký příklad. Takže je potřeba, když se tu mluví o spojování vzdělávacího systému nebo o to, že vzdělávací systém by měl reflektovat potřeby podnikatelské sféry, tak je na základě toho už potřeba přistoupit k nějakým konkrétním krokům a říci si, které tedy obory jsou ty lukrativní z hlediska českého průmyslu nebo českého hospodářství a které jsou ty méně lukrativní a tam potom říci, ano, milí přátelé, tak klidně si tady studujte, co chcete, ale zkrátka vás to bude stát nějaké peníze, abyste třeba ve svém nejenom volném čase, ale i v tom čase, kdy máte studovat, věnovali tedy více péče studiu, než tomu, abyste pobíhali někde po demonstracích s kusem počmáraného papundeklu v ruce a s oblečením, které nevidělo pračku dobrý měsíc. Libor Lukačovič mě zdraví ze Slovenska. Libore, děkuju moc, taky vás zdravím na Slovensko. Daniel Clement, vítěz včerejšího, jak to říci, donátorského zápolení. Zdravím, Karol, co říkáte na projev soudruha vševěda Petra ohledně Filipa Turka? Já vlastně nevím, který z těch projevů soudruha vševěda Petra Pavla máte konkrétně na mysli, pokud jde o Filipa Turka. Každopádně situace se nám mění. Situace se nám mění, protože vždycky slovo prezidenta hraje zásadní roli v okamžiku, dokud není jmenována vláda. Takže právě po těch volbách získává úřad prezidenta na významnosti, na vážnosti. Viděli jsme tady v minulosti prezidenty, kteří si s tím dokázali poradit lépe. Petr Pavel byl svým okolím vmanévrován do pozice, kdy se také snažil působit jako ten aktivní hráč na politické scéně. Nicméně tím, že byla jmenována další vláda, tak silná úloha prezidenta do jisté míry končí. A naopak dochází k situaci, kdy více trumfů nad prezidentem bude mít v ruce vláda. Bude je mít Andrej Babiš, no a bude je mít také Petr Macinka, jakožto nový ministr zahraničních věcí, protože tím, že prezident reprezentuje Českou republiku navenek, tak on tam má nějaké své zájmy v té zahraniční politice. A možná jste v médiích zaznamenali, že Fialova vláda udělala takovou poměrně nestandardní věc, dalo by se říci i drzost. Že už během tedy svého mandátu určila, kdo by měli být velvyslanci, kterým vznikne mandát až někdy v létě příštího roku. Čili v době, kdy už by to plně měla pokrývat ta stávající vláda, kde by o tom měla rozhodovat ta stávající vláda, Petr Pavel to Fialově vládě podepsal, protože jak víme, on té Fialově vládě podepsal vždycky všechno a v zásadě se s nimi nikdy o ničem nehádal. No a může se pochopitelně stát, že tahle ta záležitost tam bude hrát nějakou roli a že každý má v té politice svoje zájmy a uvidíme, jak se bude Petr Pavel vést, až jeho zájmy budou narážet na zájmy této vlády a jednotlivých stran, které jsou v té vládě zastoupené. Markus Fínek, zdravím, kolik chybí v ministerstvu vnitra? U nás ve Vrchlabí řádí četníci o 106. Mám to za 500 bez bodů za propadlou STK půl roku, což je lidovka. Milý Markuse, tak si to prostě musíte líp hlídat. No, to se nedá nic dělat. To je asi záležitost, se kterou vám ani ten sebelepší nebo sebenovější ministr vnitra příliš neporadí. La Martina, dobrý večer, paní Karol, vám i všem sledujícím. Děkujeme Martině za štědrý příspěvek a taky přejeme krásný pondělní večer. Luděk rozehnal. PS, kolik studentů chodí na fakultu pěšky? Jejich oblečení taky nevykazuje fair trade. Tak proti čemu?
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Když je evidentní, že u té mladé generace je to ještě tisíckrát horší. A je to vlastně horší v tom, že to, co se nám tady ukazovalo na té demonstraci, to má být ta elita národa. To má být ta budoucí generace, která nám všem, teda jaksi nám narozeným, tak jako jsem já, bude jednou platit ty důchody. Tohle je ta vzdělanější, přemýšlivější, sečtělejší, lepší část společnosti. Tak se ještě jednou, už to tady nebudeme pouštět, někde si to najděte na internetu, podívejte se na ty obrázky. Ty bláho, mě z toho šla normálně hrůza. Naskakovala mi z toho husí, kachní i vepřová kůže dohromady. Ondra Praha 5. Maxi hrozba pro liberální demokracie, demokracie. Ondro, jste trefil hřebíček na hlavičku, je to tak. A ještě jednou, Karol, klid, to byli studenti z Brna. Brno oplotit. Ondro, Brno se nedá oplotit. Brno vám do té Prahy vždycky prosákne a nezřídka vám může prosáknout až do Strakovy akademie. Je to bohužel tak. Až do Strakovy akademie. Je to bohužel tak.

zelenou agendu, nasál se na ty penězovody a vlastně si z toho zeleného biznisu udělal biznis pro sebe, že na to potřeboval takovýmhle způsobem zkazit tu mladou generaci. V tomhletom ten geniální trik s Gretou Thunberg, kterou vytáhli od někud jako z ulice a udělali z ní ikonu, kdy tam malé 13-leté děcko jezdilo po nejrůznějších světových kongresech, sympózích, potkávalo se státníky a ti státníci na sebe a tady od tohoto 13-letého spratka nechávali křičet a ještě se tvářili, že jim to dělá dobře, že jim nadává 13-leté dítě trpící Aspergerovým syndromem, které teda by mělo být pod nějakou medikací. Do toho si tatínek Grety Thunbergové v médiích liboval, jak je to super, jak ty psychické problémy, které jeho dcera měla, se zázračně začaly zlepšovat poté, co teda jí světoví státníci dovolili, aby na ně na nejrůznějších akcích křičela. To je přece naprostá jako šílenost. Ale opravdu na tu mladou generaci to zafungovalo a vidíme, že to funguje pořád. Jak jsem napsala s nadsázkou v komentáři pro Deník to, prostě když se mladý člověk přilepí k silnici, tak to vždycky bude mnohem lepší, než když se tam přilepí nějaký důchodce, že ten vám tam nikdy nebude pořádně držet. Takže to, že se rozhodli celou tuhle klimatickou hysterii zacílit na mladé, to bylo geniální. To bylo geniální, ale bohužel vidíme, co to s hlavama těch dětí udělalo. Jestli opravdu je někdo v situaci, kdy pociťuje klimatickou tíseň, kdy kvůli klimatické tísni a obavě o planetu Zemi se rozhodne, že radši dobrovolně nebude mít děti, to je přece šílený. To je šílený a je to trestuhodný, ale bohužel, co je trestuhodné, tak ještě nemusí být trestné, co se té mladé generaci provedlo. Jan Tonar, já nevím, ale s PP čuchám něco podobného perestrojce a se SSR na věčné časy hůhňa a mluví jenom jedním tónem, jako by mu to někdo diktoval do ucha. To je asi narážka na Petra Pavla, to vám, Jané, rozporovat nebudu. Petr Pavel není nositelem žádných svých vlastních myšlenek. Všechno je jaksi outsourcováno, dalo by se říct. Tomáš Míka, dobrý večer, paní Karol. Zajímalo by mě, jestli jste někdy neuvažovala nebo nedostala nabídku ze CNN Prima News živě komentovat události ve večerním vysílacím čase. Jinak jste pořád top politická komentátorka včera. Tomáši, děkuju. Já se přiznám, že pro CNN Prima News je pro mě příjemnější psát komentáře, protože když mě CNN Prima News pozve do vysílání, tak pro mě to vlastně znamená, že tím vysíláním mám prakticky plné celé dopoledne, přestože to vysílání samotné trvá jenom půl hodiny, tak musíte se na to učesat, namalovat, obléct, nainstalovat se před ten notebook, musíte se na to nějakým způsobem připravit, abyste věděli, co tam vůbec budete povídat. Takže pro mě je daleko lepší, když můžu ty komentáře psát, než když tam potom živě komentuju. Ve hlavním vysílacím čase se nejsem úplně jistá, že mě zvali, zvou mě velmi často na dopoledne do, tuším, že Události plus a občas taky mě zvali o víkendu, což se mi teda bohužel většinou příliš nehodí. Tak tolik k vašemu dotazu a jinak děkuju za pochvalu. Ondřej Litomyský. Dobrý den, paní Karol, co říkáte na střelbu v Sydney? Naše vláda má největší radost, jak změnit zákony o držení zbraní a nikoli imigrační zákony. Já se přiznám, že tady ke střelbě v Sydney se mi nechce jako úplně se vyjadřovat, protože tohle jsou věci, které jsou jako vždycky strašně smutné a já se radši držím toho, kde aspoň se z té politiky dá udělat nějaká trochu legrace a to bohužel Sydney není ani omylem, takže tam se dá bohužel říct jediné a popřát těm rodinám, které tím byly postižené, upřímnou soustrast. Tomáš Tichý, přeji nové vládě hodně štěstí a trpělivosti s arogancí, neschopností, hloupostí a agresivitou pro evropských populistů, zelených komunistů a jim podobných zoufalců.
No, vyjmenoval jste je, Tomáši, pěkně, vyjmenoval jste je skoro všechny. A víte co, ten boj, pro ten boj platí totéž, co pro boj s blbostí.

Nedá se to vyhrát, ale nemůže se přestat. Nemůže se přestat a je potřeba teď ty 4 roky využít k tomu, že když se tady během Fialovy vlády utahovaly šrouby, zaváděly se tady funkce nejrůznějších cenzorů, ať to byl Klíma nebo později Foltín, systematicky se tady vytvářel prostor pro oklešťování svobody slova. K tomu se vytvářelo prostředí, ve kterém mohly jako černá ruka řádit neziskovky napojené na státní penězovody. Tak je potřeba ty věci zase začít trochu normalizovat, odstavit tyhle pijavice od těch penězovodů, zároveň tedy přijít s nějakou trochu racionálnější zahraniční politikou, přijít s racionálnější politikou zahraniční vůči Ukrajině, přijít s racionálnější politikou vůči Evropské unii, zaujmout postoj, pokud jde o ETS 2, přesněji řečeno, opravdu dostát těm slovům, které strany vládní koalice říkaly před volbami, že to je záležitost, se kterou chtějí něco udělat, migrační pakt. Ono těch věcí, se kterými budou muset bojovat, je obrovská spousta, ten boj vůbec nebude snadný. Ale je potřeba, aby se podařilo prosadit aspoň něco. A já tady v tomhletom směru bych byla optimista. Luděk Rozehnal, to asi není Rakušanovi.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Kdyby se mne někdo zeptal, proč mám Prahu rád, bez odpovědi bych ho

0: je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas. To je pryč, to jsem poznal, teď už.

že ne, možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutný.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
2: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
4: Na stránkách akademie
5: ztrátyanalezy.info
4: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: nebude nikdy!
1: Nikdy!
0: Santipa!
2: No jeden nikdy.
3: Posloucháte Hvězdu.
4: Stanice Hvězda.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Tak už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí. Už vypršelo, už je po dešti. Složitě žijem, žijem. Složitě, složitě žijem, žijem. Složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy odplouvají do dála. Co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem. Složitě, složitě žijem, žijem. Složitě, složitě.

zjistíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je na čase, abychom se zamysleli nad hysterickou kampaní médií a opozičních válečných štváčů v čele s Petrem Pavlem, kteří neustále straší o potrestání, že dodáváme málo peněz na zbrojení pro válku s Ruskem. Přehlížíme tím totiž především skutečná nebezpečí, které naší zemi hrozí. Tak zaprvé, vůči alianci NATO žádné závazky nemáme. Další lží je, že neustále vzývaný článek 5 nikoho nezavazuje nás bránit, a tedy ani nefunguje a nikdy nezafungoval jako impuls k válce. Armáda České republiky je tu výhradně k obraně České republiky a my se nyní potřebujeme připravit na jiné hrozby, především proti banderovcům a dalším nebezpečím, které nás čekají z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu může dojít i k situaci, kdy se Polsko rozhodne opět získat východní část Těšínska, stejně jako se o to pokusilo už v rámci paktu s Německem v roce 1938. Vojenské síle současného Polska nemá naše armáda možnost jakkoliv čelit, a tak zatím zbývá jen podobnou možnost vylučovat diplomatickými cestami. Na tuto hrozbu není ani Česká republika jako stát, ani naše armáda vůbec připraveny. To jsou priority, se kterými má počítat připravovaná vojenská koncepce naší republiky. Podvod s neplněním českým závazkům vůči NATO jsou zkrátka lži od mediální fronty po fialovou opozici. A právě proto nám o tom celý článek napsal Jaroslav Štefec.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. No co pak, s kyticí si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, s... jak se to... takový bílý... s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
2: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zničování.
4: I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku, jež to byla ostrovtipem nadána. Napadlo jí, služka myslí na pána, juch na pána.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky

0: Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve,

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad,

cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Třesky, plesky, točíme desky.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Spěcháte po ránu? Abyste mohli uvařit snídani, musíte zatopit a na to je potřeba dříve vstát. Ale proč, když si můžete přispat? Stačí mít elektrický vařič a za chvíli máte snídani připravenu. Ohříváte-li oběd nebo večeři, pak jedině na elektrickém vařiči, který vám ušetří čas.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Netrap se hochu, co se stane, až tě farář hoření, nás žádná holka nedostane. Hřmanickém vězení.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytnily, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí, zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

nastydlí. Včerejší fazony jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jítro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzalo, jak je to všechno pryč. A nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami. Včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají.

níž se netleskalo, teď ze slova nechlad a vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden k řediteli cirkusu. Říká, jak můžete taky tak malýho a hubenýho človíčka angažovat jako krotitele lvů? A ten ředitel říká, no právě proto, že jen kosta kůže. Teď na toho lvy přece nikdy nemůžou dostat chuť.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sam od sebe nic bys mi nedal. Mrzí mě jen.

dílem jen tvým. Tvá je hlas oceli, z mé chloby k nebyční, na koho žaluje, jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učí se ovládat jehlu a nit.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítám všechny, kteří jste si udělali čas. Nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zasedli jste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teďko před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
0: Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly. Takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku. Jo? V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin, toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
1: No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iši, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
0: No,
1: jak jeden, tak druhý počítač.
0: Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
1: Naposledy tak, jsem slyšel, Český rozhlas a pak už to šlo.
0: No a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají, co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Teď tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím. Zaměstnává milion lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji. Týdně podávají, teď nevím, kolik, jestli 13 nebo kolik patentů.
1: Kolem.
0: Na všech možných střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to má hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umíme si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tom teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí. Tak to si myslím, že jsou všecko jako obrovský klady. Jo, jenomže...
1: No,
0: má no to totiž, háček,
1: na to, já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takové vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně, on mluvil teda anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom...
0: Jako, myslíš, že mám problém s angličtinou?
1: To ne, ale víš... Jako,
0: no nerozumím, ale to neznamená, že mám problém.
1: To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodinný mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulku, jo, protože aha, on vlastně je. Mluvil dost jako rychle, to byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, no. Takže bylo blbě rozumět. Ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a blablabla. No a mluvil tam o několika zvláštních nebo několika zásadních věcech. Jinak tam říkal o historii BID a vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, chachacha, chichichy. Dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
0: A já bych mu je neprodal.
1: Tak je otázka,
0: hleda takhle, hleda, promiň, prodal, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude nesmazatelně napsáno baterie od BID.
1: No, něco takového. Ať je to bude s hambou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního, rozkládá mu to podle mě tkáně, jo.
0: To je, ano, to máš, jo, pravdu, by se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo nížnapěťový a tak dál. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
1: A důležitý je tam i to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně. Že jo?
0: A když nad ním sedíš...
1: Ty vlastně... No.
0: A to litium pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe vytváří vlastně smog, jakoby, jo?
1: Jo, a litium je vlastně těžký kov, jo, tak jako, co si budem, jo? No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID, to znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. svět z komunistické strany blablabla, jo, a že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako, že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Vis ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
0: No dobře, promiň.
1: Dopověz
0: to a já pak ti do toho starého.
1: No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je vlastně v v Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl,
0: oborů.
1: Do kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže no. Automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo, takže to mě zaujalo.
0: Jo. Ještě dopověz to, no, pro mě.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobrý třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, si se k tomu dostanu.
0: To je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že pochybně to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy, když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci, tak oni ho zafinancujou. Má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk. To je nabíledni, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BID je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ten automobil nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo? Není tolik surovin. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál, no a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo, tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázaný na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného řízení Evropy, drahé vstupy energetické a tak dál, asi to nepůjde. Jo? No tak bude Evropa jezdit v čínských autech. Když můžu já, proč by nemohli jiní? Ale jedna věc, druhá věc, jak se třeba manipuluje s cenama v Evropě, to jsou všechno ty operativní leasingy, jo. Operativní, když se zamyslíš nad tím, jaký smysl má operativní leasing? Ty máš...
1: No, prodražování...
0: No?
1: No, za mě je to podobný jak hypotéka.
0: No, je to...
1: Jo, jako...
0: Hele, je to tak. třeba, ty jdeš do Mercedesu, chceš slevu na nový auto. A oni prostě, kdyby ti dali slevu větší, než jakou mají povoleno, to je, dejme tomu, třeba 7%, 5%, jo, než mají povoleno od výrobce, tak přijdou o licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční nebo roční a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitujou tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to nejde takový těm lidem, kteří toho moc nenalítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, který tu a tam jdou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře. Oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto, má na je to nějakých, já nevím, 30 tisíc a oni ho prodají s obrovskou slevou oproti novýmu, čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Proto dělají ty autohousy. V podstatě ty prodávají vlastně nový auto. Takže oni to auto, když je nový, tak ho prodají do toho operativního leasingu, na to mají svoji firmu, nějakou pobočnou, nějakou dceru. Ta firma to koupí za plnou cenu, no a pak to prodávají ve slevě po nějakým repasu. Mají to spočítaný, že v podstatě to, co zaplatíš ty za ten operák, tak
1: se to auto dvakrát zaplatí ještě.
0: Tak oni na tom netratí, přesně tak. Jo, čili...
1: No, dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
0: To je pak zase druhá věc, kdy to auto... Takhle... Kdy vědí, že firmy místo, aby realizovaly odpisy nakoupeného investičního majetku u těch aut, to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem. V tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
1: Je to tak, no, proto říkám, že je to podobný jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, vlastně kolik se na tom pase jako co to má jako za obrovskou finanční zátěž. Jo?
0: No,
1: tak bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip. Jo? Za mě prostě ty operáky prodražují ty auta.
0: Mluvil jsem
1: výslednou cenu.
0: Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
1: Ta západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
0: To taky, no.
1: Ale... Nevím.
0: Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
1: No jasně.
0: Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná, že si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a on to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, no, ty agenti tanzanitových firem z té Tanzánie, takže těch dvou firem, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená, to jsou ty tanzanity, které byly vyváženy ještě před tím, než se toho chopil stát. Jo?
1: Mm-hmm, jasně.
0: Tak oni je vykupujou. Mm-hmm. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, které jsou vlastně krvavý, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, které jsou oficiálně obchodovaný.
1: Přesně tak, no.
0: Jo.
1: To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
0: A teď, kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
1: Já bych řekl Spojené státy.
0: Jdeš dobrou cestou.
1: Nebo Izrael. A nebo Izrael.
0: Jsou to, ne. Jsou to samotní výrobci zbraní.
1: Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
0: Samotní výrobci zbraní a munice skupujou na černých trzích, pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různý překupníky.
1: Přes nějaký SROčko.
0: Třeba skupina D, ale...
1: Já jsem nechtěl jmenovat.
0: Ne.
1: Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
0: A kam jdou?
1: Jde jako debil, že?
0: A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když si nad tím zamyslíš. Mhm. On je to vlastně recykl.
1: To je sekundární trh, jak se říká.
0: Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza. Lipská.
1: Jasně.
0: Teda ukrajinská.
1: Jasně, no. Kijevská burza, no.
0: Takže a mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce, jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
1: No, ale takže... teďka mám takovou otázku, jo, mm-hmm. tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní jako výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
0: Ano.
1: I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo. Tak to přece musím tam několikrát jako naskočit. To znamená, s tím jsou spojeny podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
0: No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
1: Jo tak, jako myslíš...
0: Pak to přeprodávají.
1: To znamená... To znamená jinými slovy, ty zbrojářské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
0: No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví, takže je to oficiální záležitost, jak se navíc... A proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Uh-huh. To oni s tím nekupčejí, touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo? Když to, protože Západ dlouho nebojoval jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a aha, na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jako kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole. Protože na to musí mít zisk, že jo? Pokud
1: no,
0: to jenom přebalí,
1: že to není řádně všechno?
0: Tomu, tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
1: Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
0: No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo? No tak to jsou důsledky. No teď pochopitelně u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
1: Provize.
0: Ty úvěry.
1: To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
0: No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo? Vlastně. Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
1: Vlastně.
0: Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď
1: no,
0: najednou se vyčistily sklady, a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat, no tak to stojí desetkrát tolik, protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
1: No jasně, no.
0: Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
1: No, to je... Teď už spadly masky.
0: Jo.
1: Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
0: Aha.
1: Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
0: Pojď.
1: Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita, Cílem je nahradit, jo, a ještě je tady zajímavý, cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů. Fanuk, Kuka, ABTD. Letecký a kosmický průmysl, vývoj domácích letadel, satelity, raketové technologie, dronová technika, námořní inženýrství a high-tech lodě. Takže lodě, ponorky, offshore technologie a Čína již dnes dominuje tomuto loďařství globálně. Pokročilá železniční doprava, vysokorychlostní vlaky, metra, městská přeprava, vozidla pro novou energii, to znamená elektromobily a hybridy, energetická zařízení, elektrárny, jaderné technologie, obnovitelné zdroje a tak dále, zemědělská technika, nové materiály, to znamená pokročilé kompozitní materiály, nekový polovodičové materiály, supravodiče a tak dál. A poslední je biomedicína a pokročilé zdravotní přístroje. Takže tak. No a Čína, když se podívám kdy BID v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4 272 000 vozidel.
0: Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
1: Ne, to oni, no, jako...
0: A oni si nevěřejí a tak si platí.
1: Oni si nevěřejí, platí už si zlatem a ještě kluci neví, co dělají, proto jim to tak jde, ne?
0: Jo. No, jsme se teď jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Prosím tě, my jsme
0: minulý týden vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů
1: jsme se neslyšeli, no. Uh-huh. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Betonovali jsme a betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony. Týden máme vybetonováno, tak už se nám dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
0: Já myslím, že už zraje víno, víš?
1: Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všechno nevypili.
0: Dozrává.
1: A vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu, vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje e-Schematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená, je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci a jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
0: Dobrý.
1: Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj a musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím, no, takže teďka a má to i vlastně kontrolu pod... No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já jsem mu Pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat v nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakčí.
0: No jo, tak to jsem si máknu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
1: Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Lednického parku, přeto nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával, takže jsme to museli objíždět, no.
0: No,
1: takže tak.
0: Vidíš to. Dnes tak máme dneska, svátek práce totiž.
1: Máme svátek práce, dneska jsme to oslavili nic nedělání.
0: No,
1: já jsem byl teda zalít betony dneska dvakrát.
0: No, vidíš, my s Lukášem pracujeme od rána. Teďko před vysíláním jsem slezl ze střechy. To bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
1: No to jo, to bych věřil.
0: Při práci.
1: to bych věřil. Nám ale, tady v tom humně taky krásně peče sluníčko.
0: Jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všecko takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
1: Vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: Cože?
1: To vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: No jasně. V připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No takže oni potřebují vždycky jako někoho. No tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
1: Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
0: Jo.
1: Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
0: No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
1: No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, jo, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za jo. Měsíc.
0: Jo. No. Počkej, no, já to najdu. To je... Mám tady... tomu dokument. To můžeme
1: zrovna přečíst. On teda řídí všechny přehrady zaraz v republice a pracuje 24
0: ne,
1: hodin denně, nespí.
0: Největší
1: a...
0: vodník, ten největší podvodník, vodník na povodí.
1: Největší česilko.
0: Největší česilko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
1: No tak to je jako 1 300 000 teda.
0: Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem musel pokud, kolik to přesně bylo.
1: Dobře, já jsem se přeřekl 10 milionů.
0: Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem zase viděl tu pirátku, ty jo, jsem se úplně vyděsil.
1: Tu.
0: Jo, Zubejdu.
1: Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je
0: blbá, jak tři dny starý pes. Tady se zamýšlí, kdyby se to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou si můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chcí míři, jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je no z českých luhů a hájů.
1: No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
0: To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
1: Poslouchám.
0: Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četl. Povodí Odry, státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo, 478 000. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to už někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat.

0: Česká pošta AS 577 tisíc. Správa státní organizace, správa čeho? Nemůžu to přečíst. Správa, ne. 605 tisíc, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 082 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 576 221 manažerský plat měsíčně, jo. Mhm. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, 532 418 tisíc. Povodí Vltavy, 520 124 korun. Máme tady další. Tak už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, to se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Operátor ICT AS 508 tisíc. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 264. Vyberu fakultní nemocnice 439 tisíc v Olomouci, fakultní nemocnice Plzeň 436 486, okresní soud v Kroměříži, soudce má plat 432 603 koruny. Jo? To se dá žít, ne? Za ty prachy.
1: Ale tak jako...
0: Na ústavním tak soudu 422 tisíc, jo? A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo?
1: No...
0: Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme, to vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
1: No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda za rok 25 mi tady vychází 49 215 korun, ale to je průměr. Meziroční 52
0: tisíc nějaký druhý.
1: Jo, a průměrná mzda 52 tisíc, jo, máš pravdu. A medián mest, ale já jsem se díval na tu část, já to tady, on mi to tady nevyhodí, ale já jsem se díval na tu, na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. Jo. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, jak on se ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba. Jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
0: No jo. Někdo do práce to chodit je. Musí. Já jsem teďko tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně, hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu. Mm-hmm. Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické,

0: že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě staženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dále, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako? To je ještě horší to porovnání. Takže fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že vlastně říká, že tyhle ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ty 4 roky předtím, tak ty by opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne?
1: Mm-hmm. No, vyšel, já jsem si tady něco dal. Mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc. Hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálné číslo.
0: Jo. Yeah.
1: Rozumíš? Jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 25 tisíc, jo?
0: No.
1: Za byt.
0: Jo? Kde? V Brně?
1: No, v Brně třeba, jo.
0: Za byt kolik?
1: No, 20 tisíc. 25 tisíc běžně, jako.
0: Tak myslíš, že nájem. V Olomouci to je levnější?
1: Já si nemyslím, že to je někde levnější. Já si myslím, že to bude o 2000 třeba míň, jako jo, nebo že to bude takový jako víceméně jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný.
0: Jo. Jako prostě, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovu círovaný, tak máš seš ke 30, jako. Mm-hmm. No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala tolik ostudy venku. Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svoji kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby jsme se cítili bezpečně. Lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. Peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes takovýhle hospodaření a teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo? A já bych tady teď chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil, Šichtařová rozebrala Zubatku. Jo? To si nemůžeme nechat ujít.
1: To si rádi poslechneme, samozřejmě.
0: Ano, to si velice rádi poslechneme.
1: Stricu, tlač to tam.
2: Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz. Potom si stanovím priority. A potom zafinancuju ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tomto stavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
3: Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
2: Já jsem bohužel té první hodině
3: nevěděla, pořádku,
2: že netuším, co pan
3: Stanjura
2: říkal.
3: Já to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach, někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
2: A já se vám znova snažím vysvětlit, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery. To znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu. Ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční palné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl.
3: Děkuju.
0: Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
1: No jo, to jsou Nerudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporný číslo. A i když ho dáš do absolutní hodnoty.
0: No já člověče. Říká,
1: ta je tak blbá, jak tenhle ten dubový stůl. Prosím, někdo klepe. No,
0: já jsem to nepochopil. No nic.
1: Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
0: Jestli to není infekční, jo. Jestli to není infekční. No,
1: ono se to šíří vzduchem.
0: No počkej, to říkal Foldina, jestli to není fiction.
1: Jo.
0: No
1: každopádně, se obával. Každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo. Vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je... Já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku a ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifáry, takový fráze, jo. Ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku, aby ji protlačil jako rektorku, někdo prostě ji vodil a systematicky prostě ji ochraňoval a aby ji někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, je 3 dny starý pes. Jako.
0: No nicméně, já bych tady možná pustil...
1: Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci. A co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
0: Jo. No tak, co myslíš? Naspe se tam rozvědčík, nebo ho nechají doma pro tentokrát?
1: No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik nebo dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne? A někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako... Počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
0: Kde je?
1: Někde běhal. Někde běhal a... No člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde...
0: A
1: někde běhal,
0: vyskočí,
1: že ho někde
0: to
1: vyfotili.
0: Bude, počkej.
1: Někde ho... vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
0: Já nevím. Jo, ten summit?
1: No?
0: Jo, měl by být. Když ona je...
1: No,
0: ono teď na prázdnuši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
1: No? To jsou zvědavě, jak se děvčice a pochlapí, teda.
0: Slíš?
1: Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takového, podle mě, na ní vyskočí.
0: Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo? Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. Uh-huh. A druhá kauza je jeho vlastní zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo. Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej, už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně, to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident. Ne, třeba.
1: No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí, tady žádná konkurence není, tak proto bude kandidovat, říkal.
0: Jo.
1: Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moc akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo.
0: No.
1: Tady po těchto kauzách.
0: On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
1: Jasně.
0: On tam učurával z toho vystoupení toho Vedchýho, když Vedchý dostal tu cenu.
1: Jo, Alfreda Radoka, ne Alfreda Radoka, Arnošta Lustiga.
0: Jo, Arnošta Lustiga.
1: Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře. Protože byl žid a pan Vedchý podporuje banderovce na Ukrajině. A, jako, to je prostě úplně na, to je na chocholouška, jo, tady toto.
0: No tak, hele, to je těžký, jo. 19 autostop, já nevím, Jardo. No, On tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek. Jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně, proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
4: V Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna spojená se spolkem, který se nazývá skupina D. A tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vetchého, jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Veverka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 tisíc dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna.
0: A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
1: Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
0: Proč o takových věcech mlčí, člověče?
1: No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
0: Ano.
1: A měli by dostat přezdržku po těch hubách plechových normálně. Náčiněvou, takovou tou zemovou hadrou přezdržku, víš?
0: To ne, složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média jak na Slovensku, tak v České republice pracují, ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách pracují pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež.
1: Tak počkej, ale říkal jsi, no? Říkal jsi po lejnách nebo lajnách?
0: No, já myslím, že platí obojí.
1: Jo.
0: Čili no. Intenzivně pracujou pro tu opozici, zamlčujou spoustu zpráv. A to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kauz, tak zamlčujou, co se dá. Jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo? Jakože Vy jste zveřejnil to a to, jo. Vy jste řekl tak a tak. Vy byste měl, hele, to se mi líbí, jak je rozebírá, jo. A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal a ne, aby prostě každý to nechával být, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou, jo. Já teda tady se teďko trošku zorientuju. Můžeš se k tomu vyjádřit? Já tady najdu jeden příspěvek.
1: No, já s tím souhlasím. Viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, jako to bylo, co jste hovorili. Jo, prostě oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví, co mají říct.
0: Oni by rádi, aby se zapomnělo, že jo?
1: No. Víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
0: No ne,
1: a tak dále,
0: ale hlavně jo, oni tu vinu začali valit i média začali tu vinu valit na novou vládu, jo, jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
1: Přesně, jako.
0: No tak pojďme tak, si to pustit.
5: Jo. Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deníku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a
6: kladou dotazy. Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
5: Nemáte na to důkazy?
6: Ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
5: Dobrý, tak já položím ten dotaz.
6: Bylo by dobré, vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a Seznam Zprávy neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahoskloně daroval 100 milionů na Ukrajinu, teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není srážková daň, a pozdravujte ho. A si přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo?
5: Budu
6: mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
1: Dobře jít dal.
0: A
1: teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo, on tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání a že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam.cz a podobně a tady tyto věci. Jako, když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem jako, že to bylo předem všechno jako nachystané, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. Celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, bla, bla, a tak by se mohli pokračovat, takže... Ale řekli to dobře, to musím říct.
0: Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je většinou tak mrňavý, to jo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba. Třeba to někde bude, tyjo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
1: Taky šmejčka pro lidi.
0: No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku, abych to dal od začátku, víš, a nemůžu...
1: Jo, no, no někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
0: No, a ne, to nemám. Ten začátek, takže přeskusíme to.
6: Věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
5: Jo?
0: Teď mi tady ještě běží něco jiného. To musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hrůza, hrůza děs, tak to tady pokusím teďko naladit.
1: No to mě vždycky dokáže.
6: Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? Když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To už je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20. března 25. Umíte číst česky? Samsung stavbu gigafaktory v Česku odložil. Tak nelžete stále. Já chápu, že Seznam a novinky stále lžete o nás. Jo? Přestaňte lhát. Aspoň si uděláte monitoring. Aspoň ať ta paní, když to napíše, tak si přečtěte vlastní články. Sprostá lež, kterou vy stále živíte, tak už s tím přestaňte. A čtete vlastní články. Gigafactory Samsung odložil, Gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu v obstojném stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych se...
1: No jo, nechápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerši, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který taky tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabitý. Jako, to jsou úplně vylízaní, to prostě nechápu. Jo.
0: To je ten zápal pro to škození, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť jakoby poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, takže oni napíšou, že Babiš za to může, jo, Pak se ale ukáže, že vlastně viník je někde úplně jinde, to je ten opěvovaný pan profesor, který to podělal tady na všech frontách. Tady jako vylejzají věci, za který vlastně by se měl střelit do hlavy, anebo aspoň do nohy přímo do kolene, aby teda aspoň nějakou oběť přines. Jo. Ale tak co chceš od bezcharakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je vyhoněná kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, kterýmu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. A to se ještě nic nerozmotalo, jo? Mm-hmm. To se ještě nerozmotala kampelička, nerozmotaly se ty miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky, jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného.
1: Jo, to je... Sežral pes a neexistuje.
0: Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všechno, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
1: No. Bohužel. Stejně budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
0: Ale ono to vyplyne.
1: To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
0: Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo? Natvrdo.
1: A, počkej, šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary, co mám v bance.
0: No, to si proměň.
1: To mě ani neříkej. Já si stranu, žádný dolary nemám. To jako...
0: No, já bych se díval, kdyby jsi neměl. Ne, víš co, počkej, mimo jiné, jo, proč končí petrodolar? Petrodolar to je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude ta ropa a obchod s ropou. Proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. To bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
1: Jasně.
0: To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru. Jasně. Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo. Mm-hmm. Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně, a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
1: Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
0: Koho napadl Irán teda?
1: No, spíš tak jako trochu nikoho.
0: Proto se tě ptám.
1: No, zatím nikoho.
0: A můžeš mi říct, jestli třeba USA za posledních 50 let někoho napadli?
1: Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně. Jo.
0: A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
1: No to
0: 80
1: jo,
0: let starou technologii. Riskuje všechno ten Irán, jo, jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby, jo.
1: No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren a jeden už se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
0: Všiml jsi, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitřeni tou českou televizí a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
1: Jo, všichni, jaká svoboda slova.
0: Ale všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várna pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni, prosím tě, mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, že jo, a policie.
1: A tím by ho měli jako nahrazovat? Teď to je podle zákona.
0: No, protože to vyšetřují oni, že přece, jako si dovolí.
1: Protože oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. To mě, já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
0: No, jako oni víceméně, že ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo? Spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
1: No teda, to, ne, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako, víš,
0: no, jestli tam nejsou nějaký paraziti.
1: Přesně, no, to by se mělo, jo.
0: Já si myslím, že máš. Bych napsal dopis třeba, že bychom ho...
1: Otevřený dopis.
0: No já to pošlu v zavřené obálce.
1: Tak to tak zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
0: Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Araghchi navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
1: Tak... Na to druhý kolo, myslíš?
0: No, na to druhý kolo. Prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Mm-hmm. Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže přesně. Proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Araghchiho, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
1: Výrazně.
0: Jo.
7: Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
8: دوستان گرامی مایلم در ابتدا خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
9: Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
7: Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
9: Chci poprosit vás předat samé nízké slova благодарности za to a potvrdit, že Rusie, takže jak Irán, namířeno prodlužovat naše strategické vztahy.
7: Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Irán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
9: Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
7: Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
9: My vidíme, jak mužstvěný, heroicky борется народ Ирана za svou независимость, za svou суверенитет.
7: Vidíme, jak odvážně a hrdinsky íránský lid bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu.
9: I конечно, очень надеемся на то, что опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир.
7: A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti íránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
9: Se své strany budeme dělat vše, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
7: Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
8: گرفته شوند و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و صلح مستقر شود.
9: Добро пожаловать.
7: Vítejte.
8: خیلی خوش آمدید.
9: آقای رئیس جمهور، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
7: Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
9: پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
7: Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
10: Za to, že srazu odpravili slova pozdravlení v связи s избранием нового лидера.
9: من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی است.
7: Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
9: از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
7: Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
9: Rávět Irán a Rusie به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
7: Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
9: همطور که شما هم فرمودید، دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابل با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات، مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش است.
7: Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že iránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
9: A همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم.
7: Také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky. Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
0: Pokud je to teda... Bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod, seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace tak byl, prosím, Arákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam, nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom někde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřih si moment strategické partnerství.
1: Ano, ano, postřehl.
0: Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
1: No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho, toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
0: Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednu takovou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali, Západ říká tomu křižníku bojovýmu, teď nevím, jestli Zlatá hvězda nebo tak nějak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky, je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě, je mnohem vyspělejší technologicky než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, vlastně nějak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o té lodi nikdo nevěděl, jo.
1: Jak se jmenuje? Křižník Zlatá?
0: No vlastně oni takhle, oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, a on se jmenuje admirál, oficiální název je admirál někdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten článek byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.

0: chce, abych se na něj dostal, Dacan.
1: Divné, viď?
0: Ne, to vůbec určitě.
1: To s tím nesouvisí.
0: Ne, to vůbec to. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem.
1: Takže
0: oni to vůbec
1: je...
0: neblokujou.
1: To neblokujou, to samo.
0: To samo se to. Křížník, já si to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že...
1: Aha.
0: Prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
1: No tak to je starý článek. To už je na, už no, je na moři je... a už míří k Hormuzu.
0: No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědaví, co mi tady...
1: je v doku. Je rozebraný.
0: Abys mohl využít tyto informace pro pořád hovory při víně. Vyjou u nás, je to v pasti.
1: Není to důležité, podstatné je Nachimov. Mně vypadlo to slovo Nachimov, toto jméno. Takže admirál Nachimov, pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají ty lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu z ní mají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva. A pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo. Ale po zničení desítek radarů USA a Izraele v regionu Iránem, v Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mě řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? Komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo, aby se urodilo?
0: No,
1: nezdá se ti, že to je genocída tohleto, třeba, konkrétně?
0: To se mi nezdá, to je genocída. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak je to je, přátelé, to mi vychází jako čistá genocida. No, teď si vím, kolik těch
1: radarů.
0: No totiž, napadá mě k tomu několik věcí, jo. Máme nejsuší, nejsuší, máme nejsuší duben za XXX let, jo. Mně pršálo ani nepamatám, jo.
1: Na to mám
0: bylo
1: odpověď.
0: To fajn, protože jsme betonovali.
1: No. Srážky byly přesunuty nad Irán.
0: To je pravda.
1: Můžu za to Iránci.
0: No my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No, pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak co ti zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou
1: poušť,
0: vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. Ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz, jo. Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí,

0: Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet.
1: A
0: Za
1: oni
0: to
1: se
0: oni
1: teďka ta
0: nemůžou,
1: voda,
0: oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
1: ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně. Tak určitě.
0: Rozumíš, jo? Ale
1: No.
0: to jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si někdo spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba
1: No,
0: zaplatit a Izrael.
1: to jsou válečné reparace jak víno, jo? To jsou válečné reparace jak víno. To prostě je bez debat. Naprosto bez debat, jo? Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo? Nebo kolik, já nevím, jo? Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočteme, že jo? Kolik těch základen tam bylo zničeno, jo? Ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, a tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji, protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku těma částicema rozprašování vzduší, aby v té Dubaji trošku pršelo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstují, aby tam nebyly úplně jako tam nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vem, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
0: Jsi
1: Jo,
0: tam?
1: jak je to možné?
0: Kdy?
1: Jo, to jsem, já
0: No,
1: jsem klesl
0: ale to s
1: dramaticky
0: tím,
1: hlasem jenom.
0: počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
1: No, já
0: To,
1: tam vidím
0: že
1: teda
0: najednou
1: úzký
0: prší,
1: souvis.
0: neznamená, že za to může Amerika.
1: No, já si myslím, že je přímo.
0: Že to
1: No
0: s
1: a
0: tím
1: teď si
0: přímo
1: pojďme,
0: souvisí.
1: já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokují ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále. A tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině, a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda, nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli mít radar v těch brdech?
0: A k čemu měl sloužit? Takhle,
1: A k čemu měl
0: hele,
1: sloužit, rozumíš, jako...
0: na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola. No, pamatuješ, jak to dělá u tu
1: Jo, to pamatuju.
0: spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme pro lešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako to víš, jak ta vata tam je taková. No.
1: Jo.
0: No, a pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni. Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej, všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 dnů
1: Zhnije
0: teplo,
1: to.
0: tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je, ano, kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická, o klimatických nesmyslech, jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a a já nevím, co všechno. Tyhle ty rádoby aktivisté. Jo?
1: No.
0: To je hrůza děs.
1: To je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
0: No, můžeš pěstovat. Plácneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste a neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií, a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplaceno za to.
1: No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie 10 tisíc, Španělsko jsou dvě základny, Polsko, Vic, Poznaň, Last, Revickovo, Rumunsko 3 základny, Bulharsko 3 základny, Turecko 2 základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. A tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně. Takže nejvíc je vlastně Ramstein, Německo, tam je letecký hub. Jo, tady jsou ještě nějaké letecký huby. To znamená, je jich tady jako 30 plus. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten mini harp, jo. Tak si tady můžou dělat počasím, co budou chtít, že?
0: De facto ano.
1: Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí?
0: No, v té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech, protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
1: No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství, to ví.
0: Jo, ale ne, dokud se některé věci nezmění, že jo, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut na celých.
1: Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
0: Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mi vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, tu otázku.
1: Jo, viděl jsem, potěšil mě ten dotaz.
0: Že jo, rozhodně. Já jsem si říkal, to tě určitě potěší, protože my teď, jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii a ono všechno se vším souvisí, jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je to dotaz od Lučka. Ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak ta byla o drahých kamenech. Jestli můžeme popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
1: Jo, určitě. Určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS, takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo. Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě, jo.
0: No to nevím.
1: Mám přičíst ten dotaz, jenom tak vzevrubně, aby jsme... Jo, takže... Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. A obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky, vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš, nebo dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o Tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici rubín, safír, smaragd, tak vlastně tato trojice historicky je, to jsou tři nejžádanější kameny na světě, barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak toto, těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už, každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně. Jo.
0: Jenom jednu vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří, dejme tomu, od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma, a jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a, dejme tomu, nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech, a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky, mm-hmm. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny. Čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásný, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné, a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů a jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
1: Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím. Ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky i o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sitosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc. Není to jako tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně těch patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako investiční kámen, protože tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamenů.
0: Promiň, já bych jenom k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Či vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u tanzanitu,
1: jsou velmi vzácné kameny. Koupit.
0: Už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mm-hmm. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili
1: dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo. Skoro je to nemožné, jo. To souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně už jako dochází ten přírodní materiál.
0: Výtěžnost toho dolu klesa. No, jo, ale pojďme obecně k těm kamenům. Jo. Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve šperku, tak na provedení v investičním. Takže to je pochopně, můžete vidět a Jiří vám teď o nich ještě krásně popovídá.
1: Jo. Já to tady mám tak rozdělený. Vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku, jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikty, to znamená obecně v produkce rubínu klesá. A dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. By se si udělali představu, tak třeba 30-karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze nebo na, ne na burze, na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
0: Jiří, kolik karátů to bylo, promiň?
1: Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. Pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu. Tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu anebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátů třeba, jo? Že je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji. Jo. Takže ono rubíny se vlastně dělí nad podkarát a nadkarát. Když je ten kámen větší, okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny. Jo. To určitě. Nějaký rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci, na podzim zima, jak jsme měli tu výstavu, a tam byly opravdu nádherné rubíny. Jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahé, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají. Jo. Jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolů a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré. Ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu. Když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal ty safíry z té Sri Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátů, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo. ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké. A safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo, kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupujou od svých těch prodejců to znamená od firmy AT&T napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že AT&T obecně garantuje výkup všech kamenů, které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykoupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu, na tu Sri Lanku. Jo, se odkoupí. Jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky, ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitu, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperků. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené. U tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním, to znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu. Ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ten kámen sám o sobě, prostě tyto tři kameny pořád rostou na hodnotě, pořád, pořád, kontinuálně, pořád nahoru, nahoru. Obecně safíry na Srí Lance se těží víc než 2000 let, jo, ta historie je tam třeba 3000 let, se tam těží tady ty drahokamy, jo. Indičtí maharádžové vlastně brali tyto kameny primárně ze Srí Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Sri Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty safíry ze Sri Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané Paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě. To jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. A to jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak. Mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo. A to znamená, safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten modrý, ten tmavě modrý, ta tmavě modrá sitá barva toho safíru. Takže to by byl ten safír. Samozřejmě má to spousta, dalo by se k tomu povykládat spoustu věcí. A mám tady poslední kámen smaragd. Smaragd jako takový se těží zase ve spoustě oblastí a obecně platí globálně ten narrativ nebo názor, že smaragdy, pardon, ne safíry, ale kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Pančíru. A zajímavostí je, že oblast toho Pančíru vlastně nikdy nebyla dobyta Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho, a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3 až 4 tisíc metrů nad mořem, a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně? Oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly. A až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavé otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní, co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového, a výrazně konkurují a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane, ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné. A vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů. A to je program, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu v horizontu 10 let, a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek. A vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou, rostou, rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd, jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem nebo můžete koupit vnoučatům. Jo? On v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu. Jo? Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny. Jo? Protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě a i ty kameny třeba v tom Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky, opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné Hoře horníci stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh, už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek s tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu. Vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54 než třeba 0,39 karátu. Jo. Platí to prostě o tom, že čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, protože do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat vlastně zmapovat tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy. Takže za mě, a ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu, nevím, kde to tady mám v tom e-mailu, panu Karlovi, předpokládám, jo, panu Karlovi, děkujem za dotaz. Bylo to podepsáno.
0: Já bych si do toho vnes takovou ještě pragmatickou věc. Takže ze všech těch kamenů, který jsme se teď jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
1: Je to tak.
0: Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se týká, řeknu, objevení.
1: Ano, 67. rok.
0: A přesto za těch pár let ve srovnání s tisícovými lety nebo s tisíci letými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak se asi před 800 lety, když to řekneme, přesto se těží 2000 let, tuším, že jo? Mě zpřesní. A
1: je to tak.
0: Ten tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika těch, a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem. Jo? Když se většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život, ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala. Jo? Takovou věcí se nesetkali. Takže je to veliká, obrovská příležitost.
1: No, jsem chtěl ještě podotknout.
0: No,
1: jenom když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdybychom se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než diamant a smaragdy asi 300 krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, a taky.
0: To je dobře, že jsi to teď tady zmínil, protože vždy lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit. Ono, jak kdy, v jakým čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje relí, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, výjima diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čeho se dá spekulativně využít, ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou. A rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace, to znamená vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou, ceny bytů nerostou. Ty se propadají. Jo? Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblbli, tak všichni sázejí na nějaké bankovní produkty. Bankovní produkty nejsou schopné zabezpečit ani vykrytí ztráty kupní síly peněz inflací. Kameny vždycky ano. A proto my jsme tak zamilovaní do tanzanitů, třeba s Jiřím, protože ten tanzanit je ještě mezi těmi kameny o x úrovni někde úplně jinde. Sami jste slyšeli, kolikrát cennější je který kámen. Takže to je věc, která pochopitelně, jak říkal Jiří, není tak volatilní jako zlato. Ale kombinace zlato, stříbro a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teď ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejem. A ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů, ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně jaksi nezadanýma dolarama a stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu. Fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní. Ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
1: Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
0: Tak, my už musíme končit, Jiří, pojď se rozloučit.
1: No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se, budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
0: Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit, máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám písničky, které si zahrajeme. Tak to je všechno, opravdu, Jirka to řekl správně, vyčerpali jsme program, já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dál, čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si 1. máj. Mějte lásky čas. Mějte se krásně. Jiří, děkuji ti. A společně s Jirkou se teď od mikrofonu učí jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéf redaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že Luboši? Ahoj.
3: Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítko, ahoj Luboši, já vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
2: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude to první téma, ale je to takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. On se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou. Samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech, tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení. Já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně sled sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
3: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme,

0: Německo existovat a tito lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce, my jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta, premiéra, vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev, dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do Československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme mílovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak jsi to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky a nepochybují o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné a ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se myslím, taky psalo na Aeronetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
1: Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokraty, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co se samozřejmě záleží zase sudečtí, řekněme socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, to byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jednalo Irák, Kuwait, tady nebudeme teď zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to se tady vůbec nezmiňuje právě, že sudetští Němci na, já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
2: No, samozřejmě důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. Měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje takzvané systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana. Protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, Oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brünn, to je pro ně. Brünn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tedy východního bloku, projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z lidové strany, KDU ČSL, a ještě tam stojí jeden panáček, a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku Pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. A ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě, až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo, má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci, a především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom lidovém domě. tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otafan Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. Obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíří, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohleto oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanšistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu. Na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
1: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před 100 lety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
0: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
1: Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
0: Maďarsko a Bulharsko.
1: Tak.
0: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem Veká tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé, nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc globálně po světě, se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe, předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k Velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo? Protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc. Potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády a aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále. Naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to, když jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce, ví, jak s námi manipulovat, ví, jak nás dostat tam, kam nás potřebují. A vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako, jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže...
1: No, bylo krásně vidět třeba, že tě přerušuje, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, že taky lidi dali lidem naději, že něco se změní a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
0: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba, teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, než mě nás teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covid už zapomněli. A Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu. Tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak byla za toho Fialy a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade a teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
2: no, tak to je ocenění.
0: Přání pro pana VK. No a takže to, já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. Tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem, to jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo, mě a bude. Tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují. Protože pracuji na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce a tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutně většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná vzpoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlýnku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít a po tisícovkách je tam loví jako zvěř, jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak, jak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan VK, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vakuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo, protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vakuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo. Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti malíští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, by se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat, protože já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí, a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb po těch sudetských Němců, tak tam to dosáhlo 90%. Jo. Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci, a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se, podle mě, tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik. A normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě s tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a já nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovědství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké, a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním pánům. A kromě toho, že teďka jakoby rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb, a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila. To opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo? Nebankrotují tam, já nevím, 100 tisíce lidí a tak dále, to tam prostě, to se tam neděje. Ale Orbán si to už mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah pozitivní vztah k Rusku. Jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého a nezdravého nacionalismu. Takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK. Jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, je to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový, socialistický podtón a podtext, anebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jako, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je ve své podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně, jo, lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím. Vidíte, my potřebujeme méně národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývárna mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to zkombinují s těmi státy, které už jsou fakt jakoby zdebilizované. Jo? Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
1: Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
3: Vypadlo.
1: Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak toho tedy docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, že vlastně nemůžou být patrioti, na střední a východní Evropě můžou a jsou na to.
2: Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. Včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle. On si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané Nedá se tomu vyhnout, je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost, no tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete Sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je... Znovu je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti, to znamená zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty jsou to německé dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudetoněmecké dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchu minulosti, snaha otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch čtyřech zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zglajšaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
1: Ano, zaznamenali jsme, Luboš, je jenom potvrzení, jsi tady, já jsem zaznamenal, že jsi přišel.
0: Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, dokdy jste mě slyšeli.
1: To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu různého typu, charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až dokonce, jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Dovedeš Luboši nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu a proto právě rezignovala na tu svou funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jejího mandátu?
0: No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že na tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovědecké vlastenecké scény a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
1: No, že to je taky prostě důvod, proč jsem se tě na to ptal, právě protože jsi máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě no. I to, že jestli ty jsi neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat bohužel s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál. Je prostě tam ta deziluze hraje dost významnou roli, si myslím.
0: Já jsem vlastně takový zapšklý chachár, jo? Takže prostě když už na to dojde, tak potom už mám chuť jakoby se servat až do konce, ale dokážu pochopit třeba ženu, která má rozjetou nějakou profesionální kariéru, řekněme jenom tak obecně, že nemá ani tak úplně jednoduchý osobní život třeba, jako, a teď si do toho má vložit to, že by měla bojovat s lidma, o kterých si třeba myslela pořád, že by se to mohlo nějakým způsobem posouvat a měla by do toho ještě obětovat svoji rodinu, svůj osobní život a už si dokáže představit, dokáže pochopit, že ve své podstatě ta šance, že by něco změnila, je 0,0 nic. Jo? Tak, ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo. Jo, z jakýchkoliv důvodů. A neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt, kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají. To znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma tak, aby to mělo smysl do budoucna. Můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou, a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování. Ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natučit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok a nebo na nějaký YouTube nebo Facebook a tak dále, a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální, a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtarová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, jo? Protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikáliích a tak dále. Jo? Takže, no to tak. To je prostě realita, jo?
2: Ano.
1: Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stolcích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
0: Myslím, že se tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají s kanalizací. Jo, takže by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká ze sněmovny, tak by tam našli. Tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská, když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Neděláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak narazíte v první řadě na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. Když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal. Takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No? Ale Úsvit, kdy si měl zase prostě pana Hrdličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit přímé demokracie, s tou jemu Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrdličkovi nějakým způsobem profitovali. Jo? Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo. On často říká, že to dělá, protože ho to baví, no, ale spíš si myslím, protože z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich skončilo u pana Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt. Jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat. Jo? Protože mám tu zkušenost. Když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou, jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, ale pak jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonicích a paragrafech a tak dále, takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil, vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšeme za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec

0: No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony, vůbec je psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata nesklouzla do takového, řekněme, bulvárního charakteru. Teď nakonec ještě pár minut před 9. hodinou. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci se tě zeptat, co myslíš, že je
1: Já bych na
0: lepší?
1: to, já bych jenom,
0: No.
1: já bych jenom na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost i ta finanční na přípravu zákonů vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaný. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek. Nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií. Neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se sponzoru. Sponzorů. To znamená, ten systém je záměrně takhle nastavený, aby nemohl se stát, nebo nemohlo se stát, že nějaký jeden konkrétní poslanec se takzvaně utrhne ze řetězu, začne navrhovat vlastní zákon, který bude tak jednoduchý, že ho napíše každý a nebude to stát nic, nebo to bude stát jenom 0,0 něco a on ten návrh navrhne a teď budou jednotliví poslanci takhle z řetězu utržení, budou navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat dvě, tři nebo čtyři partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89, to znamená, nebo 90, do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoliv občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitelé, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic, naprosto nic, aby moc držely politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš k tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme. Nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si taky nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
0: Tak, Luboši, tvoje reakce před přestávkou. Vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
2: Z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný

0: politický výsledek. No a protože máme systém 5% prostě hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěží a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. No, my bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji a bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
1: Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. A bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách tady budeme všichni, zase vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
2: Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. Prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
3: Ano,
4: určitě ano.
1: Tak jsme tady všichni, skvěle.
2: Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana VK samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno, a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale v jednom francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsem se chtěl zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně jedno, co bude, a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
2: Děkujeme.
1: To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme,
4: tohle to nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie vývoje společnosti uzavřené v určitém prostoru, kdy po nadobytí blahobytu dochází k degeneraci, k nezájmu o svůj prostor, k vymírání celé populace, k nezájmu o rozmnožování a tak dále a tak dále. Ale ta otázka byla mířená v první řadě na Luboše, takže on musí dostat první slovo, abych nepředbíhal.
1: Luboši, tvá reakce.
0: No tak já se zdržím v oboru psychologie. Já si teďka hodně ujíždím na jungovské psychologii, protože jsem taky jakoby hledal nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo? Těch experimentů je celá řada. S tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci vymírá, je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci, jo, existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá směrem, jo, k feminizaci těch mužů i těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo, akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí, a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat, a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem. A ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku, proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba, nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako půdovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý. A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
1: Jsme tam v pohodě, slyšíme tě úplně.
4: Ano, ano.
0: Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít, je, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty zostuzovací kampaně prostě proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem nebo s tou ideologií nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip, a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, Proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
4: No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita, a indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi, minimálně tady podle Junga, on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto. Část idu je v podstatě jako naše pudové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je it. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pud sebezáchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá, do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a id by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. Očkovat se, protože vakcínky pomáhají, ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichschaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. Jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející a alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, už píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás to ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík, ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále, všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi. Například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy a člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohleto všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně, obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny do... Nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli. Takže já předám slovo tobě, Vítku, nebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
1: Ne, ne, já tě nebo doplním, jak jsi říkal, s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má, kromě teda hypotéky, domu, auta, tak dále, tam má svoje děti, manželku a tak dále, tak si ještě vynechal milenku, že tam má i, ale tu si může odepsat zdaní případně.
4: Jo, si může odepsat, jako Trump platil, že jo.
1: 30 milionů platnosti, ale sorry, to je zase něco jiný. Tak půjdeme do dalšího posluchače,
2: máme,
1: jestli máme.
2: Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
6: Dobrý večer všetkým. Ku tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne Európskych štátov spojených, vám len poviem, často sledujem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusii a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že z 20 000 je 18 000 proti a 2 000 je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste. A toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať. Takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten... vlastne, rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zatpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
1: Tak dáme na střídečku teď slovo Lubošovi.
4: Ano, je to, máš... je to ano. Tak. Ano, Luboš.
1: Luboš, jestli máš nějaké postřehy tvé.
0: Já to si zase po delší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nákupního košíku souzním. Netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako jo. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo? Bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk poučí trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne, že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako dokud se nepochopilo, co v tom Archimedovém zákonu. A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zarazí do země, protože uvědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo a poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví, nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě protože ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. A hlavně se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému půdovému sexuálnímu traumatu, kdežto ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí. A takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud je nějaký jiný systém, tak se o tom můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak mele jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů, aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mrávenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy. A ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že při lidstvu jako takové má být ovládáno a prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni stádní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný. A za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, tak ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1%. No, asi tak. Nejsem úplně optimistický teda.
1: Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo dalšímu posluchači?
4: No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
0: Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za Boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinodimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, protože si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima. A ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. No. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak. A nebo, že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, co tady funguje. No, takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. I když ve své podstatě já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby tomu digitálnímu otroku se aspoň najít dobrého jídla a pití.
1: Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
2: Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
7: Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu jinou. Taky trochu úvod. Vrávali jste, že určujúcou silou v Rusku je teda ruský chabat, alebo teda chabat jako taký. A já jsem viděl video na německé televizi KLA TV, ono je potom zakázané už súdom, kde sa stretol teda Benjamin Netanyahu a Menachem Mendel Schneerson. Trvalo to, on tam v podstate ako príjmal nejaké také kvázi, jak audiencie dával, no a jedna z nich, ktorá sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš a že neurobil nič a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska aj v súvislosti teda s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom a teda má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
4: Jasně. No, proč se to děje? To přece logické. Když chcete někomu pomoct do války, která se chystá, no tak mu poskytujete zbraně. Protože kdybyste mu neposkytli zbraně, tak by žádná válka nebyla. To je jednoduché. Znovu. Je to, tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? Něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo? Dva soci v lásce a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ani nedostali a ani se nedostaneme. A v Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán v impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice Jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde, to znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že? Někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska. To znamená domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to nahlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal. Znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? Tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoliv na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
0: Mě tohle vysvětlení ve své podstatě sedí. Akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
4: V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Iránem, dojde k oslabení Spojených států, Čína si bude moci realizovat své zájmy v jihovýchodní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě, ona snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, ta bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu, na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, navíc to nejkrásnější, jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
0: Zhodneme na tom, že to i cílem
4: my to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa. Protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa. My už nemáme jako Evropa žádné spojence. My případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
0: Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím. Celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju, jakoby z Ameriky, jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
1: Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
2: Ano, poslední posluchači je na telefonní lince, hezký večer, ptejte se.
8: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Beka, já se ospravedlňujem, došel jsem na reláciu troška neskôr, takže neviem, či o tom pán Veka nerozprával, ale ja by som chcel spomenúť rozkol v iránskom vedení, a síce je to iránska trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chameneimu do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslabili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán Veka, čo je na to?
1: Děkujeme.
4: Nehovořili jsme o tom, já jenom velice rychle, protože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozřejmé, protože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že o tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Arakčího, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli vždycky diplomaci, ale chtěli diplomaci za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Rusko, dodávání zbraní do Iránu jde na ruku právě revolučním gardám. To je jejich nota. To znamená, všechny ty zbraně, které se dodávají z Moskvy, to není ta linka vysokých představitelů Iránu. To je linka, která vede mezi Moskvou, mezi takzvanými moskovskými kancelářemi a mezi iránskými revolučními gardami, které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Iránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka. Neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Iránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně, z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta a ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu. Protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. co, jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
1: Tak, Luboči, dva poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu. Vlastně.
0: Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovaly tu umírněnou část iránského vedení. No, Ali Chamenei, jestli to říká, fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže Takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo tehda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde byl do dneška a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu, průplav, který fungoval, QSO stran a tak dále a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli Tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
1: Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy ze serveru volnyblog.news. Luboši, já ti moc děkuju, že jsi se asi účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
0: Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
1: A hlavním hostem, jako tradičně, byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky a příští pátek, vlastně výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky neslyšenou, ahoj.
4: No, tak já se učím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě učím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písničky, jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45, a už asi ve standardním formátu přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší Lence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, jak vždycky říkali mafiáni, když se připravili na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
2: Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
9: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Nikdy nebyli spojenci nikomu. Vždycky byli spojenci sami sobě. Jo? A ten Trump momentálně toho Orbána využívá. A využívá právě pro svoje účely. Trump, Orbán to tom přemostění dělá, že on i tomu Trumpovi za to, že dostal odklad zákazu dovozu ropy a plynu z Ruska o jeden rok, tak vlastně za to ten Orbán dělá všecko pro to, aby tom propojení Trump-Putin, aby došlo a aby se zrealizovalo. A znova, já nevěřím tomu, že dneska, proto oni říkají ten výraz sdělka. Sdělka to není smlouva, to není dagavor, jo, nebo saglašeně, ale sdělka je obchod. A deal anglicky, to je deal, to je obchod, to je business. To znamená, že jednoznačně Trumpovi nejde o nějaké politické uspořádání nebo takové, ale jde mu o business, protože on investuje a ne náhodou svého zetě posílá ten Kushner, jeho zeť, jo, tak jeho prarodiče jsou z Běloruska původem. Jo.
3: Musí tady ještě zbytek toho.
2: Říkáš mi něco?
3: Ne, počkej.
2: Jo, takže tohle stojí jenom jsem tomu, kteří... Takže, a momentálně Orbán na sebe strhává takzvané centrum distribuce plynu, jo, říká se tomu hub. Jo? A víceméně mi jako o tom by mohl víc povídal Vláďa Štěpán, ten, který je v tom doma, v této energetice plynové, a zároveň na tu otázku, co se někdo ptal, jestli Jamal funguje, nefunguje Jamal je pryč, je to minulost. Navíc Rusové přerušili potrubí na své hranici, oni ho rozkopali, prostě aby nedošlo ani náhodou nějaký únik plynu z Ruska přes Jamal do Evropy. Ale co je důležité si říci, je to, že my tady šaškujeme, jo, s protiruskýma jak bych řekl, rétorikou, a přitom Němci už druhý měsíc jednají takhle ze zádu, jo, s Rusama o obnovení využívání Nord Streamu 1. Jedné větve, která ještě zůstala celá. Jo? Navíc Amici dali Bělorusku povolení na vývoz hnojiv, minerálních hnojiv do Ameriky, protože Američani nepotřebují běloruský hnojiva. No tak dostali povolení a vyvážit. A my Evropa furt se takhle škrtíme, jak sebeoběšenci. Jo? Tady. Takže to je hlavní, jako bych řekl, co je důležité, by si tohle naše vláda měla uvědomit a pan Babiš by trošičku si měl vzpomenout na výhody obchodování s Ruskem.
3: Tak já tady, než se vrhnu na další věc, tak chci poděkovat našim milým divákům samozřejmě. Přátelé, díky za to, že dáváte lajky, díky za to, že se díváte, sdílejte tento pořad a taky dávejte si odběr. Ale před 4 hodinama mainstream upozornil, že Vladimír Putin odvolal den před Vánocemi, což má dnes, ruského velvyslance v Česku a nahradí ho Ponomarjová. Co znamená, že tady Anna Ponomarjová, která vlastně pracovala na ministerstvu zahraničí, střídá ambasadora Alexandra Zmejevského, tak co čekat právě od této výměny tady za tuto dámu?
2: Hele, mě to jméno od někud rezonuje a já to považuji za signál, jo. A mě mrzí, že z naší strany nebyl žádný signál. Nejde na to, že by měl být už signál na to jmenování, jo. Ale my jsme hned po nastoupení té nové vlády jsme vyslali negativní signál. Právě tím, že ministr obrany označí Rusko za agresora, jo, Pavel prostě je na té samé vlně a stále to jdou podporovat, jo, stále se tohle to přikrmuje. To je úplně opačně. Přitom, podle mého názoru, by se měli rozhlídnout tyhle ty naši hoši, nebo ty naši představitelé, by se měli rozhlídnout kolem sebe, co se děje v chartě bezpečnosti OSN, co se děje v OSN, co se děje, bych řekl, i na té scéně i toho Eurobruselu, jo, kde prostě tam ty posuny mezi těma státama jsou, kdy ten Orbán, když seřval tam ve svém vystoupení ty bojácné představiteli jiných států, který se neodváží nic tím von der Leyenovi říct, jo, a že my si neuvědomujeme, že vlastně německá expanze se přesouvá přes Brusel znova zpátky na nás. Jo. To prostě, tohle to všechno by si měli lidi uvědomit a ty naši představitelé taky. Pokud jsou trošku pro národní, trošku pro český, tak by si to měli uvědomit, že by měli to, ten, já nechci říct výraz čechismus, jo, ale ochranu té kultury, tradic a našich, bych řekl, životních, ochranu i životního prostoru, to by si měli vzít zase, protože ty sudetské spolky, které nám se cpou, jo, které nám sem zvou a podporujou to, jo, ty různé dohody o různých pohybech migrantů a imigrantů, my si neuvědomujeme, a oni by si to měli uvědomit, že válka na východě od nás, když skončí, tak se může stát, že se přenese ta válka v podobě občanské války k nám. A na to bychom se měli připravovat. A to oni nedělají. Oni absolutně si nevšímají právě těch vývojových trendů a těch nebezpečí, o kterých třeba i Jarda Štefec od nich hovoří. Jo? Mluví o nich i jiní bezpečnostní analytici. Že prostě my se musíme bránit. A Ponomarjová, ona mě rezonuje jako signál, změnili jste vládu, já vám vyměnil ve vyslance, který není zatížený minulostí, vztahu s vámi a vztahu s Fialou a zkuste s ní navázat nové vztahy. Já to takhle vidím.
3: Dobře, děkuju. Víš, co je zajímavé, že třeba i Ilona Švihlíková v pořadu, který tady jsme měli, tak právě upozorňovala na tohleto nebezpečí navrátivších se nebo příchozích ukrajinských vycvičených vojáků z fronty přímo do České republiky. A právě upozorňovala na to, že na to vůbec nejsme nějak jako připravený. Já tady poděkuju Vendelinkovi, děkuju ti za příspěvek a píše Borec, jako ty. Přeji krásné Vánoce a nejen ty a mírový svět. Ferda, daj ho co díky ti za významné členství a Zdeněk Posledník posílá samolepku a příspěvek, děkuju Zdeňku taky. Ještě pojďme k Venezuele, protože v rychlosti tady mě to připadá, že amici si vymlátili zuby na Rusku a jako náhradu si vyhlídli pod nějakou záminkou Venezuelu. Do té doby o Venezuele vlastně nebyla řeč. Oni Chile obchodovali, Rusko vozilo ropu do USA, že jo? Pak teda přišly nějaké ty sankce, no možná to je ten důvod, proč se ta Venezuela jakoby hodí, že jo?
2: Hele, když si vezmeš, tak Američani dostali varování, že Venezuela má vytvořený, dá se říct, kupol, jo, protizdušné obrany. A navíc se tvrdí, že mají k dispozici i útočné rakety. Ale to nemám ověřený. To se tvrdí, jo, na některých kanálech. A v podstatě právě proto i ten Američan zastavil tu loď. A teď, když si vezmeš, že Turci tam přivezou 12 patrolních nebo těch lodí, které tam budou patrolovat, jo, budou to tam hlídat v tom karibském, no to je strašný úder Američanům, doslova pod břicho. Jo, to je rána a teď oni nebudou vědět, co s tím mají dělat. Jo? A já si myslím, že ale je to všechno to, co jsem jako to, co to je všechno v důsledku toho, že oni dělají kroky a nedomýšlejí to, že jak se to může vyvinout, jaká může být protireakce, jo? Co ten druhý na to, jak na to zareaguje. Když si vezmeš karibskou krizi, že jo, která vlastně byla vyvolána tím dovezením těch raket na Kubu, jo, tak vlastně ty, když si uvědomili Kanaďani, Američani, že tady něco přehřáli a to byla právě ta jaderná základna v Turecku a v Itálii, jo, kterou potom na základě vzájemné dohody Rusové, teda Sovětský svaz, to stáhnul z té Kuby a zaproti tomu Američani stáhli to z Turecka, ale pokud já vím, myslím si, že potom nedodrželi slovo a z té Itálie to nestáhli, tak jako tradičně to Američani umí. Dohodneme se tak, že já si udělám po svém. Takže tohle tam je. A právě je tam ještě další věc, že hele, Venezuela, oni třeba špekulujou, aby se z toho nestal další Vietnam. Venezuela má odhadem nějakých 80-90 milionů obyvatel. Nikdo neumí říct přesně. Je to logicky, má to svoji logiku. Ale má 100 tisícovou armádu, která zároveň kryje kolumbijské hranice. Jo? Ale když jsem hovořil o tom, že by kdyby bylo na Venezuelu zaútočeno, tak jsem tam hovořil jeden moment, který pro mě je zvláštní, že ty narkokartely by se postavily proti Americe. To znamená, že oni by podpořili tu Venezuelu. Jo? Je tam nějaký vztah a nějaká vazba. A navíc...
3: Oni samozřejmě asi z toho důvodu, že by byli další na řadě, ale každopádně to potom může zamávat s trhem s drogama, teda jakože máme očekávat další vlnu zdražování FETu?
2: To by tě štvalo, víš?
3: Ale piráty to bude...
2: Víš, co je nejsměšnější? Největší výrobci narkotik na světě, to byli Angličani a potom Američani. Jo? Však na co vznikla základna v Kosovo? Na převoz narkotik z Afghánistánu. Tam bylo hlavní překladiště. Jo? Takže oni si tady hrajou, já nevím, na co. Prostě to jsou všecko keci, to jsou záminky. Podstata je o tom ovládat svět a řídit ho ve jménu zisku a kapitálu. Jo? To je zase samostatný téma. Ale každopádně... oni necouvnou jako ten Rubio. Já si myslím, že ten Trump nejdřív musí pochopit, co ten Rubio je zač a potom možná toho Rubio přibrzdí. On už ho brzdí s tím svým zetěm a s tím Wyclofem ho trošku brzdí, ale zatím ne v té Latinské Americe.
3: Jo? No, tož uvidíme. Samozřejmě všechno je to v pohybu. Tak, já tady, pánové, moc vám díky, radostné Vánoce všem dobrým lidem, píše Pavel Tobolka a posílá nám taky příspěvek tady. Ferda Dajec, díky ti za tvůj příspěvek k samolepku. Pojďme na další. Jestliže USA přepadne obchodní loď v mezinárodních vodách, tak rozpoutá nebezpečnou, nehezkou výměnu a já již asi nic dál psát nebudu v rámci, znežit korlat. No, hele.
2: To jsou pirátské akce všechno tohle.
3: No právě a teď...
2: Jo? Jako, To jsou pirátské akce, ale oni si to dovolí vůči tomu, kdo je slabší. Všimni si, že oni se chovají, Amerika se dneska chová asi tak, jako že deváťák ve škole přijde dát podržce klukovi z páté třídy. Takhle se chovají. Jo? Ale jestliže ten kluk z té páté třídy, jo, má bráchu v deváté třídě, no tak ty Američani už si to netroufnou. Jo, teda ten deváťák už si to netroufne. Přesně tohle to se děje. Proto teď bylo uzavřeno několik smluv, které brzdí Američany. Jo? Ten šos je jasný. Teď jsem hovořil o té venezuelské. Ale tam je skrytě napojený i Irán. Potom další věc je iránsko-ruská smlouva, která bohužel byla ratifikovaná Iránci pozdě, jo? Právě proto ji nemohli Rusové využít na ochranu Iránu, když zaútočil Izrael s Amerikou na Irán. Takže ona byla až potom dodatečně, když dostal Irán, jak se říká, ponose, tak teprve tehdy si uvědomili, jak je důležitá tato smlouva, tak ji ratifikovali. Dneska jako se to drží v nějakém klidu. A v podstatě všechno tohle z toho, když se na to podíváš, že jak se propojily ty jednotlivé státy mezi sebou, jsou to dvoustranné smlouvy, které nevytváří jednotnou organizaci paktu, ale vytváří takové to řetězení, já bych to nazval. Jo? Protože a Čína, ta dokonce, ta se vůči Američanům zabezpečila tím, když oni se dneska smějou Američanům, když Trump vyhrožuje sankcema, jo, anebo nějakýma procentama a tak dále, tak se jim Číňani smějou, protože oni, když viděli to, co udělali Rusům, před těma už od toho 14. roku, co se stalo Rusům, tak oni se na to připravili. Víš, jak i dneska má Amerika podíl na čínském exportu? 2%. Tak si klidně zvyšujte cla, jak chcete. Jo? Prostě ty Američani nemají páku na tu Čínu. Takže to, co ty Číňani budujou, tu infrastrukturu za podpory té vojenské infrastruktury ruské, tak to prostě to je velká síla. Ty Američani jsou si toho vědomi, že ztrácí tu nohu pod nohama, tu půdu pod nohama. Proto hledají tu novou, bych řekl, strukturu hegemonů, jo? Ta C5, která by jim umožnila zůstat vepředu a nechtějí se zatěžovat nějakýma Francouzema, Němcema a Angličanama. Jo? Prostě proto oni i v Evropě hledají partnery. Jo? Dneska mají vytipovaný Poláky a Rumuny jako hlavní partnery pro budoucnost. Jo?
3: Dobře, díky. Já jsem tady... konstatování, Mirek, když máš uhlovodíky, tak musíš mít jaderné zbraně, pokud je nemáš, tak máš na krku amíky a to fakt nechceš. Ano, ne, nadarmo se říká, že klasik je u vás ropa, tak u vás není demokracie. To tak bohužel je. Ten Jamal jsme probrali, viď? Tady potom píše Marie, doba je překotná, je to složitý rébus, těžko na pochopení, je to zamotaný boj na šachovnici, a kdo bude vítěz? No, ty to tady vlastně jakoby naznačuješ, jo? Myslíš si, že vítězem té šachové partie ve finále budou teda země BRICSu?
2: Určitě a dokonce ti musím říci, že se to ještě bude, i ten BRICS se bude vyvíjet, jo, protože jak dojde ke kolapsu toho, jak říkal Lenin, zahnívajícího kapitalismu, jo, tady musí nastoupit a nastoupí, k tomu to vede, úplný změně, bych řekl, hospodářsko-politického systému. Jo, protože ta krize, kterou prostě ten finanční kapitál, který to tam dovedl, zákonitě, víš, ten antagonismus je tak silný, že já si osobně myslím, že spolu s tou geopolitikou se začnou otevírat i ty okna pro ty systémové změny. Jo? A já osobně jsem fanda, jsem ti to vždycky říkal, že ne, že vždycky a vždycky jako se snažím zdůrazňovat, že já jsem fanda prostě duchovní společenské technologie. Jestli bych to takhle mohl říct. Protože Čína jako taková, víš, tam je zase ten imperiální, tam je zase globální, jako bych řekl, imperiální nádech, to, co dělá Čína. Rusové ne. Jo, ruská společnost je víceméně vysoce duchovně a sociálně orientovaná. Ale i když jsou tam ty oligarchové.
3: Míša Dýneš se ptá, máme 10 minut do konce. Až skončí speciální vojenská operace, vystaví Rusko účet každému, kdo bojoval na straně Ukrajiny. Bude to zajímavé, jak se zachovají Česká republika a Slovensko. Asi nebudou tak velkorysí jako po druhé světové válce. Tam nás zachránilo Slovenské národní povstání a sbor generála Ludvíka Svobody. Tak tohle bude otázka.
2: Je to zajímavá myšlenka, protože s tou se skutečně někteří zabývají. Jo, že dá se říci, že když vezmu, ať je to, já ty kanály, které sleduju, ať to je norský, švýcarský, židovský, jako izraelský, americký, ruský, ukrajinský, ale i ty, tak všechny ty, co jsou trošku střídní, jo, a nejsou vyloženě pro Zelenského nebo pro Van der Leinovou a tak dále, tak ty všichni jasně říkají, Rusové už vyhráli. Konec. Ale teď je otázka, jak to bude dál s tím uspořádáním a vyrovnáním. Jo? A v podstatě Trump, ten třeba se těší na to, že se dohodne s Putinem, že těch 200 miliard zamražených dolarů, že se podělí na půl, jo? Že půlku si vezme on, aby z toho investoval, aby on je použil na investování do obnovy rozbitých území po SVO a druhou půlku, ať si použije Putin na investování. Tak to je dobrý, jo? Já vezmu... Ty vezmeš od někoho peníze, jako nebo někomu dáš peníze a on ti řekne fajn, a půlku já si proinvestuju podle sebe, jo? A já tu druhou půlku ti nevrátím, jo? To si ber jako, že si to investuješ ty. Prostě to je magořina. Ne, Rusové zamražené prostředky budou chtít zpátky. Tím, že ten Putin čistí i ty oligarchy v Rusku, já nevím, tam, já jsem vzpomínal toho třeba Abramoviče, že jo, tam jsou i ty záležitosti Chodorkovského a Berezovského a dalších, to jsou velký prachy. A v podstatě já si myslím, že tady dost možná se tyto oligarchové, Chodorkovský asi ne, ale třeba Abramovič se dost možná obrátí na Putina, aby mu pomohl dostat nějaké ty miliardy zpátky, jo? Protože Chodorkovský měl přes 15 miliard, jo? Na účtech a teďko je má pryč, jo? Je má zamražený. Takže tam tyhle ty věci budou trošku, bude hodně kocourů mlsných, kteří se na tom budou chtít živit, ale rozhodně souhlasím s tím názorem, že Putin nebude tak smířlivej, jako byl Stalin. Protože Putin má v hlavě fašist nedabítý. Jo? A teď navíc hovoří o těch takových, jak on to říká, pacviní. No, to nejsou vlastně podsvinčata. Hele, to je právě ono, to jsou vlastně malý svině, který vyrostou ve velký svině, jo?
3: Podsvinčata.
2: Jo, ty to říkáš, no. Ty to říkáš zoologicky, ale v podstatě tam je oni to mají v té ruštině trošku tu myšlenku, no to je jedno, řekli jsme si asi o co jde. A on právě nechce, aby vyrostly nový svině. Nebude chtít.
3: Dobrá, tak. Vítě nám vypadl. Jakoby náhodou. Víťo, ty jsi s nám vypojil, jo, na chvíli.
2: Já jsem se nevypojil, já najednou koukám, že jsem vypojený.
3: No, možná, jestli ti nevypadla Wi-Fi na výš nebo něco. Tady byla otázka na Ivanku Trump, já jenom dodám, Ivanka Trump, 44 let, dcera Donalda, teďka slavili zrovna nedávno, je to, myslím, že to píše, jo, super.cz, protože mladý Trump se bude ženit, Ivanka je nadšená, otec pěti dětí má, ale za sebou pikantní minulost a teda a teda. Takže ano, píše se o ní, ale v bulváru. Ivanka je zatím v pohodě, ale je to taková ta spojka na Česko, tak uvidíme.
2: Tady... Neber to tak. Ivanka je jak bych to řekl, je předělaná.
3: Ona to konvertovala.
2: Ona nejenom konvertovala, ona dostala výchovu. Okay. Ona dostala výchovu na přeorientaci myšlení, takže ona už teďko nemyslí tak, jak myslela předtím. Na to upozorňuje jako jeden analytik, že proto, ale je, ona je ten, který dokáže být pravou rukou Trumpa a umí vést Kushnera.
3: Mhm.
2: Jo?
3: Tak. Pojďme dál, máme tady další, Ladislav Hajlich. Přijde mi divné, aby Trump diktoval Indii, jak má obchodovat s Ruskem, když je to záležitost vztahů v BRICSu a nikdo zvenčím do toho nemá co kecat. Není to proti nějakým zásadám přijatým v OSN? Tak.
2: To je několik úrovní. Hele, BRICS jede vlastní spolupráci na zásadách vzájemné výhodnosti a konsensuální zásadě. To znamená, že musí se to dohodnout, nic se nemůže diktovat partnerovi. Jo? To byla jedna zásada. A ta vzájemná výhodnost je jasná. Naposledy se tenhle ten princip používal v RVHP. A tyto státy mezi sebou sice mají společenství, ale nezabráníš tomu, aby USA nevyvolalo jednání třeba z Modi, jo, a nezačne ty Indii vyhrožovat, dávat cukr, prostě systémem cukra a bič, aby oslabil ten vztah Indie na BRICS. Jo. A v podstatě oni využívají i ten takový ten nepevný vztah Indie na Čínu v tomto souvislosti. Proto ten Trump, nebo v té koncepci má takzvaný trojúhelník, kde chce i rozdělit Rusko a Čínu. Jo, to je podle už, myslím, to už je od Kissingera se táhne tahle ta myšlenka, že nikdy nedovolit spojit Rusy a Číny. Tak proto i ten Trump má v té koncepci tohle dva trojúhelníky. Trojúhelník americko, rusko-indický a nebo americko-čínsko-indický. Jo? Takže ano, BRICS jako takový může fungovat, ale to neznamená, že se do toho nikdo nebude navážet. Jo? Teď nemluvím o tajných službách, ale právě o těch nabídkách zvýhodnění a případně sankcionování. To jsou všechno, nebo penalizování. Tohle to jsou všechno ty hry. Takže to není o tom, že by se narušovala. A co se týče OSN, BRICS v roce 24 v Kazani na zasedání jasně definoval, že je třeba se vrátit původním článkům, které prosazovali na mezinárodním poli OSN. Ale stalo se to, že OSN a měnový fond od toho odešli, takže vlastně v té Kazani došlo k závěru uložit všem státům na jednáních i G20 prosazovat a i v orgánech OSN prosazovat návrat k původním zásadám mezinárodního práva a vyhnutí se takzvaným pravidlům. A v podstatě tohle to začali prosazovat na G20, tam předsedal jeden čas, tam byla Brazílie, potom tam teďko předsedal Jihoafrická republika. Oni skutečně se snažili tyhle ty věci tam deklarovat, prosazovat a tak dále. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč Trump do toho Johannesburgu nakonec nejel. Takže je to tak, že tím, že vlastně se porušují tyhle ty pravidla OSN, ne pravidla, ale ty zásady OSN původní, tak vlastně pohrožil BRICS, BRICS pohrozil a dokonce i někteří účastníci ŠOSu, tak pohrozili, že pokud teda orgány OSN nepůjdou k nápravě a k tomu partnerství a ke stejným právům na půdě OSN, že oni vytvoří svoje instituce takovým způsobem, že nahradí postupně OSN. Jo, a že odejdou z OSN. Tahle ta pohruška v létě na zasedání ŠOSu padla.
3: Dobře, děkuju. Máme se podívat na Afriku jako náš vzor.
2: Peťko, já jsem měl být už v půl na nějaký schůzce.
3: Takže přátelé, hodina a půl je fuč.
2: Já se omlouvám, přátelé. Přeju vám pěkný Vánoce, pěkného Ježíška a na příští týden si radši připravím něco milejšího pro vás, než je geopolitika a strašení strašení se budoucností. Naopak, jo, myslím si, že si dáme řeč o Slovanech.
3: Tak, to je výzva. Přátelé, děkujeme moc za pozornost, děkujeme za vaši podporu, za sdílení tohoto projektu, za lajky, který dáte ještě než půjdete a vyjde ze záznamu, dejte taky palec nahoru. Vy, který nemáte odběr, dejte si tlačítko odebírat a zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože v 8 hodin tady budou Skaldoviny. Tentokrát s Ivanem Noveským a s panem kurňa, Smutný se jmenuje. Tak, takže to bude další takovej další stream tentokrát nejenom o energetice, ale o průmyslu a tak dál. A co jsem vám chtěl ještě? Jo, ten QR kód tady, to je, jak jste chtěli, tak samozřejmě děkujeme všem, kteří nám pomáháte ekonomicky taky. Díky moc, krásný podvečer, krásný večer a za půl hodiny opět na shledanou. Tak ahoj.
2: Ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní středeční simultánku s doktorem Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Ahoj, Peťo, a srdečně zdravím samozřejmě všechny ty, kdo nás sledují buď teď, nebo si to pustí později. A samozřejmě se mohou ozvat i v diskuzi, těšíme se na to.
0: Ale jak to... Zase není to ono, jako středeční simultánku pouštět si ve čtvrtek, to je jak když jíš den starý rohlíky, jako zasytí to, ale není to ten zážitek. No, nevím, přátelé, vyzývám vás, vždycky si udějte čas ten večer středeční, protože znáte to středa simultánky třeba. A já jsem se dneska fakt těšil, takže... Jsem takový nadšenej.
1: Ty jsi orazil po litoměřickým odborným, tak jsi v dobrém rozmaru. Spadly z tebe všechny starosti.
0: To máš pravdu, no. Tak teď už jsem jenom v situaci, kdy platím ty faktury. Ale faktem je, že teď už není co zkazit. Teď už to bude dobrý. Akorát teda jsem se zase zaříznul kvůli 18.12. A sice tradiční, už druhý teda zájezd do Skaličanu vánoční na nákupy a teď teda ještě řešíme autobus, ale přátelé, jste tak nebo tak, prostě 18. bychom rádi teda jeli do toho Skaličanu z Prahy, minule jsme jeli z toho Černého mostu, můžeme jet zas, je to stejné místo, vylezete z metra, prostě vylezete ven a tam jsou autobusové zastávky a tam se prostě najdeme a zařídíme nějaký pěkný autobus a pojedeme do Skaličanu, tam si nakoupíte čerstvý výborný zboží, podíváte se, kdo to tam vyrábí, popovídáme si nejenom s Jarčou Dubravskou, ale určitě tam bude zase ten šéf výroby, což je skvělý chlap, výborný řezník, který vám řekne o čemkoliv, cokoliv. Vím, že bylo minule spousta jako hodně všetečných dotazů, a kolik procent je masa v tomhle, a jaký to je maso, a tohle. A on na všechno odpovídal, všechno věděl z hlavy. A i věděl, kolik koření, kterýho, kam se dává a proč, jo, prostě všechno. A to úplně žasneš. A třeba můj syn má, já a můj syn máme rádi učňovský park.
1: No.
0: A teď jako tam na ně taky přišla řeč a on říká, to jsme ještě se starým panem, a teď jsem zapomněl, který ten pan mistr tenkrát nešel do důchodu, tak v roce 2008 jsme udělali tuhle recepturu. A teď o tom mluví prostě co, jo, a úplně jako se ti zbíhají ty sliny. No musíš jít s náma, protože...
1: až to domluvíš, povídej.
0: Je zážitek a já věřím, že nám zase dají třeba nějaký oběd a tohle, ale je to prostě koncert. Jo?
1: Moc mě brzí, že budu muset dát koše, protože my jsme si na 18. já jsem to netušil, svolali zasedání Akademické rady Institutu České levice, kde se budeme radit o tom, jak dál po sjezdu zřizovatele, který se odehraje v sobotu předtím. Mm-hmm. Budeme řešit programové i personální, i na personální až tak ne, ty pouze ve smyslu dalšího rozšiřování našich řad, které je velmi úspěšné. Ale samozřejmě finanční zázemí a tak dále. Bohužel už jsem to svolal, takže všechny tam pozdravuji mým jménem, Peťo. Pozdravuji paní Jirku Dubravskou, to je skvělá žena. Na nás taky obdarovala skvělými štanglemi salámu, prostě, co by vystupující na litoměřickém odborném semináři. Tobě chci, Petře, vyseknout velkou poklonu a dalším tvojí ženě a dalším lidem, kteří bezprostředně zajišťovali litoměřický odborný seminář. Tentokrát v svém rodném Štětí. Sál byl narvaný, lidé byli i nahoře na té galerii, nebo jak to nazvat. Myslím si, že složení panelistů bylo též zajímavé. My jsme si to všechno užili a byl to tuším 11. ročník, klobouk dolů. Natočili jste tam i zajímavé rozhovory před barákem, když to tak řeknu, které jsou taky vysílané. Ne, bylo to povedené, si myslím, a dobře, že to děláme. A myslím si, že málo kdo se může pochlubit něčím podobným, a to zdaleka nejen v řadách České levice, takže určitě klobouk dolů. A poslední poznámku, Péťo, k tomu. Ty s tím máš i nemalé finanční starosti. Jedu zpátky s Míšou Svatošem v autě a z něj vypadlo, že se dozvěděl se spožděním, že vlastně potřebuješ to nějak finančně taky podpořit. a že jaká škoda, že jsi mu to neřekl včas, tak doufám, že to už napravil Míša. A tímto vyzývám i ostatní lidi, kteří nemají úplně hluboko do kapsy, aby ti pomohli uhradit ty náklady, protože to skutečně bylo velké dílo. Řada lidí tam spala prostě, někteří jako i na účet, to bych tak řekl, organizátorů. A krmě byla skvělá, takže měl si s tím prostě nemalé finanční starosti, náklady a tak dále. Přátelé, kdo může, můžete pomoct Petrovi.
0: Děkuju. Než ti poděkuju, protože ty jsi přispěl nemarou měrou, protože vy, kteří jste třeba neviděli záznam, jste tam nebyli, tak Pepa byl ten, který uváděl první panel, kdy jsi měl čtyři, si myslím, velký osobnosti a ukočírovat ty lidi a udržet je jakoby v lajně, aby se moc nerozkecali, jak to mám, nebo jak to mám říct. A prostě jako bylo to výborný a mně se to strašně líbilo. A nahodil si tu laťku jako vysoko. I Honza teda mě potěšil, Skalický, který teda taky jako to měl opravdu zmáknutý perfektně a opravdu se na to připravil. A bohužel teda nám onemocněl Vítě a pan profesor Turánek, tak budou příště, to nějak vymyslíme za s nima, ale i tak jsme to tam, myslím, že nakonec přes to všechno zvládli. A taky chci pozdravit, možná, že se právě dívá Martina Maxu, protože...
1: Samozřejmě. Dovol mi pár slov, já se s ním znám možná ještě déle než ty. Nevím, jak dlouho se znáte vy.
0: Ne.
1: Já jsem s ním měl tu čest vystupovat už na nějakých předvolebních akcích KSČM před už nějakými, ale něco 12-14 roky možná. To je, já myslím, že všechny normální ženský, když se na něj podívají, tak se jim se běhnou trochu sliny, když to tak řeknu. Měl s sebou i zajímavou skupinu, jednu velmi pohlednou černou lásku, jednu lehce korpulentní, ale přesto příjemnou a pěkně tančící a zpívající prostě kolegyni a jednoho kytaristu. Zpívali tři v některých chvílích. Martin je fenomenální chlap, sleduje pravidelně, jak jsem pochopil, říkal mi to i naše relace, což je dobře, to je reklamní agent náš. A já musím ocenit člověka, který má takový talent, předvedl to tam, myslím si, mistrovsky, a který neváhal jít proti proudu, řekl bych, politických vášní a jistě, že ho to neobohatilo, když to řeknu, ale hodně diplomaticky. Jo? Prostě některé televizní a jiné společnosti asi před ním spíš zavřely dveře a Martin stojí na svém, je jednoznačný, správný chlap prostě, takže klobouk dolů, pokud nás sleduje, tak Martine, moc krát děkuji já za sebe a za spoustu lidí, kteří tě sledovali ve Štětí s velkým zájmem. Sklízel si velký aplaus a to nikdo neorganizoval dopředu, to byla spontánní reakce. Díky moc.
0: Já chci taky poděkovat, protože mimochodem, když byla kampaň na prezidenta, tak právě zmíněný Martin Maxa se v jednom z rádií nechal slyšet, že jediný smysluplný kandidát na prezidenta republiky je Josef Skála.
1: To jsem ani nevěděl, víš to.
0: To je tak náhoda. Ale já musím říct, že vlastně před začátkem té akce byla situace, kdy prostě nic nefungovalo, ale lauter nic, co se týče techniky. Nešel stream, nešlo vysílat, nešlo nahrávání, nešel zvuk, prostě všechno, co se mohlo podělat, kromě teda světel, tak to tam světla aspoň svítily v sále, tak prostě se podělalo. A já jsem byl úplně jako s nervama v kýblu, protože čas běžel a nic prostě najednou nebylo. A on s tou svojí kapelou právě měli zvukovou zkoušku, že jo, a začali hrát a já jsem se úplně zastavil a úplně jsem cítil, víš, jak krásně hráli, tak prostě ze mě ta nervozita, ta tenze, úplně jsem cítil, jak to ze mě steklo pryč a najednou jsem si uvědomil, že to prostě zvládnem, že to dopadne, že to bude dobrý, jo, a to mi strašně pomohlo v tu chvíli, to tak zapadlo. A pak už jsem věděl, že prostě, že když to nejde zleva, tak to půjde zprava, prostě když nefunguje tohle, tak se na to vykašlem, vůbec to nebudeme řešit, dáme to jinak, prostě. A najednou se všechno jak všechno to nějak zaklaplo a nějak se to podařilo. Neříkám, že úplně na 100%, některé věci jsou vždycky ke zlepšení a to se tak rok od roku se člověk učí víc a víc. Hmm. Ale musím říct, že to jinak Martin slíbil, že někdy přijde na rozhovor, takže to jsem...
1: Super, to si vychutnám s velkým gustem. Super.
0: Doufám, že sladíme termíny. A jinak vás teda, přátelé, když jsme u těch financí, tady děkuju panu Kočičkovi, děkuju ti moc za samolepku a příspěvek, tak buď pod tímhle videem je číslo účtu, anebo tady vy, který už ovládáte na rozdíl ode mě QR kódy, tak tady v rohu teďka svítí, že stačí naskenovat, doplníte libovolnou částku a pomůžete tím Petr Budeš TV, tak zachránit všechno, ale...
1: Já dodám, Petře, krátce, jestli můžu. Ty nepůsobíš sám v terénu, ty vysíláš několik kolegů a kolegyň a to samozřejmě oni musí cestovat a tak dále, tam jsou náklady objektivní. Přátelé, to není proto, že Petr pochopitelně, jak říkal František Čuba, táta skvělého Rostičuby dnešního, budu o něm dneska mluvit ještě, že nejlepší způsob, jak trávit volný čas, je dobré jídlo, jo? Tak to prostě vidím, že ty to vyznáváš, tuhle filozofii. Jako, ale to není tak, že peníze, které by přistály na tvém účtu, mají přidat ještě k tomu, že sníš víc, jak jsi to říkal, učňovských parků, ale ty máš prostě náklady, ty, které se netýkají jenom tvé osoby, takže věřte to, přátelé, je to práce na koleně a práce náročná a práce, která musí řešit i náklady několika kolegů.
0: Já vám chci, přátelé, samozřejmě všem moc poděkovat, i vy, kteří jste už nějaký způsob přispěli a který pomáháte. Samozřejmě, prostě dělá nás to dneska už vlastně téměř 10 lidí, různě se na té práci podílej a ty lidi to prostě nemůžou dělat zadarmo nebo prostě do toho investovat svoje peníze, svoje zdroje, takže je to o tom. Hmm. I tak. A už to stačí.
1: Stačilo.
0: Protože děje se toho spousta, jako já jsem na to moc zvědavý, protože věřím, že děkuju Zdeňku, děkuju ti moc za samolepku a příspěch a máme tady dost dotazů od lidí, protože...
1: Tak se musím krotit, tak já jdu na to.
0: Pojď do toho.
1: Do toho, já se mám spoustu bodů dneska, ale pokusím se vyjadřovat lakonicky. Ten tak první je zřejmý, to, co se děje na Ukrajině, prostě ty korupční skandály, to tříská dveřma. Jo? Já nebudu tady opakovat všechna fakta, která asi sledujete i z médií českých a to i těch takzvaně mainstreamových, protože úplně zatajit se to nedá. Oni se to sice pokoušeli všelijak kašulírovat, ale to, že nakonec musí odstoupit i pravá ruka samotného Zelenského, Jermak, člověk se strašlivou pověstí, a že ho musel ten Zelenský v podstatě obětovat z té funkce jako šéfa prezidentské kanceláře a člověka, který tahal za nitky mnohdy mnohem víc než Zelenský sám, což se píše i ve spoustě západních médií. Ty peníze, prostě ten zlatý záchod, no, pozlacený záchod toho Timura Mindiče, nebo jak se jmenuje, a další zhovadilosti vyslovené. To jsou faraonské kousky, to jako se jinak nedá nazvat. A ti lidé, a každý soudný člověk to ví, že oni potřebují tu válku co možná dlouho, protože jedině tak mohou cucat další peníze a si rozdělovat je zdaleka nejenom na účely, prostě, které souvisí s tou válkou, ale často na svoje osobní konta prostě a tak dále a tak dále. Já si myslím, že to vrhá ještě přesnější světlo na povahu dnešního ukrajinského režimu a pochopitelně i na činnost všelijakých papalášů jiných zemí, včetně České republiky, kteří marnotratně vynakládají obrovské sumy na podporu tohoto režimu a jeho vedoucích představitelů, abychom se pak dozvěděli, že peníze takto pozbírané prostě končí někde úplně jinde. být na místě těch, kdo to dělají jménem České republiky, tak bych se možná, začal bych myslet možná na zadní kolečka. Po těchto aférách je zřejmé, že to je naprosto nelegitimní. Já to používám ještě velice slabého slovníku. Zkusme si tohle nejenom uvědomit, ale zkusme to možná přiměřeně jak si šířit napříč veřejností. Ten ukrajinský režim se uchyluje i k věcem velmi takovým nepěkným, jako je útok na ropovod Družba na ruském území. Tak protestují pochopitelně země, které jsou zásobovány ropou přes ropovod Družba, Slovensko, Maďarsko a tak dále. Já nevím, jestli ta bruselská elita v tolitých uvozovkách a šéfové různých západoevropských zemí, a, nebo tady členských zemí NATO, včetně České republiky, jestli hodlají považovat i tohle jako za věc, kterou není třeba nějak komentovat, nebo se ještě tetelit blahem, že se to děje. Když došlo k útokům na plavidla a přístavní kapacity některé ruské, no tak teď se vede taková diskuze, já se jí nedivím, v čem má spočívat odveta za něco takového. Ruská federace tolerovala celé ty roky, co běží ten konflikt, pohyb plavidel do Oděsy třeba, na jejich palubě velmi pravděpodobně byly zbraně, munice a jiné prostředky jaksi smrtící.

která v podstatě vyřadí z provozu celý ten přístav. Úplně prostě zablokuje námořní cestu do něj. Co si jsem četl o nějakých minových polích, která ve vodě, teda, která budou na dálku instalována a podobně. Jestli si někdo přeje takovouhle eskalaci, tak musí být totální magor. Ale totální magor. Velké korupci dochází v Evropské unii. Vždycky si o tom špitali vrabci. A teď, jak jste si asi povšimli v posledních hodinách, vyrazila belgická elitní policejní jednotka do budovy, kde sídlí zahraničně politický úsek Evropské komise, vedený tou neuvěřitelně fanatickou Kajou Kalas. To je žena, kterýž rodina má velkou sovětskou minulost, ale ona, jak to tak mívají někteří ve zvyku, jak to známe i z Českého hradu a jinde, jako se přešaltovala do šovinistických takových steklin. No a tam se zjistilo, že docházelo ke korupčnímu velkému jednání ze strany předchůdkyně této Kaji Kalas a zřejmě i dalšího předchůdce, to znamená Federiky Mogheriniové a Josipa Borela možná. Ta Mogheriniová už byla zadržena. Jakýsi generální tajemník celého toho úseku, Salinas, nebo jak se jmenuje, byl též zadržen. Policie vtrhla i do... A takhle odvážejí dokumenty prostě z toho úseku Kaji Kalas. Prověřuje se to všechno. A zadržen byl i šéf univerzitní instituce nebo vysokoškolské instituce Belgii, která připravuje personál Evropské unie, protože se ukázalo, že ta Federica Mogheriniová, když skončila v pozici nyní zastávané tou Kajou Kalas, tak se přesunula, jak to oni umějí, se neustále pohybují v těch velice výživných finančně prostě vrstvách. A jako by jim nestačilo, že jim platí nehorázné peníze za výkon těch funkcí, tak se ještě dopouštěli nějakého korupčního prostě jednání. Já jsem velmi zvědav, co z toho vyplave, jestli to někdo dokáže zarazit, nebo jestli tak podobně jako zarazil zatím ty obžaloby v podstatě na adresu Madame von der Leyen. A nevím, jestli se to podaří. Belgická policie jedná, zdá se, velmi rázně. A nedivím se jí, protože po Belgii se chce, aby uvolnila ta ruská aktiva. Ona jsou z velké části tezaurována jaksi v belgických rukou. A aby se z toho jako takzvaně zadržená ruská aktiva, aby se z toho financoval další průběh prostě války. Takže v Belgii narůstá logicky snaha nějak zablokovat šílenství mířící tímto směrem, protože si Belgie uvědomuje, že jednou by se mohlo stát, že by se ocitla na velmi nekomfortní situaci sama, že připustila nějaké loupení prostě legitimními zdroji jiného státu, dvojnásob potom jaderné mocnosti. Tak čekám, co z toho všechno vyleze. Já bych nevylučoval, že stopa bude mířit i v tomto případě také do Prahy. Uvidíme. Eric Best, americký novinář, žijící u nás už sadu let, jsme přátelé, jsem rád, že tomu tak je, se zamyslel, on má takové krátké glosy a v jedné z nich připomněl, že onen Jiří Svoboda, což je další korupční skandál, že muž, který šéfoval donedávna správě železnic a bylo u něj nalezeno 80 milionů, a on tvrdil, že to má nějak po předcích a já nevím, vymýšlí si nějaké takové legrační story, tak Eric Best zašátral v minulosti a zjistil, že tento muž byl do čela správy železnic jmenován v době, kdy nastoupil k moci Petr Fiala, ministr Kupka, a kdy vystrnadili ze správní rady většinu dřívějších členů, zejména těch spjatých s hnutím ANO, a dosadili za předsedu správní rady pana Červíčka, senátora, donedávna, pokud se nemýlím, i hejtmana Hradeckého kraje. No, já myslím, že tady se možná dočkáme ještě nějakých pozoruhodných překvapení. Měli jsme zajímavý besedu, panelovou diskuzi na téma konec cenzury, obnova svobody projevu. Odehrál se ve Slovenském domě, po hostinném prostředí. Jeho řediteli děkuji i touto cestou, to je skvělý chlapík, Vlado

0: Skalský, máme společný základ v příjmení. Vystupovali jsme tam čtyři, Vlado to moderoval, najdete to, poslal jsem to Petrovi. Byl tam Luboš Blaha, byl tam, znáte ho, byl tam Petr Dinuš, toho možná tolik neznáte. To je muž, který byl vyhozen z postu šéfa Ústavu politických věd Slovenské akademie věd za to, že odmítl vyhodit Luboše Blahu z tohoto ústavu, kde on je kmenovým zaměstnancem, byť třeba teď má nějaký kratší úvazek. Luboš je vědec, to není žádný žvanil povrchní. No a Petr Dinuš se postavil prostě proti těmto tlaku. A odskákal to sám, u něho vyhodili. Petr Drulák, který byl též popotahoval, však víte, v nějakých souvislostech. No a byl jsem tam já, který jako jsem si troufl tam to sumarizovat, takže jsem zřejmě první úplně v celých novodobých dějinách České republiky, kdo byl spolu s mými dvěma kolegy, odsouzen za alternativní výklad historie. To jako nemá obdoby a tak mám takové trpké prvenství. Tak jsem tam stačil vysvětlit tu hrůzu, prostě jak to tam probíhalo, co všechno bylo porušeno. Tak záznam běží, nevím, jestli se třeba neozve nějaký z těch docentů, kteří se nikdy nezmohli ani na veřejnou diskuzi a psali rovnou jakési supliky orgánům činným trestním řízení a soudům a nedostavili se ani k soudu. Když jsem řekl, tak pozvěte si je, pane předsedo, já si to s nimi tady rozdám. Mám minimálně 2 tucty otázek, po kterých se budou docela potit. Nic takového se nestalo. Tak nic, tak to znáte tu story. Ale pro řadu lidí, kteří byli v sále, ta story byla nová v podstatě v řadě aspektů, takže to asi bylo užitečné z tohoto hlediska. Zazněly tam velmi zajímavé myšlenky o Luboše Blahy i Petra Dinuše a samozřejmě Peti Druláka. On tam vyhrotil, a my jsme ho podpořili, takovou základní pravdu jednu. Je největší omyl se domnívat, že liberálové jsou snad nějakými obhájci svobody slova. Liberálové žádnou svobodu slova a projevu rozhodně nehájí. Liberálové hájí svoji svobodu slova. A hájí v zájmu těch horních vrstev, těch high society, těch horních 10 000, prostě jejich jsou mluvčím. Pro ty chtějí svobodu slova, pro nás ne. Byla to zajímavá debata. Jestli máte čas na to, tak si to zkoukněte.
1: No, já k tomu jenom dodám, prosím tě, k této akci, že tady to budeme pouštět v premiéře v 10 večer, takže vlastně po tom, co my dva skončíme, tak lidi budete moci, přátelé, plynule právě přejít na záznam z této akce.
0: Paráda.
1: Která určitě stojí za to.
0: Paráda. Jindra Reichl roste před očima. Nemáme úplně stejné názory na některé věci, ale já prostě nemohu nekonstatovat, že Jindra je velký politický talent a je také bojovník v celé řadě situací. Jestli jste ho viděli proti ministrovi Dvořákovi a proti Bartoškovi z KDU ČSL na Primě, já se na to většinou nedívám, ale když jsem byl upozorněn, že to stálo za to, tak jsem si to proskákal. Jindra teda je tam vyfackoval kouzelně, to jako... No a tady natočil, jsem ti Petře poslal, takové povídání, já jsem to zkrátil slovy, o velkých malých domů z peněz, které proudily a proudí na Ukrajinu. Velmi zajímavé postaveno. Radim Panenka, což je jeden z vedoucích představitelů Parlamentních listů, on teď natáčí takové klipy, kdy si sedne před kameru a promlouvá k publiku. Tentokrát se zaměřil na otázku, kdo řídí Petra Pavla. A jmenuje 4 osoby. Nebudu zdržovat, že bych je tady vyjmenovával a tak dále. A jestli vám to stojí za pozornost, ti lidé mají společný rys v tom, že jsou napojeni na zahraniční silné vlivové skupiny ve Spojených státech a podobně. Dokonce si ani nedávají tu práci oznámit, kdo všechno za nimi stojí. To se respektuje, že to je jakési jejich tajemství, přestože v podstatě profilují onoho krasavce na Hradě, který je notoricky známo, že oni jsou nejenom jeho Siránové, ale že to je jako ještě mnohem víc, než co dělal Siráno v onem známém dramatu. No a tam prostě se dozvíte, že zatím jsou zbrojní koncerny, taky americké například, ale i v případě jednoho z nich je to například rod Lichtensteinů, který, jak víte, se domáhá velkých majetků v České republice přesto, že byl usvědčen na 1000% ti, kdo tady ho zastupovali, no, představovali v době Mnichova okupace války, jako těžcí kolaboranti, tak my víme, že to, o čem hovořím, se tam projevilo velice markantně, když prezident republiky nějak jednal z Lichtensteiny a nahlas vyslovoval takové nápady, jako že bychom mohli nějak společně ty majetky jako Česká republika s těmi Lichtensteiny nějak, že bychom nějak společně spravovali, či co. Neřekl přímo, že máme dát, ale nějak přístup k nim a k jejich využívání a řízení prostě a tak dále, tak to jako přeskočím úplně do jiné sféry. Množí se, přátelé, v poslední době zajímavé dokumenty, například o tom, jak se stavěla Orlická přehrada, no, přehrada Orlík, teda přehrada na Slapech, ale tentokrát jde o přehradu Liptovská Mara, teda správně po slovensky. Velmi zajímavý film, dokumentární, vzhled doporučuji, kdo má zájem. Já jsem rád, že se takové věci množí a asi k tomu musíme přispívat i my sami, protože mladá sláva, jak bude platit od 1. ledna ten novelizovaný paragraf 403 trestního zákoníku, kdy teda vyslovit určité pojmy, nebo tak možná, že bude riskantní, já nevím, tak ale dokumentace o, výmluvná dokumentace o tom, co všechno se vykonalo dobrého v době před nástupem venci flašky, jak říkají někteří, tak těžko asi, tak to jsou většinou dokumenty nějaké starší, vznikly před přijetím novelizace paragrafu 403 trestního zákoníku, čili že by snad někdo za ně jako mohl běhat sklepety po republice a zatýkat někoho, já nevím, tak to si myslím, že by bylo komplikovanější. Strašně zajímavé povídání od Andreje Iliče Fursova, což je špičkový ruský historik. Já občas od některého vystoupení tady zmiňuji a nějak třeba komentuji. Tentokrát on se vyjádřil na téma NEP, nová ekonomická politika v Sovětském svazu od počátku 20. let. A ten jeho, ta nahrávka jeho má název, že se jednalo o korupční schéma. Mně se to strašně líbí. On tam natvrdo vyvrací ty báchorky o tom, jaká to byla spása, jak to všechno bylo prýma a jako, že to pak ty stalinisti to všechno zničili a kdyby to nezničili, jak by to všechno vzkvétalo. A on je špičkový historik, takže on uvádí fakta. Uvádí fakta o tom, že nejenom, že průmysl nějaký se nerozvíjel, kdyby to mělo jít touto cestou dál, tak by Sovětský svaz těžko porazil Hitlera, protože by postrádal těžký průmysl, postrádal by zbrojní průmysl a tak dále. To se dalo pořídit jedně jinak a ne volnou hrou tržních sil. Ale on tam dokonce zajímavě dokládá, že vzniklo vysoce korupční prostředí, ve kterém se trošku to připomínalo časy pozdního Gorbačova, jo? Kdy i část té nomenklatury nějaké také prostě se zapojila do podobných špinavostí. No a ve finále to dodám jenom krátce. Rolníci produkovali zemědělskou produkci a když ji prodávali, tak ono nebylo si za ní co koupit. Oni potřebovali věci, nářadí, nástroje prostě pro svoji zemědělskou produkci, ale tam se nic takového neprodukovalo velkém. Tam dováželi z Paříže ty voňavky pro ty metresy všelijaké a pro tu high society, pro ty kavárenský povaleče. Dařilo se hlavně podnikatelům v této sféře, jak to tak bývá, ale země se nevyvíjela a hrozil prostě veliký kolaps. A lidé se nakonec stěhovali mnohdy z měst na venkov, protože vázly dodávky potravin. Ty rolníci prostě říkali, proč to máme dodávat někam, když za to nemáme co koupit. Jako. Tak je to, myslím, velmi zajímavý pořad od Andreje Fursova. Rozťačuba už jsem ho zmiňoval. To jsou strašná fakta, čísla, která vám teď přečtu. Na to si musím vzít brýle. Rozťačuba, jak už jsem říkal, je synem legendárního Františka Čuby. Rosťa Čuba je mimořádně talentovaný, chytrý, pracovitý a přitom skromný chlapík. Já mu vždycky říkám, ať vystoupí ze stínu svého táty, že není důvod se prostě tam někde schovávat. A on je takový... Nedostal jsem ho ní na kameru k nám, což bych hrozně rád. A on v poslední době napsal dvě velké analýzy. Ta jedna se týká Číny, které se vrátíme třeba někdy příště. A ta, která je možná ještě žhavější, analyzuje ztráty Ukrajiny v té válce a kolem ní. A budu číst některá fakta. Tak on vyvodil, že on dovodil z různých zdrojů, že Ukrajina musí mít 1,55 až 1,73 milionů padlých. A celkové ztráty, včetně nezvěstných a tak dále, že činí podle jeho kalkulací seriózních 1,95 až 2,25 milionů lidí. Emigrovalo 8 až 10 milionů lidí a on z té celé hry čísel, která velmi seriózně zkoumal, říká, že po válce na Ukrajině bude, poslouchejte dobře, budou pouze 2,5 milionu, nebo bude 2,5 milionu mužů ve věku 20 až 45 let. Z čehož ještě velmi pravděpodobně asi 30% bude tak či onak poškozeno jak si účastí v té válce zdravotně. Porodnost klesla na Ukrajině z už bez tak špatného čísla 1,2 desetiny statisticky za to samozřejmě dítěte na jedno dítě na ženu ve fertilním věku, což je tragédie, protože reprodukce demografická začíná od hodnoty 2,1 dítěte. Doufám, že si rozumím, že se jedná o statistické údaje. Nesnad o to, že by žena měla rodit i desetiny dítěte. A on říká, že jestliže dokonce v té neuvěřitelně kruté velké vlastenecké válce ztráty u mužů v produktivním věku lze kvantifikovat v řádu 33 až 40 %, tak dnes na Ukrajině je to 60 až 70 %. A říká, že to prostě blokuje jakýkoliv smysluplný rozvoj té země poté, až ta válka skončí. Že tam prostě se nebude co zachraňovat, on říká doslova. To jsou strašná čísla, já jsem to ověřoval s některými moudrými lidmi, řekněme, z branže a v podstatě mu dávali za pravdu. Sudeťáci trvají na tom, že chtějí mít sjezd v Brně. Moc se mi líbí reakce Tomia Okamury, chci mu i touto cestou poděkovat. On to, co jsem já řekl, nebo co jsme řekli na Klárově při té demonstraci 17. listopadu, kdy já jsem řekl, že jestli chtějí sudeťáci, aby se s nimi nějak jednalo vůbec o něčem, tak musí napřed jít za spolkovou vládou a žádat kategoricky úhradu reparací. A pokud to neudělají, no tak není se s nimi o čem bavit. A to mě to dovedlo ještě dál a řekl, že sudeťáci tady mají co dělat poté, co nám Německo zaplatí reparace. Byla velmi správná věta. No a článek v Parlamentních listech, který jsem ti poslal, je o Fialově minulosti spolu se sudeťáky. Je známo, že on na počátku 90. let jako mladý chlap byl angažován strukturami té pan Evropy takzvané. To jsou lidé, kteří Otto von Habsburg a další, kteří jsou těsně spjati se sudeťáckou komunitou, respektive tou politickou reprezentací. Erik Best učinil správnou jedovatou poznámku na margo odsouzení dobrého muže nějakého na Pardubicku, kde. On chodil po ulici a měl na rukávu někde ten symbol Z. A dostal za to podmínku, co si to vůbec dovolit, chodit na rukávu s něčím. A Erik sarkasticky dodává, že dnes, kdy i v Japonsku některé staré ženy třeba z nouze chodí krást do samoobsluhy nebo tak, že jako bez toho nemůžou bejt. A že to snad některé dělají, protože se konec konců dostanou do basy, tak tam dostanou třikrát denně najíst a a tak dále. Tak Erik říká, jestli to nebude i u nás tak, že třeba starší lidé s existenčními v existenčních podmínkách neradostných možná dají přednost, učiní něco, aby mohli jako za to se dostat do kriminálu a tam měli jako klidnější život. To se přeci dělo mnohdy za krize v letech 29-33 u nás. To není nic nového, tak Erik, myslím, poznamenává docela zajímavě. Neuvěřitelně zajímavý článek o větrných elektrárnách, přátelé. Už titulek. Větrné elektrárny prodělávají a škodí. To není jenom nějaké povrchní povídání, to je velmi analytická stať. Kdyby bylo víc času, tak ji tady budu předčítat z velké části. Ona mimo jiné říká, že i ve Spolkové republice Německo, kde jsou větrné podmínky příznivější zejména v některých částech, například u moře přímo, tak nikoli ztrátových je pouze 15% větrných elektráren. Pouhých 15%. Ty ostatní jsou všelijak ztrátové, dotované prostě a tak dále. Popisuje ten článek velmi vražedný dopad tím z těch stále větších prostě vrtulí, když to tak řeknu, na faunu, na celou řadu prostě živočichů, na životní prostředí a tak dále. To všechno se opírá o zjištění Eidgenössische Technische Hochschule z Curychu a také o závěry třeba Bank of America a tak dále. A článek uvádí, že u nás je snaha vybudovat ještě v podstatě pětkrát, abychom měli pětkrát tolik těch obnovitelných zdrojů, než je to dneska, hlavně teda větrných elektráren, což je naprosto šílené, protože to bude konzumovat peníze mimo jiné. Chybějící pak při výstavbě stabilních zdrojů elektrické energie. Tak říkám, není víc času, abych to tady reprodukoval víc, ale vřeleva doporučuji si ten článek přečíst. Je to zásadní prostě. Jsou to zásadní informace. Jeffrey Sachs jsme tady měli dvakrát už, tak já se rád na to odvolávám. Jeff vystupuje čím dál tím odvážněji a ofenzivněji a on jako profesor to tak umí pěkně systematicky podat. Tentokrát se zmiňuji, nebo mám na mysli jeho rozhovor se soudcem Napolitano, to je takový velmi alternativní muž ve Spojených státech, má strukturu, která se jmenuje Judging Freedom. A on, ten celý rozhovor je na téma, jaké ještě války povede Donald Trump. A uvádí tam spoustu věcí šokujících, například, že Donald Trump se už v roce 2017, když byl poprvé prezidentem, sešel na obědě se 6 velvyslanci z Latinské Ameriky a v průběhu toho oběda řekl, no a proč já bych neměl jako konec konců zaútočit a jako obsadit Venezuelu. Co mi v tom brání? Dva z těch velvyslanců, všichni velvyslanci byli z toho šokováni a dva z nich to osobně potvrdili profesoru Jeffrey Sachsovi. On sám tam reprodukuje v úplně jiném gardu prostě celý ten konflikt na Ukrajině a říká, tak se nás přestaňme si lhát do kapsy. Spojené státy 30 let pracovali na tom, aby uloupili, použil sloveso to grab, zabrali, uloupili Ukrajiny prostě, aby se dostali až na ruské hranice. A pak cituje knihu, já ji musím někde sehnat, doktorantky Johna Mersheimera, což je též kolega Jeffreyho Sachse, oni jsou takové dvě veličiny té realistické školy v geopolitice. Já se jmenuje snad O'Rourke, já to musím to někde zjistit rychle. A ona napsala práci o těch operacích za změnu režimu páchaných Spojenými státy. A vyšlo jí, že od roku 1947 do roku 1989 a skončila tam, jak říká Jeffrey Sachs, proto, že už mohla čerpat z odtajněných prostě spousty dokumentů, až ty pozdější ještě odtajněné nejsou, tak představte si, napočítala 70 změn režimu v režii Spojených států, 6 z nich cestou vysloveně ozbrojeného konfliktu, války, agrese a 64 takzvaných covered operations, to znamená ve skrytu, zákulisní cestou nebo jak. Jeffrey tam hovoří i o spoustě jiných věcí způsobem klobouka k zemi, až se tady objeví v Praze, už se na to těší, měl tu být v říjnu, tak určitě ho přivedeme před kameru. Kdo z vás jenom trochu vládne angličtinou, on mluví poměrně srozumitelně, nebo si to proženete nějakým týplem, vřele doporučuji, stojí to za to. No a pak teda čuňárnu jinou, to je prosím vás, někdo prezentuje krátce takový jako brožurku pro desetileté holčičky, kterou napsala nějaká Věra Dumková, a teď se nelekněte, já musím být autentický a mrzí mě, to ještě není 22. hodina. Ta brožurka se jmenuje Moje frnda a tam se hned jako na první straně, omlouvám se, ale bez té autenticity by to nevyznělo, tam se říká, tomu se také říká kunda nebo piča nebo píča a takhle to prostě pokračuje. A ty holčičky mají být jako instruovány už v 10 letech o roztodivných záležitostech, které s tím jako souvisí. Teď jsou tam obrázky typu, jak kluci, když byli nevyřáděni v pubertě, tak to malovali na zdi, víte co asi. A to tam všechno jako je. A to je určeno pro 10leté holčičky. Já nevím, kde je hranice, po které stát zasáhne. To, jako, tohle je normální. Jakože se pro 10leté holčičky vydává publikace zvaná Moje frnda. Už ten název teda jako, no dobře. Nemusí, podívejte se na to, zvedne se vám žaludek. Chcete-li teda. Šílená informace se šíří a stát nějak mlčí k tomu. 2 miliardy tun černého uhlí, 2 miliardy tun černého uhlí budou na Ostravsku zatopeny a šachty zasypány. Tady nemohu nevyslovit jednu větu, doufám, že zůstanu na svobodě i po ní. Tohle po nás nechtěl ani Hitler. Tohle nedělal ani Hitler. A okupační zpráva. A článek, který tam máte nabídnutý přes Petra, uvádí, a obávám se, že se nemýlí, že jedním z důvodů této šílené masochistické orgie je otevřít český trh uhlí z Ukrajiny. Aby Ukrajina mohla dodávkami uhlí jako splácet svoje nějak dluhy. Tak to, myslím, nevyžaduje nějaký další velký komentář. Pozorný je též příběh dvou lidí, které rozhodně bych neřadil mezi dvojiž fanklubu, který nikdy nevstoupil. Tím jedním je Jakub Landovský, a tím druhým je Václav Bartuška. Jakub Landovský byl donedávna velvyslancem České republiky při NATO, jestli se nemýlím. A Václav Bartuška byl donedávna, snad nevím, jsem pochopil, že už není, to bych se divil, protože dělal dlouho, jakýmsi šéfem energetické politiky nebo naš koordinátorem energetické politiky jménem vlády. No a oni se najednou po té, co už jaksi neplní svoje prestituční nebo prostituční spíše prostě úlohy, jako vyjadřují v tom, že vlastně to, co říkali doposud a dělali, takže to jako vyžadovala situace a oni jako byla to prázdná tvrzení, říká ten Landovský, on to uznává. Oni věděli, že to jsou prázdná tvrzení, ale prostě měli za to ty prachy, tak to jako říkali a teď uznávají, že to je nějak jinak. Já myslím, že to vrhá velmi zajímavé světlo na nomenklaturu kapitalismu na druhý pokus. A Honza Schneider to tam komentuje velice, velice šťavnatě prostě. Zle doporučuji také. Zdá se, že ten humbuk kolem rakety Dana 1, pojmenované po nedávno zesnulé Daně Drábové, ženě, kterou jsem kdysi považoval za jaderného experta nebo expertku, která se potom posunula do velmi takových zavilých, fanatických, šovinistických pozic. A prý si dokonce přála, aby se po ní jmenovala nějaká raketa, tak nevím. Tak teď vyšetřuje ukrajinský protikorupční úřad i firmu a okolí, která měla vyrábět nějakou raketu s plochou drahou letu, či co? Nebo co mě říká raketa, tomu se říká střela, tuším, nebo jak. A že ty prachy někde čertví, jak to s nima je, a že raketa se asi nějak, nějaký prototyp byl, že žádná výroba se jako nekoná. Já myslím, že třeba by to mohlo přivést ke střízlivějšímu pohledu lidi, kteří v bláhové naději, že když pustí peníze z kapsy prostě na podobné účely, že tím pomohou něčemu dobrému. Tak pomáhat na můj vkus jako není dobré pomáhat vůbec prodlužování války, ale oni dokonce nepomohli ani, zdá se, ani výrobě té rakety. Ty prachy někde prostě skončily.
1: No, jeden z našich diváků tohleto komentoval, nechť se raketa daná ve zlatý záchod promění.
0: Parádní zkratka, to se mi moc líbí. Moc pěkné. Tak, objevil jsem nového, a jsem rád, že nejsem sám, nového velmi moudrého muže, přestože mladého, musí být kolem 30, nebo možná lehce přes. Je to ruský analytik Pavel Ščelin. On napsal, já jsem už viděl několik jeho vystoupení, on dává taková talk show. A to poslední je pod názvem Tvrdá demontáž antiruska. Já jsem ti to, Petře, poslal v originále ruském a pak Vašek Václavík, pracovitý tomu, že Severní Moravy, který má tu naši pravdu také svoji, má stejný název jako týdeník vydávaný Futurou, tak to tam dokonce nejenom zpřístupnil, to jsem zjistil krátce poté, co jsem ti to poslal v originále, ale dokonce k tomu udělal takový jako minut, co v které minutě zhruba ten Pavel Ščelin říká. Přátelé, vzal doporučkou kam na hodinky, už to nemohu protahovat, ale to je velmi talentovaný muž, který střízlivě hodnotí například, co se může a nemůže stát v tom jednání kolem Ukrajiny, v tom jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. Velice klidně upozorňuje na to, že někdo tlačí na to, že někdo co si musí udělat nebo nemusí udělat. On říká, že nikdo nic takového neudělá, co ten mainstream pokřikuje, že prostě jeho země bude bránit nějak svůj národní zájem a neustoupí od určitých, řekl bych, požadavků, zdůvodňuje jejich legitimitu a též upozorňuje na naprostou nepředvídatelnost toho, co se bude dít ve Spojených státech. Zavádí diváka a posluchače do, řekl bych, zákulisí americké politické vrstvy, ten horní, kdo s kým tam jak, a že to je naprosto nejednotná parta. A v tom je velký rozdíl oproti třeba Ruské federaci, kde každý má nějakou svou roli v tom jednání a dohromady je to koncert. Když to tam prostě Rubio si myslí něco jiného než Hexet, ten Vitkov se snaží o něco úplně jiného než Rubio zase a tak dále. A je tam určitá nevyspytatelnost, nicméně objektivní realita je taková, že těžko jí, pokud někdo nechce způsobit jaderný Armagedon, tak s tím nenadělá vůbec nic. Mimořádně zajímavý článek Toma Harrise, výkonného ředitele Mezinárodní koalice pro klimatickou vědu. Máš ho tam, Petře, také. To je vysoce kvalifikovaná analýza toho, že celý Green Deal je založen na naprostých podvodech. No, vřele doporučuji, nebudu zdržovat déle a tomu já jsme už pochválili za to, že se vyjádřil jasně k sudeťákům, pochválili za to, jak vyrazil do Bratislavy. Konečně někdo začal čelit té příšerné ostudě, která z pražských státních špiček prostě nás kompromitovala v tak citlivé otázce, jako je vztah k národu, s ním jsme byli dlouhé roky prostě v jednom státě, který je nám stále nejbližší úplně ze všech. Já přejdu rychle do vašich písemných dotazů, abychom se dostali i k vašim chatům a případně i telefonátům. Tadyhle jsou otázky.
1: Já jenom teda dodám, že tady právě Tomiova cesta vzbudila velký pozitivní ohlas mezi vlastenci a i spousta lidí to tady komentuje pozitivně, takže
0: ano.
1: Tomio, děkujem.
0: A já tady dodám, až domluvíš, Peťo, a pak něco ještě dodám.
1: Zajímalo by mě, jestli nevíš, jestli je třeba v plánu, jestli Volkej Andrej není na cestě třeba, jako na co čeká, a může jít i jako poslanec či budoucí premiér. Oni s Pellegrinem přece měli společný tady v Čechách nějak, jako, že tady vystupovali. To bylo hezky jako udělaný, a tak nevím. No.
0: Já bych ti pravdu řekl, mám spíš jednu obavu, a nebudu skrývat, že jsem ji vzkázal Tomiovi. Tady je takový už 2 měsíce po volbách a z Hradu pořád tam jako nové požadavky a ještě musí někdo vysvětlit střed zájmu a tohle. Právníci dávno prostě zdůvodnili, že to, co se považuje za střed zájmu, žádným střetem zájmu není. A že ta otázka stojí úplně jinak, než to prostě ten mainstream vtlouká lidem do hlavy. A že vzniká nová situace, Martin Kuba vystoupil z ODS, začal dávat dohromady novou stranu. Vypadá to, že se k němu přidá nemalá část poslanců ODS a tak dále a tak dále. On má nemalou jako reputaci, protože v Jižní Čechách se mu daří. Je to člověk mnohem praktičtější a zdá se i minimálně sociálně mazanější, když to tak řeknu. Takže nemá pověst vysloveného Harpagona, mluvčí Harpagonu, byť sám jistě jako na tom není škodný na tom, co dělá. No a tak se nějak povídá, že ten Hrad chce zablokovat vytvoření nové vlády na půdorysu vzniklém z voleb a že mu v tom budou nahrávat možná nějaké i síly tohoto typu. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby se asi předseda poslanecké sněmovny odhodlal k ráznému kroku, musí svolat nějakou mimořádnou schůzi zřejmě poslanecké sněmovny a nastolit tvrdě otázku, že Hrad už je mimo prostě normy platné, že musí postupovat v souladu s ústavou a s dalšími normami. A vynutit si prostě hlasování o této otázce, vyhrát to hlasování a přimět ten Hrad tomu, aby prostě se začal chovat tak, jak má. Tam totiž dochází tak daleko, že jak to popsali i účastníci těch rodů, jak se povolává na pohovory, tak to není tak, že by spolu jednali prezident a ten třeba designovaný nebo budoucí, doufejme, předseda vlády, ne. Oni se chvilku povídají a pak najednou se vynoří do okolí ty 4 prostě poradci prezidenta a teď tam hrajou takovou simultánku, jako tam sedí ten sám představitel nové moci státní výkonné a proti němu sedí tihle lidé a dokonce to tady probíhá tak, že prezident v podstatě jako přikývne na něco a když se objeví tyto 4 apoštolové, tak oni začnou měnit prostě, jako oni začnou tadyhle mám připomínku a ještě tadyhle a prezident na to kouká a neříká ne, nechá je to dělat prostě. To je svévole velmi jaksi zvláštního ražení a já si myslím, že pokud nedojde k zásadnímu protitahu energickému na půdě poslanecké sněmovny, tak někteří vrabci si cvrlíkají, že jako Hrad bude pořád říkat tomu Andreji Babišovi, že vlastně ještě tohle nesplnil a tamhle ještě má výhrady nějaký a že vlastně vyčerpal teda čas, který má k dispozici a to, a že nezbude než teda pověřit vlastně někoho jiného možná, nebo já nevím prostě. A řeknu to natvrdo, pokud by se tohle stalo, tak se obávám, že Tomio Okamura by v té funkci třeba předsedy poslanecké sněmovny už dlouho nebyl. To jako. A mělo by to i zdrcující následky pro pozici SPD plus dalších sil, které byly zvoleny na, nevím, jejich představitele byly zvoleny na jejich kandidáce. A to si nemyslím, že v zájmu kteréhokoliv z českých vlasteneckých subjektů, ať už právnických osob nebo fyzických. Ne proto, že bychom byli z fanklubu, co já vím, SPD. Máme něčem rozdílné názory, ale nepochybně. SPD je nám nepoměrně bližší, je to spojenec prostě proti těm, kdo tady, řekl bych, nastolili vládu kazisvětů. Takže čas si myslím, že pracuje už proti tomu výsledku voleb a podle mého soudu je třeba přijít s takovou iniciativou co možná brzy a velmi energicky. Koneckonců ona prověří pozice a postoje samotného hnutí ANO. Já si dokážu představit různé reakce. A to nechť veřejnost prostě vidí a nechť se veřejnost ozve a tak dále. Takže asi tak.
1: Prosím tě, já jsem k tomuhle tomu dneska poslouchal, myslím, že ten na frekvenci 1 to bylo Patrik Nacher, se tam k těmhletěm věcem tam řešili.
0: Ano.
1: S tím, že pohovory s panem prezidentem jsou konstruktivní, tohleto, jak je to pěkný, všechno, jak si rozumí poslední dobou. A že vlastně je pořád ještě jako v limitu, že jiný vlády v minulosti se taky sestavovaly dlouho. Blabla. Jako na jednu stranu tam... Na můj vkus, jo, a teď samozřejmě já jsem samozřejmě konspirátor, tohleto, takže mě berte z rezervu. Až moc tam panu prezidentovi jako les do zadku, nevím, co zatím je, ale vzpomeňme, že Babiš nikdy neměl problém s ODSkou a pokud Kuba by teda urval kus té ODSky, jo, tak vlastně oni to třeba s těma i motoristama dají dohromady. A tam zase víme, že jo, z minulosti, že vůči SPD má spousta aňáků, bejvalí ODSáci, velký problém.
0: No, čteme si myšlenky, Petře, tak to je, jo. Tady se hraje trošku vabank i o budoucnost SPD, jako to je marná sláva. Pokud by se nechala takhle přehrát už na samém počátku nového funkčního období exekutivy, tak říkám to nerad, to není mým přáním, ale já se obávám, že by to přispělo k vážnému ohrožení budoucí pozice SPD a mohla by se snadno dostat do situace, v jaké se ocitlo, stačilo. To jako nemá cenu si to zastírat. Já neříkám, že bych si to přál. Je třeba před tím varovat včas a rychle něco dělat prostě proti tomu. Asi no, tak.
1: Protože Brusel by zaplesal, že jo? Uršula a spol, ty by byly jako... Že s Andrejem se vždycky dohodli nakonec, že jo?
0: Ano.
1: Andrej vždycky podepsal, co bylo potřeba.
0: Tak.
1: Doma vykládal něco jiného a tam vždycky přijel a nebyly potíže až na výjimky. Takže jako tohle to je opravdu nebezpečná hra. A zase je to takový jako napůl skrytý, jo? Že pořád se o tom až tak nemluví. To zakládá tu nebezpečnost, protože vždycky se o něčem hodně mluví, tak potom se toho málo dělá. Jo. Tady je to takový až moc v klidu. Jako.
0: No, ano, člověk tam tuší roztodivné podtóny a motivace může být nejen ze strany Hradu, ano. Tak bych to řekl nějak rádově diplomaticky. Tak ano. Pojďme ještě krátce k co nám píše naše skvělá korespondentka paní Alena T., říká, co kdybychom modifikovali heslo proletáři všech zemí, spojte se, na chcimíři všech zemí, spojte se. Dobrý nápad, budeme o něm přemýšlet. Začnu Vánoce, mi říká paní Alena. Mám dojem, že takhle, co říkáte na bruselskou sestavu polních strašáků, kterou nazývají Betlémem? Mám dojem, že se v Evropě už pár let pořádají závody, kdo víc znectí evropsko-křesťanské tradice hnus. Jak to vidíte vy? Tak v tomhle je Brusel premiantem, to víme. Tam jednou přeci ten český magor, sochař nebo co, nezač, tam předváděl nějaké nechutnosti. Tak oni zřejmě tou cestou hodlají dál. Paní Aleno, souhlasím s vámi. To prostě to je tak někde na úrovni teda, jak to jmenovala? O té frndě, pardon. Tak, komu by se hodil Agrofert? No, že tady paní Alena se domnívá, že nejde jenom o politiku, ale že jde o snahu rozebrat a likvidovat a zabrat trh Agrofertu. Komu pak co hoši slíbili? Míněno Fiala, Jurečka a další. Co říkáte na to, že Německo chce svému průmyslu dotovat energii? Já tady malem bych na to zapomněl. Děkuju, paní Aleno. To je za prvé těžká rána perspektivám českého průmyslu, a nejenom průmyslu. Asi víte, o co jde. poté, co připustili naprostý chaos a blázinec v energetické sféře v Německu, vsadili na mnohonásobně větší podíl těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie a cena vyskočila do výšin a poté, co narazili ty vládní kruhy na tvrdý odpor podnikatelských kruhů, tak najednou udělali velké gesto a rozhodli, že budou masivně dotovat ceny energie, prostě zejména pro průmysl. Nevím, z čeho by to chtěla dotovat česká vláda takto. To je klasická, řekl bych, politika ve stylu právo silnějšího. To znamená, Německo bude mít nepoměrně výhodnější výrobní podmínky cenově oproti nám například. A to znevýhodní celou řadu českých podnikatelských subjektů ještě víc nad rámec toho, co už je znevýhodnilo a bude znevýhodňovat a znevýhodňuje dnes. Jestli proti tomu jako česká vláda bude to koukat a bude říkat, že si to nějak ty podniky zařídí sami, tak pak snad ani žádnou vládu nepotřebujeme, to pardon. Jako.
1: Takže společná jednotná, tak najednou už to neplatí.
0: Tak. Když si German přeje, tak samozřejmě musíme srazit podpatky.
1: Jak typické, ale pro Evropskou
0: unii. Naprosto. Naprosto, když my jsme si říkali, že Evropská unie to je hřiště, na kterém platí právo silnějšího, právo v úvozovkách. Ne, to solidarita. Vzpomínáte si, jak ten Síkela vykládal, že když nějak budeme něčeho málo, že nám to pustí Němci tady, prostě energie, vyslovené hovadiny prostě. On dělá
1: Evropu, nemůžeme Německu udělat, že bychom neprodávali pro nás elektriku na lipský burze, to přece Němcům nemůžete udělat. Oni kupují za půlku než český domácnosti od nás elektriku za polovičku. A prostě to jim přece nemůžeme udělat. To je strašné.
0: Tam, když se ho ptali, proč se tím znevýhodňujeme sami, tak on a někteří další říkali, no my jsme spojenci, to Němcům prostě nemůžeme, to jako je naše odpovědnost. No. Paní Alena taky si všímá toho, že když trošku u nás zasněží, pár vloček napadlo, tak celá doprava lehla. Chtěl bych vidět v barvě, jak s Lipánkem či Vystrčilem v čele chtějí válčit místní šmudlové se zemí, kde kromě jiného jsou běžné 33 stupňové mrazy, přívaly sněhu a lidé to zvládají smysně. To by byla zajímavá podívaná toho. To, každopádně, oni tam nepůjdou, my tam hnali na někoho jiného, to víme. Pak je tu zajímavá poznámka kolem Airbusu a pár podrobností. Oficiální zdůvodnění těch poruch. Poruchu způsobilo intenzivní sluneční záření. Tady si nikdo nedal ani práci doladit překlad solární aktivita. Geomagnetická bouře, která kromě toho narušila i činnost družic. Je přeci jen trochu něco jiného, než když sluníčko docela obyčejně peče. Proč o tom mluvím, říká paní Alena. Zaprvé, kvůli bezhlavému spolehání na techniku v kombinaci s pohodlností může způsobit zkreslenou interpretací natropit dosti škod. Za druhé, celá událost ukazuje na zranitelnost našeho přetechnizovaného systému, souhlas. Pak je tady básnička celá Pepa a Turek, že by to bylo jako v pohádce. Když má Pepa večer padla denně zírá do zrcadla a ptá se ho, řekni mi, jsem nejhezčí na zemi. Za okraj ho pevně drží, leď zrcadlo zvláštně mlží, že prý možná jistý Turek, co se v Čechách nachází, elegancí a svou krásou o titul se uchází. Učíš fousky, načiš patku a propadl panice. On a nebýt nejkrásnější, teď vypukne štvanice. Tu potupuj s nějakým Turkem, to snad každý pochopí. Nutno řešit okamžitě, povolá své pochopy. Někde se být jak dva samci, to se dnes už nenosí. My mu jinak zatopím, ať se chlapec orosí. V hlavě má už smělý plán mediální uragán. Paní Aleno, vstoupila jste do dějin české poezie. Jen houšť. Díky. Kratičce, přátelé, už opravdu dostanete slovo. Na českém trhu se objevila naprosto průlomová kniha. Je to vidět, Petře, nějak tam, nebo mám s ní někam posunout?
1: Technofeudalismus?
0: Ano, technofeudalismus. Autorem je s podtitulem Na co umřel kapitalismus? Jo? K tomu se vrátím krátce. Autorem je Yannis Varoufakis. Připomínám, to je člověk, to je vědec, autor mnoha zajímavých knih, například knihy Globální Minotaurus, která u nás vyšla někdy před 10 lety asi, a popisuje, jak Spojené státy z velkého věřitele poválečného se staly největším světovým dlužníkem a proč k tomu došlo a jak je to možné a tak dále. A tato kniha je o přerodu, řekl bych, povahy těch špiček světového kapitálu, které už opravdu jsou čistými rentiéry. Tak, tady je to v originále, ano. A čistými rentiéry a popisuje, jak k tomu došlo. Já nebudu teď zdržovat výkladem, protože by to si vyžádalo já 10 minut minimálně. Přátelé, vzhledem doporučuji, kdo máte zájem o hlubší pochopení toho, co se děje s kapitalismem, opravdu si to opatří.
1: To máš v češtině, nebo to máš v originále?
0: To mám v originále, to vyšlo teď česky. Ta kniha je z roku... Z roku 23, ale česky vyšla teď.
1: Ale nevíš vydavatelství, abych to tady našel v rychlosti.
0: To je hodně zajímavé. Vydal nakladatelství Neklid.
1: Jo, budu hledat.
0: Nakladatelství Neklid. Tak, já bych se s Yannisem možná poškorpil malinko v dobrém, že jestli umřel kapitalismus. On to tam vysvětluje, on je marxista v podstatě, jo? On to tam vysvětluje způsobem, který není nějak nepřátelský nebo co. Nicméně on uznává, že pořád jako kapitalisti tady jsou a vykořisťování a všechno. Ale on prostě se domnívá, že když tomu budeme nadále říkat kapitalismus, tak nám unikne ta klíčová změna, kdy rozhodující, řekl bych, sférou, z níž se odvíjí všechno ostatní, jsou ty velké cloudy. On hovoří o pojmech jako cloudový proletář, cloudový nevolník. My jsme všichni cloudoví nevolníci, říká Yannis Varoufakis, protože to, co s námi vyvádějí všechny ty Googly a iPhony a to všechno propojení, kdy neustále nás šmírují, neustále nás... My jsme nevolníci v tom smyslu, že my si musíme koupit tu nějakou techniku, my tam sledujeme, co si objednáváme, co si komunikujeme a tak dále. A tím vykonáváme práci zadarmo, z níž těží prostě, tam máš to správně, ano, z níž těží majitelé těchto cloudových velkých, a on jim říká cloudulisté, nebo cloudisté, pardon. Mimořádně zajímavý titul, přátelé, doporučuji, už nebudu zdržovat, někdy se k němu třeba vrátíme. Já k němu chci, víte, udělám takhle, já jsem dneska se dohodl s některými kolegy, že k tomu uspořádáme zvláštní panelovou diskuzi nebo seminář v Institutu České levice. To, co jsem o tom zatím řekl, je drobná, to je drobeček ze zajímavých postřehů analytických závěrů, prostě, které Yannis tam má. A on si dává i tu práci, že uvádí čtenáře do konkrétního zákulisí, kde, jak se to vzalo, jak to souviselo s covidem, jak to souviselo s tím, že byla ochromená ekonomická činnost a banky centrální začaly tisknout gigantické peníze, aby nějakým způsobem udrželi ekonomiku v chodu. A ty peníze neskončily ve spotřebě domácnosti. Ne, ty peníze, vzpomeňte si, za nulový nebo dokonce záporný úrok si ve velkém brali velké prostě kapitálové skupiny a takto si třeba ty tři americké, BlackRock a ty dvě další, koupili asi 70% americké ekonomiky a tak dále. Strašně zajímavá knížka, už nebudu zdržovat, vrátíme se k ní třeba v podobě toho semináře, pak ho nahrajeme a pustíme ho i divákům Petr Bureš TV. Pojďme na chaty a telefonáty, Petře.
1: Tak, teďka ještě mám tady milou povinnost vás, přátelé, upozornit na to, že zítra vyjde opět Naše pravda v tiskovém vydání, jinak web našepravda.cz, kde mimo jiné se dočtete zajímavých článků. Válka se chýlí ke konci. Platit bude ovšem Evropa, ovšem za všechnu blbost svých liberálních elit, které nedokázaly válce zabránit, vést jí a ukončit, zní v zamyšlení od Matěje Stropnického. Rozhovor je tentokrát s místopředsedou Československého mírového fóra Petrem Šnurem? Politika Bruselu zavání kontinentálním hřbitovem, říká v něm mimo jiné. Vyspělé západní ekonomiky doháníme v produktivitě práce, ale ne ve výši mest. Upozorňujeme v dalším díle svého seriálu Bez obalu europoslankyně Kateřině Konečná a spousta dalšího zajímavého čtení. Takže toť za 33 korun zítra a máte se na co těšit. A vrhněme se tedy do těch otázek, který mám tady pro tebe připravený. Tak, Oldřich Fráňa, zdravím vás, je nějaká naděje na zlepšení naší celkové situace, kam se podělili lidé, kteří chtěli něco udělat pro změnu a dál dřív se ekonomika točila, teď se netočí, na všechno se nějak zapomnělo?
0: Já jsem to, Petře, shrnul mimo jiné v těch asi 10 nebo kolika větách, když mě tam tvoji kolegové zpovídali před dějištěm litoměřického odborného semináře. Ta situace přeci už je nahatá. Zahraniční kapitál nás má za dojnou krávu a bude nás dojít ještě víc či větší problémy, bude mít doma. Tečka. Domácí oligarchové, jako, jim to je úplně jedno, co se s námi děje. Někteří sice potřebují kupní sílu domácí populace, například Andrej Babiš, protože prodává zboží závislé i na kupní síle kdejaké babičky prostě na Šumavě nebo v Jizerských horách, ale jinak prostě žádný rozvoj se jejich zásluhou nekoná a konat nebude. Investují do sázkových kanceláří prostě tamhle v zahraničí, fotbalových klubů a kdo kde čeho, do těžby energetických surovin v Austrálii nebo kde, ale tady nezajímá rozvoj této země. Malý biznis je příliš malý na to, aby mohl být schopný konkurence vůči velkému biznisu světovému. Nezbývá, než aby veřejný sektor prostě se ujal role. Tak, a někdo mu to musí vnutit. Situace je bohužel taková, jaká je, a ty volby to nevyřešily. Teď cokoliv řeknu, tak pochopitelně někdo bude říkat, jak to, že jsi se vyjádřil kriticky a tohle. Já nebudu nikoho jmenovat a nic na ten způsob, ale prostě ty volby dopadly jinak, než měly. Ta vlastenecká protiválečná opozice se nedokázala sjednotit, zůstala z velké části rozdělená, spousta osobností i kolektivů zůstala mimo, no a tak dokonce není ani v parlamentu a nezbývá, než se k tomu vrátit. Já jsem to řekl i na litoměřickém odborném semináři v závěru, že my potřebujeme spojence, my nalevo potřebujeme spojence doma, potřebujeme i v zahraničí. A nezbývá, než nějaký ten kulatý stůl dát dohromady a tam prostě pozvat všechny ty, kdo nějakým způsobem jsou připraveni se angažovat za změnu doma a pochopitelně podobně postupovat i v zahraničí, vůči zahraničním partnerům. Pokud to neuděláme, bude hůř a hůř a ještě hůř. Samozřejmě dost důležité, tím vodítkem pro to bude mimořádný sjezd KSČM 13. prosince, což je za 10 dní. Ten nebude sice řešit nějaké velké programové otázky, nicméně něco tam jako nově zaznít a být přijato musí. No a na tomto základě se znovu vrátíme k tématu, dobře, tak pojďme to dát dohromady. Někdo mi říká, že to můžeme dát dohromady jako s těmi osobnostmi. To nemůže být akademický klub. To nemůže být tak, že se sejdou tak, jak z jedné strany zdůrazňují, že to chce známé tváře. Že bez nich, když je někdo no name, tak může být skvělý, ale my to nedoženeme mediálně a jinak, že budeme říkat, že on je dobrý člověk. ale z druhé strany to nemůže být nějaké elitářské povídání nějakých akademiků jenom, nebo lidí, kteří se mohou honosit tím, že už je veřejnost jako zná. Musí to být opřeno o nějaké velké subjekty. A popravdě řečeno,

0: Všechny subjekty, které se považují za levicové, se sešly na jedné kandidátce, tak velmi pravděpodobně by tam tu 5% hranici nepřekročili. To za prvé. A za druhé, jedině když dáš dohromady mnohem širší seskupení naprosto rovnoprávného typu rovnoprávného partnerství, je mnohem snazší oslovit třeba i sociální demokracii v tom jejím nynějším stavu, který není zrovna nejlepší, při všech těch předsudcích a animozitách, které tam mají třeba vůči nám komunistům a tak dále. Protože to nebude žádost nebo pozvánka ke spolupráci dvou subjektů. A bude to velká sestava prostě různých právnických i fyzických osob, v níž tyhle dvě levicové strany budou jenom částečkou velkého celku. Pak je mnohem snazší i pro ty lidi, kteří se snad najdou i v sociální demokracii, aby neříkali, problém, to není jenom o to, že se tam máme dohodnout s komunisty. Tady se musíme, máme se dohodnout s podstatně širším prostě spektrem. Tak to jsou takové pravdy. No bohužel, víte, že já o tom povídám do kolečka, když si někdy říkám, že to musí být nuda pro Leckoho, ale bez toho se nedostaneme nikam. Vůbec nikam. A přitom tam je ta vzájemná podmíněnost. My nalevo nemáme dneska sílu získat prostě větší vliv ve společnosti. Bohužel to bylo dovedeno tam, kam to bylo dovedeno celé ty roky. Bavíme se o tom, dnes si tady připomínat jména těch, kdo na to mají hlavní vinu a tak dále. Ale jsme tam, kde jsme. A jako zavřít se někde v nějaké místnosti a tam říkat, že jsme jediný čistí a levicový, no tak dobře, to je sice pohodlné a můžeme si, až půjdeme domů, připadat jako velcí gerojové, ale tím to taky skončí. A my musíme se opřít o ten, podstatě, najít oporu podstatně širší, ale to široké seskupení zůstane naprosto bezzubé a bezpohlavní, nebude-li v něm jasně vykrystalizované a vyfutrované, abych tak řekl, argumentačně a programově fundované antikapitalistické křídlo. To jedno bez druhého prostě nemá smysl. Jo? To jsou dvě priority vzájemně provázané pro nejbližší období. Asi tak. Je prosím nějaká šance na zlepšení? Jo, tak to je to
1: téma. Prostě, já se ještě zastavím u toho, protože vždycky se říká, že ďábel tkví v detailu a třeba zrovna spojení stačilo a ČSSD naráželo u spousty lidí na to, že jakoby se snažíme, nebo se stačilo snaží očistit socany od toho, co dělali za covidu třeba, jo? A že tam prostě jsou různý jakoby rozdílný pohledy na minulost, různý postoje a tohle. Jak by se tyhle ty animozity, řekněme, jak bys je řešil, nebo je to řešitelný, nebo není, nebo jak to komunikovat, aby to právě nenarazilo u toho, že vy jste vzali do party někoho a ten někdo před 5, 10, já nevím, jo, za ty 4 roky už to bude třeba prostě dlouhá doba, ale udělal to a to, jo, tak tady si myslím, že bude velký ořech to jako vysvětlit těm lidem, nebo prostě nějak, nevím, nedokážu teď formulovat.
0: Vím, kam míříš. Dobře. A nejseš sám, kdo tam míří, já dostávám ty asi taky, dostáváme je společně někdy, takové někdy až podrážděné reakce některých našich diváků, kteří si zvykli na to, že my sami neskrýváme, že jsme komunisti, neskrýváme, že máme vyhraněně levicový pohled na všechno a lidi mají k tomu sympatie a teď jim přijde, že jako nějaký se zpronevěřujeme sami sobě, když se bavíme i s lidmi jako ten či onen. Já třeba jsem na tu debatu, kterou jsem moderoval, ty jsi to ocenil, nebyl si sám, děkuju, s těmi 4 kolegy na mezinárodně politické téma, tak jsem taky dostal z jedné strany obrovskou chválu, že to bylo povedené a někteří říkali, no počkat, ale ten tam říkal, to neříkal to správně a málo jako doleva a tak dále a tak dále. Přátelé, takhle se to nedá dělat. To se tak zavřeme, dobře, tak se zavřeme někde do nějaký cimry, tam si odevřeme láhev červenýho a budeme říkat, budeme se předvádět, jak jsme ty nejčistší, nejlepší a tak dále. A tím to skončí. Prostě to bude plácnutí prknem do rybníka. A teď k jádru věci. Petře, to je překonatelné tyhle animozity jedně tak, že

0: někdo si dá tu práci a nastoluje, tomu se říká v Americe agenda setting, nastoluje ta témata tak, jako nabídku, která se nedá odmítnout. Jo? Já jsem to tady uváděl už v minulosti na příkladu. Ještě předtím, než vůbec Jana Maláčová se dostala do té pozice s Lubošem Zaorálkem. Stavět někoho do spojenectví tím, že já chci odejít z NATO, no tak dobře, tak proto získám spojence a musíme o tom udělat referendum. No, já jsem nikdy nechtěl být v NATO, ale jestli chci mít vlivnější politický faktor, tak ho nemůžu stavět jenom na bázi těch, kdo nechtějí být v NATO, to snad pochopí malý dítě, pro boha. Musím to přeci stavět do šířky, ale ne tak, že to bude bezzubý kecání o ničem. Připomenu, co jsem tady říkal, a nikdo to bohužel takhle neudělal. Můžu se s nimi, se všemi sejít, tak počkejte, není snad naším společným, klíčovou společnou prioritou, aby Česká republika nebyla zatažena do žádné války v cizím zájmu, pod cizím velením dvojnásob, natož pak proti kterékoliv z jaderných mocností, dokonce bych tam řekl kterékoliv, aby ti, co tak strašně milujou ten Washington a já nevím co, Evropskou unii a Brusel, aby tam nebylo, že jako přímo řečeno proti Rusku třeba, jo, no, proti Číně. To není nutný prostě. Když se vytvoří široká sestava a postaví se to takhle, tak no, mohl by někdo ze sociálních demokratů říct, že je teda, že nechce, že jako chce, aby jsme válčili cizím zájmu. Když to, kdo má jenom malinko politický talent, tak to dává dohromady takhle. Fantazii, invenci. To se neděje prostě, jo. Dupneme si a referendum. My jsme tady mockrát řekli, kdyby se to referendum konalo, tak ho prohrajeme. Ne proto, že by to nebyla pravda, ale protože veřejnost je vláčena prostě řekl bych potokem, veletokem velké demagogie. Jo? A to se řeší takhle, Petře, že sám, že máš iniciativu a kladeš otázky, nastoluješ témata, která se nedají odmítnout. A teď ti na to někdo reaguje a ty prostě vytlačíš ho od zdvořilého, vytlačíš od neproduktivních, falešných a tak dále, prostě alternativ. Ale to vyžaduje určitou, snad to nevyzní hloupě, erudici a zkušenost a tak dále. Takhle, jedině takhle se to dá dělat. Prostě jinak.
1: Děkuju. Pepo, prosím tě, tady samozřejmě ta otázka toho uhlí rezonovala jako fest. Někteří tady připomínají, že i pan Štěpán se k tomu vyjadřoval a další. Dá se nějakým způsobem tohleto zarazit? Dá se zarazit právě třeba, dobře, můžu, jako když to, ten důl přece, ta díra do země se dá zavřít nějakýma vratama, zamknout, jo, a nazdar, ale není důvod přece tam lejt vodu, aby už to nikdy nikdo nemohl jako vytěžit, jo. A to je prostě úplně jako šílený. Tady ještě Maruška Marie se ptá, jestli může, že chce přispět a nechce teda přes to internet, přes ten QR kód. Marie, prosím tě, číslo účtu je i pod videem, když se podíváš do popisku, a já jsem tě hodil teda ještě do chatu, tak moc děkuju. A tak ale pojďme na to uhlí, protože to, tady na jednu stranu třeba...
2: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů. Tak zatím nepsal v příloze další, tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026. Gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady, jdeme na to, takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA budou dvojka, novinky od jinut budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme, a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Haló.
1: Já jsem jo. Tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom si nedám sluchátka, moment.
0: Ano. No už pak se koukneme zase na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím ne to, čas skvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
1: Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer.
2: Přepojujeme.
1: Zprávy tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
0: Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. A americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže aby jsme to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v uvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, pan Tichý mi vypad, aha. Tak, údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž, a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme a asi tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédomorcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu, přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme? USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, takže samozřejmě takhle to je. Centcom se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
1: Můžeme protože... dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto taky teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně. Jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. To je, je to Amerika prostě, no. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidět, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustil Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenční američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne, u toho, ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byly ostřelováni, takže na to, aby to opravdu učinili, že by museli mít těch lodí Bůh ví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsahnout. Nicméně, tady si to Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto mylný představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dál asi.
0: Dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně a sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak, a k události došlo prý během nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadový pak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
1: Za to se omlouvám, že se mi to namotalo do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiné košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten Hormuzský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně, ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovno nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a Teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká, je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně pod trubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch udělají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanestry. Takže tam tak jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání íránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, jíž proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakých námořních operacích, blabla, lala, tak asi takhle.
1: Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, že to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na nadní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhu tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký, tuším, torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem, aby teda měli něco na to odminování, protože, jak se ukázalo, tak minolovku mají stát někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani, kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to zná do Spojených států, a já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat. A na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitostí rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit. To znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace. Je to 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti. Jo, takže uvidíme, jako která bude. Kdyby pak odpadlo ještě další nějaké přímé daně, v nich potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstalo nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPH, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPH trošku jinak počítané. Takže a i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% z běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by to mělo být vyňat. Tam by neměly být daně, daň vůbec žádná, takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souhodu s GESERA, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitostí. Samozřejmě on to musí něčím nahradit, doufíme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky. Na druhé straně ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po podbourání inflace. Takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidím, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
0: Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale i tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinu v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300,000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva toto.
1: A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů ropy a prodali je. Jaké je to úžasné. Tak teď si vyberte. Jo, to je přesně ono toto. Takže a tam, jako říkají, hlídáme finance Venezuely v amerických bankách, aby to Venezuela nerozkradla. To je jako, a říkají, že teda z toho, že té Venezuele z toho, že dají teda 5%, z toho výtěžku, že dají 5%. No, to jako, že musí stačit. Takže víte, to se dostávají do doby, přesně, když já jsem byl ve Venezuele a tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy se záměry skutečného Trumpa. Toto. Tady to vidíte úplně, úplně jasně. Takže tento Trump se jako libuje, že s Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno, takzvaně, no, recyklováno, oni to potřebují odsířit, protože ta ropa tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě v té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, dalších 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dál, takže, jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikdo nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije, takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moc. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když chtějí ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte. To znamená, zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme. Čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmyslu dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Íránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě íránský tanker nesoucí nebo vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
1: Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně, protože jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedno teda je Venezuela, teda tam hovoříme o ropě, dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se bude uskuteční, a teď se uvidí, jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože o tom hovoří další zpráva. Válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dosáhla 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hegseth, měl by být války tedy, včera argumentoval zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat cíle a tak dál. A věří, že teda ta doba toho příměří, že se jim nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby všech chvilku mohli válčit. Takže Jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po šesté pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže takto. Teď tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu, asi předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může, a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď se tam, a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vypukl požár tedy na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Asii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi tak by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme, dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musíme
1: uvědomit. Já se nechce válčit, klukům.
0: Tak.
1: Jak to tak vidím, viděli by to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem, to bylo teďka na přelomu měsíce. Nestará je aktivní, platby kvantového finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená nebo, a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. Řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácelo, no, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu to jako svědčí. Lečemu to nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastence běžné pracovníky před krádeží, která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odebírá od centrální bankám a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože nářky a kvílení Pjakina nad Nabiulinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami. Prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dobře, dobře. Dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5 000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených plíto USA. Tak to je trest jak svině. S prominutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně 5 000 amerických vojáků z Německa. Rozhodnutí bylo přímým důsledkem veřejného diplomatického konfliktu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Šmercem v souvislosti s jednáními o íránském jaderném programu. Tak, Pentagon tedy oznámil, že během následujících 6 až 12 měsíců bude počet amerických vojáků v Německu snížen ze současných 35 000 na úroveň před rokem 2022, tedy přibližně na 30 000 vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hegseta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat, no.
1: Budou se stahovat, je to, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo. Jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi, tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, že doktor Stephen Greer, Disclosure, jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku, jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak jako když vidím dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavním cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, který poslouží jako záměnka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobnost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych teď k tomu chtěl říct jenom v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde, snad nějak jaksi zem a z té snad měly jest nějaké ty příšerky, pololidé a podobně. Ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže tohle jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi nebláznějí a tak dále, protože opravdu jako dneska si lidi nechají jako už taky jak si namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
0: Tak. Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera, nějakého knihy na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla Trumpem tedy postavena teď do situace volby. Zůstat loajální Spojeným státům, ale sklouznout do ekonomické krize nebo dosáhnout dohody s Ruskem. A Indonésie zvolila druhou možnost. Nyní mohou další země následovat tento příklad. Dmitrij Orechov to sepsal, takže skutečné významné události se nyní dějí téměř nepostřehnutelně. Například v polovině dubna navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto Ruskou federaci. A zdá se, že kde je Rusko a kde je Indonésie, bychom si řekli, že ano. No a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je 4. ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná, nachází se totiž přímo v centru Indo-pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď bych chtěli, tedy vyhrál tam volby tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před 2 měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
1: Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou sukínkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby se někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat molucký průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc, si to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska, z druhé strany by to samozřejmě možnost, by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat tam. A okolo toho molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni zejména i pokud je o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny, Molucký průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie, Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie, Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé, ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí, obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté, robustní infrastruktura. Za páté, energetická soběstačnost, hovoří tam o přebytku. Za šesté, vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé, obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů a libovali si, tak pak zjistí, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct, čili v něčem ano, v něčem třeba ne. A tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde, protože tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. No, a oni tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, jaderná válka jsme měli. A OPEC, jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC+, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čím zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a ostřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii, nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident, takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan, anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
1: Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna, a ta hovoří, už ta nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech a o tom jejich oznámení, že opustí organizaci zemí vyvážejících ropu. Protože tady jde o rozchod, který, jak míní Moon of Alabama, pravděpodobně bude mít závažné důsledky pro blahobyt Spojených arabských emirátů. No, oni budou mít možná problémy i z pohledu teďka té války a pak Iránu a tak dál, ale dobrá, pojďme. Pojďme sledovat tady tuto myšlenkovou nit. On říká, jedná se o dlouhodobě připravovaný krok, nezávislý na krátkových důsledcích současné války Spojených států Izraele, takzvaného Usraele, proti Iránu. A jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, kteří jsou združeni v uskupení OPEC+, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivovala spotřebiteli k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuwait, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malézii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to, tedy Moon of Alabama, tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář o Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno, léta, stavili proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelu, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Zabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvotu od OPECu, který teda povolí vždycky určitá množství. A Abu Zabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Zabi je samozřejmě součást arabských, Spojených arabských emirátů. A důvody o rozkol s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubili svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozněvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v občanské válce, brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavili na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráti představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta a teď je otázka, jako jak se dá vyvíjet. No, uvidíme, jako jak teda bude, já nebudu přeskakovat, ale faktem je to, že ještě k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráťané, to je 1 200 000. Bytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřeli Američané. Pojďme dále.
0: Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. Může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. Protože, cituji, proinvestovali v posledních letech miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně, právě kvůli dohodnutým kvótám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3, jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce, totiž Spojené arabské emiráty, dokáží exportovat

0: tak a navíc to bude třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To jako i taková možnost je. Zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel lecos. Z části včetně potraviny si tam lecos dělal, ale také je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu. Takže pro něj teda když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. Jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shahbazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojují přístavy Karáčí pod Kwazim a Gwadar s hraničními přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Balučistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2 až 3 hodiny oproti 16 až 18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
1: Kde to jsme, sedmička? Zase Spojené arabské emiráty po vystoupení z OPECu a OPEC Plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, ta má zkratku GCC. Tak, stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratily jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC Plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saudská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC Plus vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No. Tak asi
0: Tam
1: můžu dál.
0: jsou důležité momenty. Jednak samozřejmě Saudská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty sjednocené Arabské Emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí. Budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saudská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně. O to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje. Je otázka, jak si to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dále. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně, ono to tak není, to jako, že teda jako hlavní konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší

0: kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni. Ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty Emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatím to teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saúdskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty vrtané, ta vrtaná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady je, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslovován jako zlomový bod pro Sjednocené arabské emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi prostřednictvím toho ropovodu Hafsvan Fujairah tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta, jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk, teda těch Emirátů, vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Také jeden z těch šejků, teda toho jednoho Emirátu, konkrétně teda Šardže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch Emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jak se to dá od sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočili na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy, s cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Anne Wright. Takže asi Anne Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Sumot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? Jenom tomuto malému státečku, no. Takže chování posuďte sami.
0: Další informace je také z Blízkého východu a hovoří o tom, že Hezbollah libanonský sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450. To jsou ty bezpilotníci pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřelen tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelení dronu došlo opět dní dříve nad městem Nabaty a v jižním Libanonu. Ze záběru zveřejněných tedy tím Hezbollahem, tak vyplývá, že teda kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde už asi dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičemž všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MENPEC. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je Interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
1: Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
0: 11.
1: A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2,5 tisíce mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Jevgenije Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali, Assimi Gojta, se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílily na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidi, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičemž získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovaly i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 tisíc ozbrojenců zaútočilo na hlavní město, přičemž se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2,5 tisíce islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
0: Tam zemřel ministr. Tam určitě tam zemřel ministr jejich následkem zranění. A další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok v Mali. Tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přešli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil vedený ruským Afrika Korpsem proti sjednoceným islamistickým silám si vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých zatčených z konfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani její dočasné v uvozovkách vítězství v Kidalu, kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidovány ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou si vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet nebo které prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jadernými elektrárnami vedle úplně, teď o mě, tady ho měli za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
1: Tak, ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak, Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva v posledních dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci prý MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry všude tam na frontě. Přestože čelí válce Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít o strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malijské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malijská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budeme držet palce.
0: Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. Hovoří o jakési námořní hranici na severu, přebírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejsou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě odděluje pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsal prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková složka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem, Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli, jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace zahrnuje Nizozemsko, 5 skandinávských zemí a 3 pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou, přičemž zajímavé je, že účast zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě a Atlantiku s plnou interpercibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako jasné, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmořských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední 2 roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se promenují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čelí samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají. A jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri na Kypru trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, než byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problémů s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto je jako nejsilnější článek, která tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dát do dalšího koše, čili do Ruské federace,
1: Ano,
0: se pojďme
1: jednička
0: podívat.
1: je zde, přepnu to, šupsky. A jednička, a pan Arakčí jede do Ruské federace, jo, sepsal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabadu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu MINAP 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se takto letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Prý Perského zálivu. A ohledně Hormuzu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, ale tady je jsem velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho mini delegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
0: Další zpráva je také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů a jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek návrat k předválečnému statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Arakčí odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu činí jakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv v regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, míru milovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ně požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik v krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlo, aby zřídil sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku, to on nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte se, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem, jaksi velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně jaksi ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí. Ten Irán, ten jak si myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
1: Nuž, dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse. Připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal. Cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarovová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo nyní podrobněji? Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
0: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování, Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí tak to asi často neříkají. V každém případě Vladimír Putin počas teda toho telefonátu s Trumpem Trumpa varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků také na Irán. Lidi hovořili také o té vojně na té Ukrajině a podle šéfa teda Bílého domu byla Ukrajina z vojenského hlediska prostě poražená. A ruský prezident, i tedy americký, vyjádřil podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trvalo více než hodinu a půl. No, v každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zorubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený, věcný, jak doplnil Ušakov, a šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřil tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejenom pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
1: Tak dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua. A přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace. A tato past se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak cz24.news tam ho najdete, je z 30. Tak se na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
0: Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských. A nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk. To je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to zná od toho prvního, tak byl respektive od 30., tak byl mimo provoz. A 10. dne tam od dopravní zácpa asi 4 tisíce vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na něj z Kerského průlivu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili útok, který odrazili zloději. A vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale za nedlouho se to dá opravit, takže je lepší tedy prostě napadat ty ropné čerpací stanice. že to má jako větší, pro ty útočníky, že to má větší efekt. Jinak zvlášť masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, které se odehrály podle té zprávy z prvního, ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. květnem stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
1: Dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže válečný zpravodaj vysvětlil, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, tedy no, teda vojenská, že ano, GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší. Tak, teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná. 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 VAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5 000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a odstrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
1: Co tady máme? Stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale NATO, NATO, ne, ruské ruští ptáci kroužili poblíž hranic NATO více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
0: Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonického rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrchním velitelem země ve válce, již armáda neustále postupuje, zatlačuje nepřítele, doráží Kyjev a vyčerpává celou alianci NATO. Jeho lidová podpora je obrovská. Spojenci celého světa mu nyní pomáhají všemi možnými způsoby o zmírnění sankcí po vojenské kontingenty. A naproti tomu si lze těžko představit osamělejšího politického lídra, než je americký prezident Trump. Na domácí scéně čelí přímému pronásledování a opakovaným pokusům o atentát. Mimochodem, Vladimír Putin zahájil rozhovor slovy podpory pro Trumpa po útoku na něj ve Washingtonu, v tom washingtonském teda Hiltonu. A vztahy se spojenci jsou v žalostném stavu, říká ta zpráva dál, ta komentátorka, a Evropané Trumpa během útoku na Irán nepodpořili. Neustále se hádá s lídry evropských zemí a právě si vysloužil pokárání od Friedricha Merce, přestože Německo bylo po celé válečné nebo po válečné období hlavní oporou Spojených států v Evropě. Premiér Kanady, nejbližší spojenec Washingtonu, se vzepřel a jedná na vlastní pěst. Trump je sám. A tím, že se snaží plnit své předvolební sliby, tak si znepřátel globalisty, kteří se nezastaví před ničím, aby ho odstranili. A tím, že je nesplněn zcela, například zapojením se do agrese proti Iránu, tak si znepřátel své bývalé spojence v Americe. Takže to je to, že prostě tady se nedá vyhovět všem, a nedá se ale ani je odmítnout. To je ten problém prostě. Takže on v tom lítá, prostě ze strany na stranu. A proto, přestože se rozhovor uskutečnil z iniciativy ruské strany, byl především potřebný pro amerického lídra. Já mám ale pocit, ne pocit, to byla jistota, že Trumpovi dával jaksi užitečné rady prezident Putin už Anchorage na Aljašce. Ten problém je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kušner s Vítkovem, nalili mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadlo. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. Takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidi se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 tisíc těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500. A při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Že ty ztráty tam byly na obou stranách větší, samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří za den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené, humánní, podtrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. která tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No já si myslím, a já jako říkám to velmi často, jako tohle to je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tedy to a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, ale to se týká i té západní Evropy. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
1: Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička Zelensky narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v úvozovkách poděkuje za zdražení, ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolaly intenzivní debatu jak na Ranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty hovořící o katastrofických následcích. Střízlivější analytici naproti tomu správně poukazují na to, že protože samotné útoky dronů mohou působit tedy impozantně, jejich skutečná účinnost je omezena schopností Ruska rychle zařízení opravit a ochránit. Připomeneme, že první úder ze 16. dubna zasáhl technologické jednotky, včetně primární zpracovatelské jednotky a tankový park. A 20. dubna byl zasažen námořní terminál a skladovací zařízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. Málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vaková trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých 6 podobných zařízení na světě dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto její plocha činí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla, až samá čísla, no.
0: Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stála 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za tyto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé, jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. Pokračování ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat superjachty. Takže takhle jako ta věc je, jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů, tam je jméno, teda ta jachta se jmenuje Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta jachta zatím zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak tam budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Federové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně nátlakem Evropské unie, protože jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrovaná pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže Jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodina tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova našla ve Spojených státech 8 elitních realitních objektů. Takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále, tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné v přímém vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si takhle na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli, ještě k těm penězům. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak, teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. NATO postavilo tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální oceli s odvodněním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v uvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Ilyinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosin Jaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní okraj Časiv Jaru ve snaze oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se Časiv Jar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce. Podle map D-State UA, šedá zóna, na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu takzvané dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnojmenou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli, je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže, jo, počkat, experti ISV, to je ten institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele, uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě, protože podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako faza v stalu.
0: No, je to tam někde, někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zřejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak tohoto dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rohu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno. Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátil se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí, Volodymyr Zelenský oznámil, že pověřil Bílý dům, aby upřesnil, co přesně měl ruský prezident na mysli, zda šlo o několik hodin bezpečnosti pro přehlídku Moskvy nebo o něco ambicioznějšího. Ukrajinský lídr natočil video, v němž vyhrožoval Rusku i Bělorusku. A ve své prohlášení Zelenský označil údery hluboko na ruském území za sankce dlouhého doletu a chlubil se, schválil se v naše nové operace. Pokud Rusko nechce diplomaci, musí být k ní donuceno. No, to je jako určitě dobré, tohle ne, to je jako opravdu, ale tady vidíte, že on už začíná úkolovat Spojené státy. On jako opravdu nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokovaly balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská vášnivý zpravodaj Jevgenij Podrubný. No, tak jako další paničky, dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudou dávat víc, tak to musí dát ta Amerika. No, to, jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
1: Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly. To máme tady, ale to nejdůležitější přijde po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zásobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být, ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
0: Další zpráva je vlastně taková vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašistický ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivního nacionalismu. Ty lidi nahned do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v úvozovkách civilizovaný západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25 tak SLP, to je společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělají nic, co se od ní dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, toho 2. května 2014, že nezastavit toto násilí po vypuknutí, že nezabezpečili včas záchranná opatření pro ty, kteří byli zasáženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let a než tedy to bylo uznáno, tyto jedné pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak plně uznává jurisdikci SLP a je povinná řídit se jeho rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost vítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Nejenom jako před svědomím, potom nemají ani stopy, ale před soudem našich národů. A sjednocení Evropaní v úvozovkách ve skutečnosti sjednocení především nenávistí vůči Rusku každý den zrazují evropské principy svojí geopolitickou hrou okolo Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
1: Tak. No, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrského ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od obklíčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobyl 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporožské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry

0: mezi zase komsomolským, guliajpolským sektorem a volšebným a čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku beze mě.
1: Já pojedu dál. Minulou noc zastavil Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly pečlivě vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítele v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky, letecké záchranky, tak se ženou. A to centrum rozhodování, hlavní zpráva SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda, jak se zatlumala Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunuly i na západ. Protivzdušná obrana se selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volinskou. To nejde o počet. Důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, Rovnoluck, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojedeme dále na aktuality z Evropské unie, tady jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čili dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se v článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady vážení vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise je nikým nevolená. Co je takhle zrušit? Co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Musí stačit nebudou. A tady ta válka se prodražuje, oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok a potom budou opět na začátku. Takže při debatě o dalších desítkách miliard euro, čili buď válečných nebo poválečných. To znamená, že při národní konzolidacích nás čekají také konzolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest. No. Další věc, zpráva z Evropské unie začala dramatický lov na premiéra a rebela. Tím je, teď se sousedil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zřejmě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418-207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal takzvaný postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který vedl k zmrazení přibližně 20 miliard.

0: euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá ve světě. Ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práškování lidí a ovlivňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované nejen Gatesem, ale i vládami. 30 států Spojených států už zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší. Odpovídám Babišova vláda a poslanci zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílil podporu Ukrajině. No to nás potěšil. Další zpráva. Kdo připraví živnou půdu si sudeto německém Landsmannschaftu u nás je vlastně zrádce. Je to na téma, byl to z jednoho z projevů proti srazu Landsmannschaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřenému zahájení procesu k průlomům Benešových dekretů, jakož i otevřenou demonstraci ideologie Třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8. Máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekretech prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech je to první část a v úterý na to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat na náš mail a nebo se na ně v úterý se obrátit. Další zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého Landsmannschaftu. Takže zase, v české kotlině jako ve velkém kotli plavou čeští občané, věci se vyvíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a Potemkinových proužcích dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit. Bohužel, jak si lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady jde vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sudetské Němce. Víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. A ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudetoněmecký Landsmannschaft. Vede to, ale každoročně pořádá vlastně festival, ten dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s dezinformacemi. Tak jenom jako, abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká COVID očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačí obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i do proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCulloch. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, kteří se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno. 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vzrostla stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikde o to nežádal. nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě se seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Tam se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv s mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit v kterémkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připravují na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávných schůzkách, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich. Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022 a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dosahovala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát slíbil Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní pirátství a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CENTCOM admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je důležité? Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací, buď cílem prolomit vyjednávací pád, anebo zasadit Irán o rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CETCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu. Pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jako vedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že na jakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitelé a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jako vedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření Hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Mošába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Za prvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitoly v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Amerikou označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se jim bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači, pro dnešek všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína sdělení Rusku. Vaše sankce jsou neplatné, právní důsledky pro firmy, které ji dodrží. Takže tady je proti útok ze strany Číny. To už si zařadíme asi, řekněme si asi příště. Jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
1: Jo, jsem zpět.
0: Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat.
1: Dobře.
0: Ale tady se říká, příklad čínského ministerstva jasně nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce Pro nedodržování pravidel vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů, to je velmi silné slovo, a nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu, dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy vzvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána. Vážení, to je rána, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám za pozornost, vážení
1: Taktéž,
0: diváci a
1: taktéž.
0: posluchači, a zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
1: Dámy a pánové, i panu inženýrovi, a jdem se vrhnout na další, protože už máme zpoždění. Tak já to tady stopnu a jdeme dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: A obyčejné štěstí a skutečná bezpodmínečná láska. A právě v tento moment, v tento okamžik, budeš potřebovat skutečného přítele, kterým jsi ty sám nikdy sobě a proto ani nikomu jinému nebyl. To ale vůbec nevadí, protože stejně tak, jako jsi ty ostatním raději s předstihem ubližoval proto, aby se tě báli, aby ti ze strachu nemohli ublížit, já nyní jako protiváha tohoto tvého stavu s předstihem tebe miluji i s celým tvým utrpením, kterému podléháš. A jsem tu, jak nyní vidíš, tak jako doposud nikdo, nezišně pro tebe. Proto, abys sám sobě a situaci, ve které se nacházíš, dokázal porozumět. Abys získal příležitost a skutečně porozuměl, je třeba, aby ses nyní skutečně upokojil, abys nebyl roztěkaný, abys byl odhodlaný, aby ti na sobě, tak jako nikdy předtím, skutečně záleželo. Abys sám k sobě nebyl, tak jako doposud, lhostejný. Aby ses nyní skutečně miloval natolik. Tak, aby má slova pronikla až do nitra tvého srdce. A ty tak tomuto mému sdělení skutečně porozuměl. A skrze toto porozumění jsi ve svém vlastním zájmu i v zájmu všech ostatních cítících bytostí prozřel. Jádro tvé bolesti tkví u jejího kořene. Tento kořen se nazývá nevědomost. Tento kořen je třeba rozřezat, a to prostřednictvím vědění. To je poznání všech budhů, protože jsi zatížen svou vlastní nevědomostí, neměl doposud jinou možnost. Trval jsi vždy v okamžiku ztráty tvé předchozí dočasné fyzické formy, kterou jsi považoval za své já, na jejím opětovném obnovení. V tom okamžiku jsi opakovaně uzavřel karmickou dohodu s bytostmi, které nyní nazýváš mé rodiče. A tak jsi vytvořil svou dočasnou fyzickou formu projevenou v této dočasné a proto nestálé realitě. Pokud ses narodil jako muž, máš ve své rozporuplnosti sklon nenávidět otce, milovat matku a naopak. Nevěděl jsi, kdo jsi, nevěděl jsi, co zde děláš, ani to, jaký to všechno má smysl. A ve skutečnosti ani dnes nevíš, kdo jsi, ani to, co zde děláš, a nevíš ani to, jaký to všechno, čemu se zde věnuješ, smysl má. A i když si myslíš, že se něčemu, co ti dává smysl, věnuješ, ve svém jádru dobře víš, že ti to smysl nedává žádný. A proto v závislosti na okolních podmínkách děláš jen to, co ti tyto okolní podmínky umožňují. Tedy se o tvé svobodné vůli hovořit ve skutečnosti nedá vůbec. Víš také, že se ti něco líbí a že se ti něco nelíbí. Víš také to, že někdy se ti to, co se ti ještě před okamžikem líbilo, už zase nelíbí. A naopak, podle aktuální nálady, která se odvíjí podle toho, jak se ve svém dočasném těle zrovna subjektivně cítíš. V závislosti na těchto tvých subjektivních pocitech, ty to v převážné většině agresivně upřednostňuješ nad maminkou anebo tatínkem, to jest nad ostatními, do kterých si maminku a tatínka projektuješ. Na základě toho si přirozeně bytosti, které nazýváš rodiče, také miloval proto, co se ti od nich líbilo, v tom smyslu, že ti to splňovali. Nebo ses na ně zlobil proto, co se ti nelíbilo, v tom smyslu, co ti nesplňovali. A stejným způsobem k tobě, na základě své vlastní nevědomosti, přirozeně přistupovaly také bytosti, které jako rodiče označuješ. A stejným způsobem přirozeně přistupuje svět k tobě a ty ke světu. V tom všem zmatku rovněž tak neustále docházelo a neustále dochází k častým nedorozuměním, kdy jsi například toužil potom, aby tě objala maminka anebo tatínek, ale oni byli třeba unavení nebo rozhořčení z jejich vlastního aktuálního soukromého to se mi nelíbí, které s tebou nemuselo ani jinak přímo souviset, ale protože ty jsi byl aktuálně zatížen svou vlastní nevědomostí a toužil jsi po jejich obětí, které ti zrovna nenabízely, mohl jsi to ve svém nedorozumění vyložit tak, že tě nemají rádi. A právě z tohoto velkého nedorozumění vznikly všechny ostatní tvé představy o tom, že nejsi dobrý, o tom, že jsi špatný, o tom, že jsi nehodný lásky. Aby pro tebe bylo možné takovou frustraci překonat, ti, kteří podléhali nevědomosti, tak jako ty, tě začali přesvědčovat o opačném extrému, to jest, že jsi zvlášť výjimečný, výjimečnější než ostatní lidé. Tak vznikl projev nadřazenosti, který je ve skutečnosti skrytým projevem méněcenosti. Na základě těchto představ, mimo možnost vyrovnanosti, přirozeně následně vzniklo celé toto tvé aktuální, rozpolcené a dočasné subjektivní rozpoložení, které nazýváš vědomí, které ve skutečnosti s tvou buddhovskou podstatou nijak přímo nesouvisí. To, co je proto, aby ses probudil podstatné, je, abys porozuměl tomu, že okamžikem, kdy dáš vzniknout příčině já, v tom smyslu, že navážeš karmickou dohodu k opětovnému znovuzrození, dáš také automaticky vzniknout všem dalším příčinám a z nich plynoucím následkům v tom smyslu, že jakékoliv opětovné znovuzrození naprosto přirozeně zahrnuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je ti milé, to, co se ti líbí, a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je ti nemilé, to, co se ti nelíbí, a rozloučení s tím. Všimni si, jak šílená realita je, protože tyto preference jsou závislé jedině na náladovosti člověka, která je zase závislá na tom, jak se člověk aktuálně cítí ve svém dočasném těle, tedy doslova na přírodě a na počasí. jaká je míra nevědomosti, což je neporozumění vědění, které s tebou nyní sdílím. Taková je míra sklonu k zaslepenosti, taková je míra sklonu k chamtivosti, to jest k touze po tom, co bytost není schopná trvale podržet. A proto jí to nemůže poskytnout trvalé uspokojení. Jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k závisti a žárlivosti. Jaká je míra sklonu k závisti a žárlivosti, taková je míra sklonu k nenávisti. Na tom vidíš, že jedině láska k vědění je skutečnou ochotou k sebelásce, která je osvobozující. Na tom vidíš, že vše ostatní je zavádějícím neštěstím. Na tom vidíš, že jediná možnost pro všechny cítící bytosti bez rozdílu je, aby se na tomto vědění jako na neoddiskutovatelném faktu shodli. Společně se ve své situaci objali a podpořili. To, co je proto, aby se probudil podstatné, je, aby porozuměl tomu, že každé jednotlivé znovuzrození každého jednotlivého já v sobě naprosto přirozeně zahrnuje dualitu dobra a zla podle toho, co se té či které konkrétní bytosti aktuálně zrovna líbí anebo nelíbí, s tím, že bytost tento svůj pohled mění vždy v závislosti na svém aktuálním subjektivním rozpoložení. Na tom vidíš, že každá bytost je ve skutečnosti vždy sama. Na tom vidíš, že pokud ti nějaká vnější subjektivita aktuálně sděluje, že tě miluje, není to ve skutečnosti láska. Ve skutečnosti této subjektivitě aktuálně splňuješ představu líbí, pro kterou tě podmíněně miluje. Právě pro své vlastní aktuální líbí, které s tebou přímo nijak nesouvisí, protože kdybys nebyl k dispozici ty, byl by někdo jiný. A stejně tak naopak, pokud tě nějaká subjektivita aktuálně nenávidí, není to ve skutečnosti nenávist. Ty této subjektivitě ve skutečnosti aktuálně splňuješ představu nelíbí, pro kterou se taková bytost ve své nevědomosti domnívá, že tě nenávidí. Představu, která s tebou jinak, tedy pokud takové bytosti záměrně neubližuješ, přímo nesouvisí. To, co je proto, aby ses probudil podstatné, je, abys porozuměl tomu, že veškerá vnitřní nespokojenost a utrpení bytostí má svůj základ právě ve zhora uvedené nevědomosti v tom smyslu, že bytosti si nepřipouštějí, anebo si připouštět odmítají, že to všechno, co ve smyslu já a mé vytvoří, není možné trvale podržet tak, aby jim to přineslo trvalé uspokojení. Ač o to bytosti ve své vlastní nevědomosti nepřirozeně agresivním způsobem k sobě samým trvale usilují. Stejně tak pro takovou bytost, která dá vzniknout dočasné fyzické formě, není možné, aby v její subjektivitě aktuálně a okamžitě zmizelo to, co taková bytost aktuálně nemá ráda. Opět tak, aby jí to přineslo trvalé uspokojení. Pokud tedy bytost vytvoří já a mé, pak sama sebe automaticky pod vlivem nevědomosti podmiňuje způsobem líbí nebo nelíbí, pro které naprosto nesvobodně kmitá ze zlobím se nebo se nezlobím. Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, praví: bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti samsára sem a tam, protože tvoří já, protože tvoří mé. Čímž mimo jiné říká, že taková bytost, která se zřekne tvoření já a mé, má příležitost se z koloběhu života a smrti samsára vyvázat a objevovat tak mnohem šťastnější reality, než jaké poznala doposud. Na tom všem vidíš, že bytosti, které podléhají nevědomosti z tohoto svého velkého, neuspokojeného a nenaplněného zklamání, ve své agresivní zlosti obvinují sami sebe. Proto se považují za neschopné, hloupé a ošklivé. Tak jednají přirozeně s bytostmi, které nazývají rodiče, i s ostatními svými bližními, čímž tyto bytosti týrají jak sami sebe, tak své rodiče, tak i své bližní. Na tom vidíš, že jádrem bolesti všech bytostí je jejich vlastní nevědomost. Na tom vidíš, že projev každé jediné bytosti v její subjektivní realitě se přímo karmicky odvíjí podle toho, do jaké evoluční úrovně ve smyslu uskutečnění vědění Buddhů tato bytost dospěla. Na tom jasně vidíš, že bytosti, které podléhají nevědomosti, ve skutečnosti sebe, své rodiče a své bližní zrovna milují anebo nenávidí bez ohledu na svou vlastní situaci nevědomosti, ve které se aktuálně nacházejí, bez ohledu na situaci nevědomosti bytostí ostatních. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že když už mne ty sám od sebe vyhledáš a sám od sebe mne oslovíš a dáš mi tak ve své vlastní realitě vzniknout, aniž bych tě nejprve sám od sebe vyhledával já, aniž bych tě nejprve sám od sebe oslovoval já, a stane se, že ti zrovna odpovím tak, že to podle tebe nebude zrovna líbí, není to proto, že bych byl zrovna dobrý nebo špatný, nebo proto, že bych ti chtěl odpovědět na schvál tak, jak se ti to zrovna nebude líbit, ale proto, že ty v mé přítomnosti právě čelíš sám sobě bez ohledu na to, zda jsem já sám zrovna dobrý nebo špatný. Bez ohledu na to, že když už k tobě mluvím, mluvím k tobě vždy jedině proto, protože ti přeji štěstí. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že předem s tvou hlubokou bolestí, se kterou souvisí tvá nespracovaná nenávist, počítám a akceptuji ji z toho důvodu, že jsem procházel stejným utrpením jako ty. A právě proto, že jsem byl také milován bytostmi, které mi byly schopné dát přes veškerou mou předchozí aroganci k sobě na mé trápení takové odpovědi, abych se mohl uzdravit, tu odpověď na tvé trápení ti nyní také ze svého srdce, z místa mé neomezené lásky, poskytuji. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že tvou bolestí, tvým strachem ani tvou zbabělostí nepohrdám. Ani se jim nijak nevysmívám, protože tě ale miluji tak jako sebe. Nemohu ti přirozeně lhát v tom, že to, co je zbabělost není. Protože kdybych ti v tom lhal, dával bych ti tím přece najevo, že tě nemiluji. A protože má vlastní upřímnost k sobě je přirozeně láskou, která přímo souvisí s tím, že nejsem lhář, nemohu si dovolit o tom lhát ani tobě. To všechno ti píšu proto, abys porozuměl příčině své vlastní nenávisti. kterou sám k sobě chováš a se kou sám se sebou nakládáš. Abys tak získal, tak jako já sám, příležitost svou vlastní nenávist k sobě ukončit. Abys tak mohl odložit způsoby, které jsou k tobě samému nelaskavé, abys sám se sebou mohl začít nakládat způsoby k sobě laskavými. To všechno ti píšu proto, aby sis už nemusel připadat tak malý, bezvýznamný a bezmocný. Abys už k sobě nemusel být tak tvrdý. Abys už sám sebou nepohrdal. Abys už sám sebe nevinil z toho, že jsi příliš neschopný, nebo že jsi příliš hloupý. Abys jsi proto, že takto sám sebe obvinuješ, nemusel připadat zase ošklivý. Abys jsi proto, že si připadáš ošklivý, už nemusel před ostatními stydět, jenom proto, že ses dosud rozhodoval o tom, že se budeš stydět sám před sebou. Abys už nemusel vynakládat nadbytečné úsilí jenom proto, abys byl v očích ostatních větší, významnější a mocnější. Aby sis nemusel připadat nehodným své lásky k sobě. Abys už sám sebe miloval namísto toho, aby ses tolik nenáviděl. Aby ses zřekl svých sklonů k dominanci nad sebou i ostatními, kteří se v tvé karmické souvislosti nacházejí. Píšu ti proto, abys už nemusel svou hlubokou bolest zakoušet, aby ses vzchopil a našel odvahu stát sám a sám sebe vyvázal z karmické souvislosti, které podléháš. To všechno ti píšu proto, aby ses od svého strachu a zbabělosti osvobodil, aby ses už nemusel bát stát sám, aby ses už nemusel bát podívat se obyčejnému člověku, který tě miluje, do očí. Aby ses nebál se toho, co v nich spatříš. Píšu ti proto, abys tak sám sebe obdařil skutečnou svobodnou vůlí a stal se tak skutečným pánem svého vlastního osudu. To všechno ti píšu proto, abys v ostatních bytostech rozpoznal to, v čem jste stejní, a abys v tom našel své vlastní uklidnění, namísto toho, aby ses neustále soustředil na to, v čem se lišíte, a v tom neustále nacházel svůj nepokoj. To všechno ti píšu proto, aby ses právě nyní a teď hned odhodlal a rozhodl přát štěstí všem bytostem bez rozdílu. V tom smyslu, že jim prostě budeš přát neustále všechno, bez ohledu na to, zda se ti toho právě dostává, anebo ne. Protože tento tvůj vnitřní stav je nejvyšším možným dosažitelným stavem štěstí vůbec. Tedy pokud si jej ty sám jako bytost svobodná umožníš. Protože vždy, když ostatním štěstí nepřeješ, skutečné štěstí prostě zakoušet nemůžeš. To všechno ti píšu proto, abys odložil všechny své předpojatosti o tom, že nejsi dost dobrý. Protože pokud byl okamžikem zrození dočasného fyzického těla zřejmý okamžik jeho zániku, je zřejmé, že v tom mezičase není možné, abys nějak uspěl, anebo selhal. Je současně zřejmé, že možnost opakování toho samého cyklu je neomezená. To je tvá nesmrtelnost, která ti říká, že pokud je možné, aby se probudil Buddha, je to naprosto přirozeně možné i pro tebe. Proto ti říkám, že v mých očích jsi dokonalý už nyní, protože v tobě už nyní vidím tvůj plný potenciál Buddhy. Proto ti říkám, že s tímto věděním není třeba něčeho dalšího zvláštního ve vnějším světě dosahovat. To všechno ti píšu proto, abys sám sebe vyvázal z nesmyslného mentálního otroctví, které nazýváš svět, které bez tak nemáš ve své moci, protože ať se namáháš, jak se namáháš, bez tak o svou rodinu, přátelé, majetky a čeledíny život za životem opakovaně přicházíš, protože jak sám dobře víš, trvale je nepodržíš. Píšu ti tedy se zájmem o tebe, abys už sám sebe ze svého vlastního sevření svých dočasných klamných pout uvolnil a propustil. Abys už sám sobě nebyl překážkou osvícení. Abys už sám k sobě nebyl arrogantní a abys sám pro sebe porozuměl tomu, že taková bytost, která je sama k sobě arrogantní tak, že neprojevuje ochotu porozumět své vlastní hluboké bolesti, samu sebe předurčuje k závislosti na sklonu k ničení sebe. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že vím, že ty nyní už víš, že vše to, co ti píšu pro tebe. Aniž bych tím já sám pro sebe cokoliv získal. A právě proto, že to víš, už nikdy nic nebude tak jako předtím. Protože ty si prostě nemůžeš dovolit říct někomu, kdo tě miluje takovou láskou, jako tě miluji já, že se mýlí, nebo že lže, nebo že nemá pravdu. Prostřednictvím tohoto sdělení budu od nynejška stále s tebou. Už tě neopustím. A ty na toto mé sdělení tobě už nikdy nezapomeneš. To všechno ti píšu proto, že dříve, než nadejde tvůj čas, potřebuješ vyhledat důvěryhodnou bytost, která uskutečnila poznání Buddhy, která tě bezpečně převede na druhý břeh. To je ze všeho to nejdůležitější. Nemůžeš si dovolit, aby to tak nebylo. Protože všechny projekce bytostí, kterým jsi za svého života vědomě ublížil, tě v posmrtném mezistavu, v podsvětí bardo, v jediný okamžik v celém svém počtu obestoupí. A pokud si nebudeš sám před sebou jistý svou morální čistotou, pak nebudeš ani pevný. A pod vlivem těch hrůzných vizí svých pronásledovatelů na sobě budeš zakoušet kruté činy, kterých ses ty sám na svých obětech dopouštěl. Pokud v této situaci pro své vlastní předchozí špatné činy nemáš spojení se skutečným mistrem, o kterého se můžeš s důvěrou opřít, tento enormní mentální nápor neustojíš. Tato muka tě budou pronásledovat do okamžiku ztráty tvého vědomí. A míra této tvé duchovní, morálně nedisciplinované slabosti předurčí tvé další zrození v oblastech světu tvému aktuálnímu stavu rozpoložení přináležejících. To je následek předchozí karmy. To je důvod, proč musí být člověk sám před sebou vždy a za všech okolností čistý. To je ten důvod, proč Kristus vyslovil: Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. To všechno ti píšu proto, že jsem se sem inkarnoval jedině proto, abych vám všem a pro vás přišel sdělit, jak se z koloběhu zrození a smrti samsára vyvázat. Pokud jsi tak malicherní, že mě ještě stále z jakéhokoliv tvého soukromého důvodu nemáš rád jenom proto, že zrovna tvému aktuálnímu pohledu na svět nevyhovuji a má láska k tobě podle tebe není dostačující, buď to prosím tě pěkně ty, kdo ke mně bude schovývavý a mi poskytne lepší lásku, než poskytuji já tobě, abys mi ukázal, jak skutečná láska vypadá. To všechno ti píšu proto, že i když ti to teď hned všechno nemusí dávat smysl, Slibuji ti, že ti to v pravý okamžik smysl dá. Protože i pro mne se v okamžiku, kdy mi to smysl nedávalo, inkarnovali budhové, bez kterých by nyní nebylo možné, aby zde byla ta příležitost pro tebe. Vše zásadní, čemu je třeba porozumět, dříve, než opustíš tento svět, abys svou vlastní realizaci osvícení uskutečnil, jsem se svými následovníky ze sanghy srdce darmy shrnul do odkazu srdce darmy a neb návod k sobě. Na vyžádání je možné zaslání PDF verze a do svého hlavního odkazu Maitreya Buddha Sutra a neb prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Všechno, čemu porozumíme pro sebe, tomu zákonitě porozumíme také pro všechny ostatní bytosti. Proto ti za tvou drahocenou pozornost a za všechno, co jsi pro sebe doposud vykonal a co pro sebe vykonat ještě hodláš, děkuji. A z celého svého srdce ti přeji, abys v sobě zaregistroval a tak rozpoznal prvotní stav Buddha. Ať tě štěstí vždy provází.

Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A úcta všem.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudaři nepodvolení. Já bych začal rovnou pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Tak jsem chtěl, vážení Toulovi, dnešní poradu celou udělat. Abychom ji měli klidnější, abychom se věnovali těm zajímavým věcem. Přišla spousta vašich nádherných přání, z nich některá by opravdu stála za zveřejnění a za povídání o nich. No, jenomže pokračuje pan Toula. Vážený pane Hajku, zděsili nás výlevy Zemana a Zuny, ale to se necháme na jiný čas. Chtěli bychom popřát vám a celé redakci Protiproudu krásné a požehnané Vánoce a také všem přátelům Protiproudu. Užijte si vánoční pohodu se svými nejbližšími a nezapomeňte jim říct, že je máte rádi. Třeba na to někteří čekají. Píší Toulovi. Krásné. Krásné, já si myslím, nezapomenout říct aspoň těm nejbližším, že je máme rádi, je nesmírně důležité. Znám to z praxe, abych tak řekl, ale bohužel, pane Toulo, paní Toulová, ta politika se nás prostě bude držet až do poslední chvíle. Zasypáni jsme reakcemi a dopisy a vším možným, hlavně kolem té kauzy pana Zuny. Prostě já to nemůžu nerespektovat, protože říkáme, že témata porady určujete vy. A tak to prostě bude platit. A už to hnedka tady vidíme. Arnold píše: zdravím nepodvolené, jsem totálně naštvaný na SPD. Ať Tomio předvede tu odvolatelnost politiků, co slibovala před volbama, a Zunu odvolá. Mlčí o tom a dál si točí ty jeho videa, kde mele furt jako kolovrátek, mlčení znamená souhlas, to je naposled co a tak dále, že jo, víme asi. No, ostatní naštěstí, nebo ještě tady, to je naposled, co jsem volil SPD, původně jsem to chtěl hodit Jasanu. Teď si jdu dát facku za to přetrtadlo, že jsem tak neučinil. Ale na to je další krásná věc. Jdu dělat večeři španělský ptáčky. U PC nebudu, ale poslouchám, jsem jedno ucho. To je také dobrá činnost. Moc mě to baví, protože španělské ptáčky samozřejmě miluji. Zdravím přítomné, píše Zdeněk Černoch. Stále existuje přesvědčení, že SPD se nám nemění v tichosti pod rukama. Bude myšlenka a odkaz pana Kapala platný i nyní. Není pravdou, že nejdou věci udělat i jinak, něco proklouzlo mě. A tak dále. Pak už jsou tam přání. No pros,

prostě cloumá to hlavně tou částí nepodvolených, která ať tak či tak v podobě SPD, PRON, Trikolory nebo Svobodných volila SPD. A je to pochopitelné, ono to opravdu úplně zanedbatelná věc není, takže my se jí budeme docela dneska věnovat, ale nejen jí, a dojdeme i k několika pozoruhodným věcem, které si později řekneme, protože hvězda přinese úžasné věci na Vánoce. Ale to si řekneme, pojďme na to.

Tak se do toho ponořme. Já se tím budu pokoušet projet co nejrychleji, ale zas to opravdu nechci odbít, protože ono to vážné je, ale na začátek. Dobrý den a vážený pane Hájku a celá redakce Protiproudu. Chtěla bych tímto moc pochválit změnu v namlouvání vašich nedělních článků. Děkuji. Váš hlas je proti AI verzi audia pohlazením po duši a článek je tím spíš autentičtější. Přeji vám krásné svátky vánoční a hodně zdraví a síly do nového roku s pozdravem a poděkováním za práci Alena V. My se k tomu ještě dostaneme, ale já konstatuji, že jsem to tedy udělal tentokrát a ta reakce je tak jednoznačná. Já vím, nejde jenom o to, že to není AI, že to je jiný přednes a tak, ale jde asi o to, že víte, no prostě člověk je člověk, no. Tak pojďme dál. S pozdravem, vážený pane Hájku, dneska konečně trochu chvály. Pravidelně sleduji porady nepodvolených a vaše nedělní články, ty poslouchám i jako audio. Poslední z článek jste načetl vy a je to opravdu úžasný rozdíl proti té umělé inteligenci. Také vám chci ještě poděkovat za to, že je možné poslouchat ze záznamu komentáře, poznámky a reflexe z hvězdy. Já totiž opravdu ani jako nepracující důchodkyně nejsem schopna sledovat úplně všechna vysílání a články alternativních médií. A samozřejmě se také snažím sledovat i zprávy mainstreamových médií, to abych neměla jen jednostranné informace, ale opravdu náročné, je ale opravdu náročné přežít všechno to dění kolem nás ve zdraví. Přeji vám a všem kolem vás klidné a pohodové vánoční svátky, spokojenost v novém roce. Eva je Praha 6, Eva je naše častá komentátorka, bych dneska už klidně řekl. Evo, opakuji, já myslím, že opravdu se ukazuje, že víte, my jsme potřebovali, aby nám někdo pomohl s tím časem. Ten nedělní čas je pro nás docela napínavý, ku podivu měl by být klidný, ale my v něm připravujeme spoustu věcí, které se týkají i hvězdy, které se týkají i akademie a tak dále. Je toho prostě moc. A tam jsem chtěl ten čas trošku získat, protože ono nahrát to, načíst, ono to není jenom těch 10-15 minut, kdy to čtu, to je příprava nějaká, no a tak dále, ale prostě rozhodnu to, budu to číst. A tady ty záznamy. My je máme na té hlavní stránce Protiproudu. Už si většina z vás toho všimla, ale ještě se mě pořád mnozí ptají, kde je tedy najdou. Na hlavní stránce Protiproudu, hned pod prvním článkem, je takový ten slogan z hvězdy Pořád se něco děje. A tam jsou uvedeny ty poslední tři články teď, co jsou komentářemi nebo reflexemi z toho našeho vysílání. Na cokoliv tam, kterýkoliv kliknete, otevře se vám stránka, kde je nekonečný sloupec těch předchozích i těch aktuálních. Čili kdo to nezaznamenal, tak se to může přečíst, anebo, protože je tam i zvuková stopa, může si je pustit. Samozřejmě nejdříve je to v tom vysílání, ale chápu, že ne každému se poštěstí zrovna se do toho trefit. My se k těm některým časům ještě dostaneme. Takže potud ten článek, ale teď už se budeme věnovat tomu případu. Tak pojďme na to. Vážený pane Hájku, také jsem doufala, že před Vánocemi už bude trochu klid, ale na druhé straně chápu, že nás, kdo jsme volili SPD, ten Zuna pěkně vytočil a také souhlas s panem Reichlem, který toho hned chtěl využít ke svému dalšímu kariérnímu skoku. To mě vytočilo skoro stejně jako Zuna. Asi máte pravdu, že to Okamura s tímto poslaneckým klubem nebude mít lehké. I když třeba paní Majerová se chová naprosto loajálně, a tak si říkám, že asi to vaše uklidněte testosteron,
je jediné, co se dá v tuto chvíli odpovědně říci. Ono se to bude jistě nějak dál vyvíjet, ale odejít kvůli tomu z vlády, jak někteří radikální spoluvoliči SPD doporučují, pokládám za vyslovenou bláznivost. S přáním krásných Vánoc vám i všem kolem vás přeje s obdivem k tomu, co pro nás děláte, Růžena M. Opava. Moc zdravím do Opavy, nejen Růženu, máme tam opravdu mnoho čtenářů i posluchačů, vůbec ta severní Morava je úchvatná. Jenom k tomu, Růženo, my se tam ještě k tomu dostaneme z té druhé strany, ale k tomu Jindřichu Rajchlovi, já jsem to také, vy na to reagujete, já jsem o tom v tom svém včera článku mluvil, psal a pak tedy mluvil, ale je to trošku varovné. Já nezastírám, že mám pana Rajchla rád, měli jsme ho ostatně tady jako, myslím, jediného z politiků teď v té poslední době, protože se snažíme obecně, snažili jsme se doteď, obecně stlumit ty politické rozhovory před Vánocemi během adventu, obecně stlumit vůbec všechny tyhle konfliktní věci a, abych tak řekl, kombinovat politiku s adventem se nám příliš nechtělo. Vím, že jsme v tom ojedinělí, že naopak všichni, nebo většina se do toho právě teď pustila. Prostě my si myslíme, že ten advent opravdu je důležitá věc a nemusím to snad dál rozebírat. Nicméně, ten pan Rajchl, Jindřich Rajchl, mě vlastně trošku také překvapil, tak jak říkáte, ono na jednu stranu je to jako znak obrovské vitality, síly, energie, ale myslím, že on už je tak zkušený, že by měl pochopit, že ty první nástřely a výstřely, že jsou často velmi špatně mířeny a jako věc takhle, znervoznilo mě to, Růženo, asi jako vás. Protože já jsem to tam psal, tak to trošku opakuji jenom. To, jak mainstream tvrdil, že prostě se ten klub neudrží, že jsou to nesourodé strany, oni jsou docela sourodé. Ale tohle signalizuje, že to opravdu nebude jednoduché. Nicméně, dobrý den, pane Hájku a tvůrčí redakce a zároveň upřímný dík za váš rozbor politické situace v naší zemi. Volil jsem SPD a nechce se mi celou situaci hodnotit, protože každý den přináší mnoho změn. Tohle, myslím, píše to Stanislav G., také častý náš hodnotitel, dopisovatel, analytik, dokonce bych řekl. A já tuto větu pokládám za ohromně důležitou. Nenechme se prostě jenom nést těmi hodinami, když se něco začne dít, a takový jakoby ti nejradikálnější, které to zraní na nejcitlivějším nervu, tak vyletí a už všechny popravují a už všechny se všemi se loučí a nikdy nebudu už volit a nebo nebudu volit SPD, cokoliv. Ty závěry učiněné takto rychle jsou obvykle velmi vratké. To konstatování, že každý den přináší mnoho změn, je naprosto pro tohle typické. Jo. A Stanislav pokračuje, uvidíme další vývoj, jak je to v Bibli, po ovoci poznáte je. To já myslím je přesné. Prostě tohle ještě není ovoce, to je pan Zuna se ukázal jako docela konfliktní kvítek na té teprve rašící
haluzi té nové vlády a na té větvičce, která patří SPD, ale čekejme na to ovoce. Ono, těch věcí, které jsou před touto vládou, my jsme se nechali hodně zahltit tím, co se dělo v Bruselu a oprávněně, protože tam šlo o nesmírně mnoho a dopadlo to vlastně velmi dobře. Relativně, ale vlastně velmi dobře. Tak nás, když následuje tato kauza, tato scénka, tato etída, bych řekl, muže, který je zjevně naprosto nezvyklý vystupovat na jedné straně, ale na druhé straně nepopírám vůbec, že to, co řekl, bylo šokující. To znamená, že on to měl v té hlavě. A je teď jenom otázka, jestli se mu to do ní dostalo aktuálně, když třeba mluvil s Andrejem Babišem, nebo ho poslouchal, co říká o těchto věcech, anebo jestli je to opravdu jeho majetek, tyto věci, které řekl, pak je to napováženou, že tedy o tom SPD nevěděla, že ona byla taky šokována, myslím, poslanecký klub a vedení SPD, včetně Tomio Okamury. Tohle jsou věci, které jsou pořád v tom květu. A my ale musíme počkat trošičku, jaké ovoce to ponese. Protože žádný dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. A žádný špatný strom nemůže přinést dobré ovoce. Tak trošku nechme to zrát. Ale Stanislav pokračuje. Sklouznu k hodnocení Andreje Babiše takto. Fico a Orbán si zachovali v Bruselu svou tvář. Andrej Babiš má bruselskou korporátní kouli u nohy. Vážně řekl bych na 6 řádcích docela přesná analýza té věci. S pozdravem mírně nadčasovým, poklidné lásky plné Vánoce a přáním vám, vaší rodině, celé tvůrčí redakci, Stanislav G. No, já nemohu říci nic jiného, než že Stanislavovi za tohle děkuji, ale my se ještě od té kauzy nevzdálíme. Pojďme dál. Tady jsem si přeci jenom vzal něco, co mě docela pobavilo. Já jsem koukal na ty reakce, komentáře pod tím mým nahraným článkem natočeným na YouTube. Opravdu nesmírně jsem za ně vděčen. Jsou krásné a člověka to povzbudí. Na tom ale narazil jsem ale na něco, co se mi hodně líbilo. Když jsem se teda už odhodlal, že jsem to nahrál, natočil a vy jste to tak radostně kvitovali a já s tím souhlasím, tak Zoro 8521 tam píše, vážený pane Hajku, je to smutné, že i vy používáte umělou inteligenci. A ano, vše spěje k rozpadu všeho. A protože už to nejste vy, tak už nic nemám chuť sledovat. To bylo dobré, takže Zoro, pokud sledujete teď naši poradu, nevím, ale dost možná ano, tak já vám rukou dáním to nejde, tak vám, a přísad to já nepoužívám, tak vám tak jenom říkám, věřte mi, byl jsem to já, nebyla to umělá inteligence, ale překvapilo mě to. Za to mě se tam zalíbil jeden spor, který se tam objevil. Jan Winter tam napsal, odříct zakázku na ta americká letadla nejde. Jo, reaguje na ten můj článek, kde se o tom mluví. 100 milionové nebo dokonce miliardové provize už byly nejspíš rozděleny
A co kdyby po zrušení té zakázky chtěli Američané ty peníze vrátit? A teď se, to je vynikající postřeh. Zatím já jsem tam říkal, že Babiš předvolebně nám tvrdil, že lze tu smlouvu zrušit. Mimochodem, zrušit lze úplně jakoukoliv smlouvu. Jde jenom o to, jaké z toho plynou případné sankce. A teď už jasně říká, že to nepůjde. Zatímco SPD v reakcích na pana Zunu říká, půjde to. Což bude ten zajímavý jeden střet, na který jsem docela sám zvědav, uvnitř té vlády, a která už bude mít víc co dělat než s Kvítkem, už to trošku půjde do plodů. To bude zajímavý střet. Ale to, co píše Jan Wintr, je velmi příznačné. Ono totiž jde o to, protože samozřejmě to, co dělala ta paní ministryně války Afroameričanová, jak se říká v Americe černochům, to nebylo jen tak, tam nešlo o žádné ideje, to nemusím, myslím, tady nikoho přesvědčovat. Tam šlo především o fantastické provize. Kdo ví, kam až sahají, přes kolik kolen se dostanou k adresátům, kterými bude nepochybně jednak kde která strana z té bývalé vlády, ale nepochybně i jednotlivci, nepochybně. No a tyto provize někdo vyplatil z těch miliard, co jsme už Američanům poslali, i když nám mají ty letadla údajně dodat až někdy po roce 30. Oni nám je ve skutečnosti nikdy nedodají. A já myslím, že se to nakonec zruší, ta smlouva. Ale ty provize už byly vyplaceny. Nepochybně. Proto se ty zálohy posílaly. Jinak je to úplně absurdní posílat 10 miliard a 10 miliard a čekat, že za kdo ví kolik let nám něco pošlou, když už ten mimochodem ten technologický vývoj bude úplně někde jinde. Ta letadla, která jsou už teď šrot, která už teď vrací kde kdo, už budou úplně mrtvá. No jo, ale tam to vzali na tom mezi těmi komentáři ostatní vážně a vážně diskutovali o tom, proč by se nemohli vrátit. A Jan Wintr to uzavírá, já se vám nesnažím nic zoufale namluvit. Já si dělám srandu z toho, že o tomto nákupu se rozhodlo na základě toho, že Američani u nás řádně podmazali lidi, kteří o tomto naprosto nesmyslné nákupu rozhodovali. Přesně tak. Naše armáda taková letadla ani omylem nepotřebuje. Naše armáda ve skutečnosti nepotřebuje žádná letadla. A když se to tak vezme, tak nepotřebujeme ani žádnou armádu. Ta stejně slouží jen k tomu, aby si někdo mohl mastit kapsu na nákupech mnohonásobně předražených vojenských rekvizit. No, Jene Wintře, já musím říct, že tohle tedy podepisuji naprosto a je to jedno téma, které bych chtěl potom, až skončí vánoční svátky a vrátíme se po novém roce, který budou všichni, nevím, jak oslavovat, v ulicích mnozí, nikdy to nechápu, protože ty v posledních letech, protože ty roky, které jsou před námi, neskytají nic tak uchvatného, aby se muselo jásavě na ně kvůli tomu člověku opíjet. Ale rozumím tomu na druhou stranu. Každý má pocit, že když, že už to jakoby skončí to špatné a určitě začne něco lepší, no pán Bůh zaplať za každou naději, ale rozumím tomu. Ale vy tam píšete tu základní ideu a já s ní souhlasím.
jenom říkám, nechtěl bych to jen takhle vypálit, protože to potřebuje i nějaký rozhovor s někým, vysvětlit to. Já také myslím, že žádnou armádu nepotřebujeme. Opravdu ne. Je to nesmírně nákladný obludný balvan. Nikdy ji nepoužijem. Už v té moderní případné válce vůbec ne. Ta se odehraje ze vzduchu a žádné armády nebudou nikde pochodovat a ty tanky, to je tak maximálně na potlačení lidových bouří a nepokojů tady, ale opravdu ono je to celý všechno v souvislostech, protože si opravdu myslím, že bychom se měli na konci dobrat neutrálního postavení, zbavit se účasti ve všech blocích a pak tu armádu nepotřebujeme už vůbec. Protože potřebujeme něco jako domobranu. Pak potřebujeme, aby většina zbraně schopných mužů, podobně jako ve Švýcarsku, měla doma zbraně, dostala občas trochu výcvik měsíční, aby věděla, jak s nimi zacházet. Pro případ, že by se něco dělo uvnitř země a k ostatnímu ochraně těch hranic a ostatního musí sloužit maximálně policie. Je to nesmysl, celá armáda je nesmysl, ale to myslím bych v této chvíli nevysvětlil ani tomu je Okamurovi, kdyby o to stál. Tak pojďme dál. Um.

tu situaci zaznamenalo, nebo tu kauzu Zůna zaznamenali i lidé v zahraničí a pochopitelně naše tykadlo ve Skotsku, které vystupuje pod značkou Raket 2, které je teď momentálně velmi silným, řekl bych, členem té vynikající reformní strany Velké Británie, vedené Nigelem Farageem, a posílá nám docela často, ukazuje, jak roste ta strana, jak vítězí v různých místních volbách a tak dále. Moc Nigelu Farageovi a vám přejem, tak ten to zaznamenal a říká: vážený pan Hajku, na další pokračování nekonečné řady mnou vnímaných politických traumat jsem po ustanovení a zahájení činnosti nové vlády doufal v národní obrodu, že v národní obrodu nemusel zas až tak dlouho čekat. Aha, takhle. A pak je tam vysvětlování a končí: pokud Tomio Okamura nedokáže sjednat okamžitou nápravu tohoto neudržitelného politického faulu v podobě bezpodmínečné výměny, ale že rychle se odkupavšího vejlupka na pozici ministra války, pak je existenčně nutné se Babišovy vlády zříci a vrátit se k úspěšné, poctivé politické práci pro vlast a národ v opozici. A libdardi, ať se mezi sebou poperou, přežili jsme již horší věci a třeba pak i budou nové volby s tentokrát již poučenějšími vlasteneckými uskupeními. Se závěry vašeho dnešního článku, který jsem právě na dvakrát přečetl, si proto poprvé za roky naší spolupráce dovoluji částečně nesouhlasit. Sílu a čest všem našim nepodvoleným a jak se ukazuje, tak i vynuceně ostražitým dohlížitelům nad činností Babišovy vlády a zdá se, že nikoli národní obrody Raket 2. Já zase se musím přiznat, že já nesouhlasím s vaším závěrem, Raketo. Tykadlo proti proudu ve Skotsku. Ku podivu, ze zahraničí toho moc těch reakcí nepřišlo a také je to čerstvé a všichni mají před sebou Vánoce a tak dále a nežije každý nutně tak, jako tento náš kolega protiproudař permanentně tou politikou. Ale myslím, že právě vzdálenost činí to, že to úplně necítíte. Totiž to je naprostý nesmysl, kdyby kvůli tomuhle odešla SPD z vlády, tak se ukáže jako naprosto nedospělá. Při prvním škobrtnutí výkřik a jdem pryč. To ne. To by teda prodala svou kůži hodně lacino. Kuba si jenkino, jak zpívá se v jedné písničce, kterou máme na Hvězdě. Ne, to opravdu ne. To ne, že se libdardi poperou a oni budou nějaké volby, třeba nepravidelné volby, ty předčasné. Ne, tam by vznikla jiná 108-čková většina, ta by to nedovolila. Například, kdyby se do toho zasunuli lidovci a kdyby ovšem lidovci nesouhlasili třeba motoristé, tak by nastalo to, že by se tam nasunuli další. A jeli bychom znovu 4 roky vlastně totéž, jen v jiné barvě. Takhle jednoduché to není. Ta reakce Tomia Okamury, pana Fialy a dalších, nevím, jak proběhl dnes ten jejich poslanecký klub, kam byl také pan Zuna pozvaný. Předtím byla tam koaliční schůze, která řekla, že pan ministr obrany nemá nadále o těch politických věcech mluvit, má si hledět obrany.
což je trošku také komické, to nejde úplně, ale aspoň to byl nějaký náznak, uvidíme, co v tom klubu proběhlo. My víme, že Tomio oznámil, že ministr obrany má připravit plán ukončení naší role v muniční iniciativě. No to už je malinký, malý jeden plůdek něčeho. To znamená, že i tohle, co to vyvolalo, může přinést jiné ovoce. A spíš to vypadá na to, že pan Zuna se nechal prostě jen splašit. Jestliže má připravit ukončení naší role v muniční iniciativě, pán Bůh za to zaplať. Vystupovat z vlády, to by bylo opravdu bláznavství. Jakkoliv si vás, Raketo 2, vážím. Pojďme dál. Pane Hájku, před volbami jste v našich pondělních čajových dýcháncích několikrát dal najevo, že motoristé nejsou váš šálek čaje. Dobrý. Ale fakt je, že Petr Macinka se hned po svém nástupu na dvě ministerstva činí. Řekl bych, že přesně podle jejich programu, což se zrovna o SPD, kterou viditelně podporujete, říci nedá. Hned se k tomu dostanu, k této větě. Jak dnes s odstupem hodnotíte motoristy? Na Filipa Turka se raději neptám. Tam si sám nejsem jist. Sláva vám, že jste zavedl Akademii a Hvězdu, to jsou činy hodné historie. Vám i všem z protiproudu požehnané Vánoce přeje soused vaší redakce o 3 bloky dál, Lubomír Č, Praha 1. Dobré, chodíte, asi se tady potkáváme, možná jsme se potkali nedávno, Lubomíre, nevím. K té větě. Což se zrovna o SPD, kterou viditelně podporujete, říci nedá. No, pro mě byla SPD jediná ze stávajících možných stran, která jsem byl si skoro jist, že bude v parlamentu, opět v parlamentu, která říká odejít z Evropské unie, odejít z NATO, respektive říká vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii a odejít z NATO, kde nepotřebujeme referendum. V tomto slova smyslu jsem neměl jinou volbu. Navzdory tomu, že součástí SPD se stalo třeba PRO, které už tak odejít z té Evropské unie nechce, nebo Svobodní, kteří původně chtěli odejít z Evropské unie, když tam byl ještě pan Mach a tak dále. Navzdory tomu ten hlavní proud, na kterém na jeho zádech se to vyneslo do parlamentu, je Okamurova SPD a ta jediná tyto podmínky splňuje, na rozdíl od motoristů, kteří jsou sice takzvaně euroskeptičtí, ale velmi chtějí se trvat v tom vězení národů. No, já ne. A vy se mě ptáte na toho Petra Macinku, že se činí po svém nástupu na dvě ministerstva. Jak dnes s odstupem hodnotíte motoristy? No, upřímně řečeno, musím říci, že jsem trošku názor opravil. Mě Petr Macinka překvapil, jak razantně postupuje, jak vyhlásil konec klimatické krize, jak začal, zrušil tu klimatickou sekci na tom ministerstvu lesů a strání, takzvaně životního prostředí. To jsou rázné důležité činy, které se teprve v budoucnu uvidíme, jak jsou důležité. Hlavně to odřezává ty
vyžírky všechny, kteří sedí na těch ministerstvech, na těchto pozicích, jenom proto, aby tuto klimatickou lež v tomto případě dál dostávali do veřejného prostoru a utráceli za ní další a další miliardy a desítek miliard z našich peněz. Mě ale nejvíc překvapil tou razancí, s kterou postupuje na tom ministerstvo zahraničí. To skoro připomíná, jakkoliv ta kavárna teď řve, že tam on vyhazuje jednoho vedoucího těch odborů za druhým, tak jakkoliv řve, tak že je to neslýchané, že to nikdy nebylo, no tak to teda mají krátkou paměť, spíš jenom lžou, jako vždycky, protože třeba po nástupu Karla Schwarzenberga, to byla jatka. Tam to popravil všechno. A vlastně on začal vytvářet ten hluboký stát tam, který zafixovali za působení pana Lipavského, a proto teď tak ječí, protože Petr Macinka, zjevně inspirován Donaldem Trumpem, pochopil, že musí hned v prvních chvílích odřezávat aspoň ty hlavní tepny toho té saně, která je celá obrácená do Bruselu a činí vlastně všechno jenom pro Brusel. Je to hlavní ministerstvo, je to trojský kůň naší zemi. Takže já je hodnotím bezvadně. Musím říct, že opravdu mě zatím tedy připadá Petr Macinka velmi kompetentní. A přestože já bych ho asi nemohl volit právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, a já jsem si dokonce myslel, že se nemohou dostat do parlamentu, tak shodou nejrůznějších věcí u nich si nejsem úplně všech jist, jestli jsou zcela regulérní, nebo si spíš myslím, že nejsou, se tam dostali a my můžeme říct skoro, pán Bůh zaplať. Když to tak půjde dál, vznikne Andreji Babišovi skutečně silná dvojopozice, protože teď se ukazuje i, že Tomio Okamura si uvědomil, že musí daleko političtěji tam působit v té vládě, přestože to nejsou přímo jeho lidé, což jsem také úplně nepochopil, proč se to stalo. Docela nás možná čekají ještě zajímavé časy, proto tím spíš si myslím, že jakýkoliv odchod z té vlády by byl nesmysl a naprosto předčasný. No a moc děkuji. Jo, na Filipa Turka se radši neptejte, to je správné. Naštěstí jsem nedostal tentokrát nikde otázku v těch dopisech, jestli si myslím, že bude nakonec s tím ministrem, a pokládám to za úplně druhořadé, třetiřadé, jestli se to stane. Ale protože jste to zmínil, můj odhad je pořád, že se nakonec tím ministrem stane. Tak pojďme dál. Tady to asi budu muset přeskočit. To prostě k tomu se nedostaneme. To bychom se... No ale zase je to důležité. Milí protiproudaři, v rámci toho, co se kolem děje, je to možná prkotina, ale dočetl jsem se na PL, že šéf politické policie Koudelka uveřejnil video, kde nám přeje šťastné a bezpečné Vánoce. Tenhle ten grázl, který to spustil proti Turkovi, stejně jako si po dlouhé době svého času vzpomněl, že přišije Vrbětice Rusům, se nám směje do obličeje, vypadá to, že je úplně v klidu, že mu od Babiše nehrozí odvolání. No jasně, prostě je zde se ve starých kolejích, radovali jsme se předčasně, političtí vězni budou dál utěšeně přibývat. I tak vám také popřeju šťastné a veselé, Radovan M. Ústí. Radované, nemyslím si to, ale myslím si, že jste uhodil na správnou strunu.
Koudelka teď bojuje o své bytí a nebytí. Sám jsem zvědav, jak to dopadne v jeho případě. Proto dělá nějaká taková videa s vánočním stromečkem, která mu vůbec nepříslušejí jako vlastně nejutajenější policii, kterou máme, šéfovi této policie, ale bojuje o svůj život. Ale nemyslím si, že to bude tak dál s těmi politickými vězni a s tím, jak policie nás nepodvolené zatýkala a podobně. To si myslím, že se změní. A ono se to už trošku mění. Už teď jsme zaznamenali některé výroky soudní, které se začínají trošičku připodobňovat té nové situaci. K čemu se chci dostat, je ale něco velmi důležitého. Jo. Vážení a milí jste hvězdy, s vámi mě i vánoční úklid skoro baví, trochu přeháním. Velké díky za všechno, včetně Bebitu a Supramedexu, jste ze všech webů, které sledují bezkonkurenčně nejlepší. Přeji vám krásné svátky a hodně zdraví, trpělivosti a pevných nervů v příštím roce. Mám vás ráda. Srdečně Jitka S. Jitko, já jsem to chtěl na podobných věcech dneska opravdu vystavět, protože jste nás skoro zaplavili takhle krásnými dopisy a vzkazy. Dokonce velmi často doplněnými i příspěvky na náš účet. Nesmírně si toho ceníme a máme z toho obrovskou radost, protože každý začátek a hvězda, to je nejednoduchá opravdu věc, úplně jiné médium, trošku jsme z toho měli hrůzu, jak to přijmete, jak to dopadne, a ta odpověď je skvělá. Já patřím mezi vás, kteří hvězdu posloucháte denně samozřejmě, ale už ji trošku začínám i poslouchat jako posluchač a docela mě, musím říct, si baví, podobně jako Jitku S. Vážený a milý pane Hajku, prosím, bylo by možné u hvězdy dát i časový rozvrh hudby a mluveného slova, abych se lépe orientovala. Takový jakoby program dnes. Sleduji vás pravidelně, děkuji a moc fandím vám i všem spolupracovníkům. Přeji hodně zdraví, radosti a pohody. Zdravím též všechny nepodvolené a děkuji jim za skvělé otázky, úvahy, podporu, lidskost, propojení, energii a sílu. Krásné svátky nám všem a ať nás Bůh opatruje s úctou, inženýrka Šárka D. Praha 8. Z Prahy 8 jsem tady ještě měl jeden dopis a několik dalších z Prahy, které si asi nechám na příště, protože bychom to prostě nestihli. Ale tohle je důležité. Šárko, my tam máme, když se prokliknete na hvězdu z hlavní stránky, řekněme, tak tam se dostanete na tu stránku webovou hvězdy, ze které si to pouštíme už rovnou. Tam se to teď opravdu začne vyvíjet, budeme tam mít i možnost těch zpětných pouštění si věcí po dnech, zpátky až 7 dní chceme udělat. A dostanete tam také jakýsi rámcový program toho, co se vysílá, protože my ty zprávy takové hlavní, něco máme v 10 dopoledne, něco třeba ve 2, něco ve 4, něco a tak dále. Jo? Pak to jde až do té 9. hodiny večerní, kde je takový souhrn těch některých reflexí a komentářů. A to vám tam trošku načrtnem, jak to je. Ovšem, samozřejmě je to rádio, je to věc, která se mění hodiny od hodiny, když prostě něco nového se buď děje, nebo dostaneme komentář, tak ho zařazujeme i mimo tyto časy.
Já bych ale chtěl jenom říci, že z toho vyplývá, že tady mohu říci, jak to bude teď o Vánocích. A to myslím, z toho mám docela radost, že to bylo hodně obtížné. To nemusím dodávat s těmi silami, co máme. Ale tolik lidí nás žádá o to, jestli bychom se nevrátili k těm slavným pohádkám, které jsme, já si na to také velmi dobře pamatuji, poslouchali u rádia v neděli od 13:00, byly nádherné věci, ne ty šílenosti modernistické, co dnes se produkují. Tak ano, budeme mít, teď začneme o Štědrém dnu, bude první pohádka ve 13:00 a neskutečné, podařilo se nám opravdu zajistit, že budeme hajajovat. Od 7:00 pojedeme tyto rozhlasové večerníčky staré. Já se na to úžasně těším. Ale rovnou řeknu, že ještě o Štědrém dnu od 5:00 do zhruba 6:00 odvysíláme něco, co jsme zatím nevysílali. Něco, čemu se říká klasická nebo vážná hudba. Prostě chceme, aby ti, kdo nechtějí jenom se nechat mást některými sladkými melodiemi či přizpůsobenými koledami, které většinou patří až na Božího nebo respektive na Štěpána, tak tam zařadíme něco nádherného, Händlova Mesiáše. Ta hodinka bude vyhrazena tomuto veledílu, které vlastně, já bych řekl, je nepřekonatelné v dějinách hudby zatím, o narození Kristově. Ta hudba je hudba. Říká se, že třeba Bachova hudba je místy tak dokonalé, až se podobá tichu. Tak to Händlova hudba není. Ta je daleko barevnější. To není takový ten strojový Bach. A on s tím měl obrovský úspěch, když to bylo uvedeno poprvé a ti lidé to hned pochopili a je to mohutná věc. Moc doporučuji. Od 5:00 zhruba do 6:00 bude k tomu i nějaký komentář. Prostě snažíme se, aby ten Štědrý den na ty vánoční svátky byly trošku jiné i na té naší milované Hvězdičce. Čili zopakuji, pohádky od 13:00 pojedou každý den přes Vánoce až do Nového roku, od 13:00 pohádky, od 19:00 ty večerníčkové, rozhlasové večerníčkovské hajajovské vzpomínání půvabné a toho ten večer si tam necháme, pak ten pojede dál i po novém roce. To ukolébání mnoha dětí je hezkým slovem určitě dobrá věc a myslím, že nejen moje děti si budou brát své děti, pokud jsou ještě dostatečně malé, poslechnout si rozhlasového večerníčka. My jsme jich nakoupili asi 150, jo. Docela taky náklady, ale to je jedno. Vy zase nám dáváte příspěvky ohromné. Prostě pojedou ty večerníčky dál, kdežto ty pohádky, ty si opravdu necháme pak dál už jenom na neděle, abychom si trošku tu neděli zvykli vnímat jako něco jiného. A
chceme v tu neděli i také od 11 pak dopoledne tam zařadit některá výjimečná, zajímavého milie od některých pozoruhodných duchovních. Pracujeme na tom, není to úplně jednoduché, protože práci duchovních s protiproudem mnozí intenzivně zakazují. To je, panečku, jediné vysílání, kde se mohou duchovní dostat pořádně ke slovu, je mnohými zakazováno. Ale normálka, tak to přesně odpovídá té situaci. Takže pojede to dál, ale opakuji. Pohádky od 13. Štědrým dnem počínají až do konce roku. Od 19 hodin ten večerníček a od 17 na Štědrý večer Mesiáš. Tak ještě pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku, a pro mě stejně vážená celá redakce Proti proudu. Píše Franta A.M., který původně tam píše, že vlastně ani to není nutno použít při naší poradě, ale abych to uvážil. Tak já jsem to, Franto, uvážil. A zařazuji sem druhou část toho vašeho krásného a zajímavého dopisu. Tu politickou jsem tedy vynechal, tam myslím, že jste mířil. A nechávám tady tu adventní. Franta píše, já osobně hledám řešení v Božím záchranném plánu, který svou obětí zahájil náš pan Ježíš. Ale chápu, že mnozí lidé ještě věří, že lze nějakou rozumnou a legální mírovou cestou vyměnit dnes vládnoucí otroky synů toho zlého za jiné lepší. Praví synové toho zlého nejsou moc vidět a nikdo je nevolí, protože je nemůže odvolat nikdo jiný než jejich otec, Boží odpůrce. Podpořte, obrací se na nás, prosím, ve svých nepodvolených duchovní rozvoj a růst tím, že jim ukážete krásu a ušlechtilost vlastností, k nímž nás vychovává Boží slovo. My se o to, Franto, snažíme. Udělejte na svém rádiu nebo v jiné části vašeho webu pravidelnou rubriku, kde budou moci vaši posluchači a diváci více a systematicky poznávat rozdíl mezi dobrým a zlým činem, slovem a úmyslem, i v kontextu politickém. Tohle si myslím, že už není naše. Tohle už bych řekl, že by překročilo. Jednak naše ambice a jednak celé to poslání. My chceme, aby si lidé vybírali sami. Proto máme akademii, tam dáváme úplně všechny věci, které se běžně k normálnímu smrtelníkovi dnes už nedostanou, kde den za dnem upozorňujeme na významné postavy našich dějin, články o nich, ale i světových dějin, kulturních, politických. Prostě takový ten přehled, aby měl každý. A zařazujeme tam i duchovní materiály, stejně jako na Protiproud. Chceme, aby si každý vybral. Ten, kdo oslovuje, nemáme být my, zaprvé oslovuje Bůh. Ten činí tu nabídku. A pak je tady církev, která by se toho měla chopit, a ta bohužel ve svých řadě dnes poněkud po druhém vatikánském koncilu zdegenerovaných představitelích to nečiní. Ale to, i to je součást, jsem přesvědčen, Božího plánu. Tak já to dočtu. Vy to myslíte, že se to má dít i v kontextu politickém, v tom vidím naději, že alespoň část vašich návštěvníků pochopí, že nejde jen o politiku, o to, abychom se měli materiálně dobře, ale o to, abychom se duchovně rozvíjeli lépe než synové toho zlého. To bude mít ten duchovní přesah. Vycházím z vlastní zkušenosti,
Když jsem potkal a poznal ušlechtilejšího a moudřejšího člověka, než jsem sám, zvedlo mě to vždy o několik pater výše. Předkládám vám ten nápad k posouzení. Určitě vám všem přeji boží požehnání a také krásné a pohodové Vánoce, i zdraví a sílu a inspiraci do dalšího roku, píše Franta M. Františku, Franto, podepsal jste se Franta, říkám Franto. Skoro se k tomu nic nechce dodat, ale já přesto něco dodám. My se prostě celou tu dobu snažíme v tomto smyslu, ve kterém jste napsal ten dopis, působit ve všech článcích. Věřte nám, že extrémně

0: svědčí ta realita sama. Jeden z jejich zásadních momentů, dá-li Bůh, se odehraje 24. respektive 25. tohoto měsíce a bude pravděpodobně doprovázen docela chladným počasím. Možná si o to spíš uvědomíme, jak to teplo v našich srdcích, ta boží jiskra, jak je nezhasitelná. Moji milí, vážení a milí, nádherný duchovní zbytek adventu a ještě krásnější Vánoce vám za celou naší redakci přeji v této jedné z posledních našich porad v tomto roce. S Pánem Bohem.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
2: Krásné úterní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, mí drazí Slované a vlastenci. Já vás vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. Předposlední den v tomto roce běží už i agent. Tak co, ty jsi spal zase pod stromečkem, viď? Jsi celý. No jo, ty bobíku můj. Tak, vítá vás i Artuš a přátelé, pevně věřím, že jste se těšili, jako jsme se těšili i my, a jdeme na přehled zpráv a musíme začít pozitivně, přátelé. Nemohou ty zprávy být jenom negativní. Energetický regulační úřad rozhodl. Regulovaná část ceny elektřiny zlevní o 15%. To je samozřejmě skvělá zpráva. Takže chtějte po svých dodavatelích smlouvy, pokud máte fixováno na 2 roky a tak dále, tak už se s tím tak trochu počítalo, alespoň tedy já to ve svých účtech vidím. Takže přátelé, tohle to si myslím, že je vynikající zpráva jen tak dál, protože elektrická energie, vzhledem k tomu, že ještě pořád jsme čistými vývozci elektrické energie, což se v roce 2026 bohužel změní, jak jsem vám tady říkal, kvůli uzavření 3 elektráren a 2 z nich jsou zároveň teplárny. U pana Tykače, tak to jsem opravdu zvědavý, jak to bude vypadat, ale ta elektřina je u nás bezkonkurenčně nejdražší a není k tomu momentálně nejmenší důvod. Vondráček, jednání o Ukrajině. Reálná naděje míru tu je. Ex-ministři se pustili do Donalda Trumpa. Nedělní jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a prvního muže Spojených států amerických Donalda Trumpa ocenil šéf sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO 2011 Radek Vondráček. No ale samozřejmě Jasánek a spol, no, ty pláčou. To jsou opravdu takoví hlupáčci, naivní, chtěli mít apartmány na Krymu, tak si to můžou od Rusů koupit. Já se tomu vždycky musím smát, co? To je opravdu, to je šílen. Otřesný konec roku 2025. Babiš z SPD a motoristy žene Českou republiku do ruské temnoty. Musíme tomu zabránit. Všimněte si, jak všude pláče ten štít demokracie, já tomu říkám štít demagogie, a datlový pavědec, někdo mu taky říká datlový věnec, tak jak každý den teďkon žebrají o ty 4 koruny, abychom se dali na hero na jejich a tím přispěli na tu jedinou správnou demokracii. Já vždycky, když tam tu dvojici vidím, tak úplně jako žasnu. Ale pozor, přátelé, já je nepodceňuji. Já vím velmi dobře, co ti to lidé dovedou, protože, jak to správně řekl Vlasta Tlustý, tak toho lídra opozice máme na hradě a toto jsou jeho kamoši. Když se podíváte do té minulosti, za čím oni stáli, tak se podíleli mimo jiné na kampani právě admirálního generála, takže pozor, oni mají vysoce postavené zastánce, to zase já je nebudu podceňovat, ale

0: Na druhou stranu jim také nehodlám dávat extrémně prostoru, protože já když třeba vidím vývojáře Vávru, který s nimi bojuje úplně na krev přes síť každý den v podstatě, tak si říkám, jestli to takto inteligentní člověk má zapotřebí. Já se řídím dvěma zásadními věcmi, přátelé. První, země je kulatá, lidi se potkávají. A druhá věc je, že orel mouchy nelapá. Kdybych se měl vyjadřovat každý den ke každému, kdo si do mě kopne, tak nedělám nic jiného. A je to pro mě takový lakmusový papírek, že to asi nedělám úplně blbě, protože jinak by se samozřejmě tito klávesnicoví kyberhonimíři nevyrojili. Potřebovali bychom premiéra Churchilla. Bohužel vede nás Chamberlain Babiš. Já se musím smát. Artíku, to je, viď? To je Der Stürmer. Takhle důvěrně říkám Fóru 24, protože to, co tam je, tak vždycky si to řeknu v obráceně a dostanu se na pravdu, přátelé. Takhle to dělám celé 4 roky. Co si tam přečtu, tak přesně v obráceně interpretuji a ještě se mi nestalo, že bych se spletl. To znamená, to skutečně je plátek štvavý jako Deník N a podobně. Všimněte si, jak to úplně vyšumělo s tím Turkem. To údajné znásilnění a tak dále. Nic, ticho po pěšině. Ovšem to nemůže říct Dominik Ferry, dej ruce pryč od mý dcery. Ten půjde k soudu znovu, počátkem roku, protože já to tady nemůžu říkat, Google to nemá rád, tyhle ty věci, takže nemůžu to interpretovat, ale jistě víte, o co jde s tou 17-letou dívkou a nevypadá to s ní moc dobře. Na druhou stranu on žádá o předčasné propuštění, s největší pravděpodobností se mu to bohužel podaří a bude vyšetřován na svobodě, pokud státní zástupce nenavrhne vazbu například. Což si teda myslím, že nenavrhne, protože u něj asi nějaký útěk nehrozí, protože je celkem dobře rozpoznatelný. No ale každopádně tady to jsou hrozný chlísty. Svět se posouvá leda tak do absolutního prů, odmítl poslanec a někdejší ministr pro vědu a výzkum inovace Marek Ženíšek, stop 0.9. Důrazně výrok ministra zahraničí a šéfa motoristů vicepremiéra Petra Macenky, který si pochvaloval výsledky nedělního jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle slov šéfa české diplomacie se svět konečně posouvá k diplomatickému řešení války na Ukrajině. Tady to vidíte, to jsou ti chciválci. Já tyhle ty chciválky vždycky posílám, aby si vzali plnou polní, nastoupili do vlaku a směr východní fronta. Pane Ženíšek, můžete jít a vemte sebou toho Dechovského, který se nechal vyrazit i z dobrovolných záloh. Lídři Evropské unie reagují na jednání Zelenského a Donalda Trumpa. Je to pokrok, hodnotí von der Leyen. To koukáš, viď, agente? Von der Leyen to chválí, no tak to teda koukáme úplně. Tady ti aktivisté, co tady předvádějí místo politiky a diplomacie, tak najednou tohleto chválí. Ovšem já bych nechválil dne před večerem, a to si za chvilku řekneme, přátelé. Nedávno zveřejněn mírový plán navržený Spojenými státy americkými a Ruskem, který měl ukončit vleklý konflikt na Ukrajině, vyvolal celou řadu kontroverzí. Tou zřejmě nejčastější výtkou je fakt, že tento plán byl sestaven bez aktivní účasti Ukrajiny, což u mnohých vyvolává nepříjemné asociace s Mnichovskou dohodou. Už tady máme zas. Známým o nás bez nás. Poněkud absurdně působí i požadavek, aby se Ukrajina vedle oblastí, které již okupuje ruská armáda, jako je Krym, Luhanská oblast a velká část zbytku Donbasu, vzdala i těch oblastí, které má stále pod svojí kontrolou. Z ryze vojenského hlediska je pak nejzajímavější požadavek, aby Ukrajina snížila velikost své armády na 400 tisíc vojáků a vojákyň. Někdy je zmiňován i počet 600 tisíc, ale též 800 tisíc. Pro mnohé je tento požadavek formovaný ruskou stranou nepřijatelný. Ve skutečnosti ale má i z hlediska samotné Ukrajiny svou racionalitu. A to je to, k čemu jsem se chtěl dobrat, přátelé, těmito souvětími. Proč? Protože se to nedá utáhnout. protože to bude stát těch 800 tisíc aktivních vojáků a vojákyň, by stálo zhruba 5% HDP. Umíte si to představit, co to je za částku? No, kdo to bude platit? No zase my, je samozřejmě někdo jiný. Ale pozor, Volodymyr Zelenský chtěl po Donaldu Trumpovi záruku na 50 let. Donald Trump řekl, že Spojené státy americké dají Ukrajině záruku na 15 let. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. No, ale já to musím říci, přátelé, nadešel ten okamžik. 91 dronů zaútočilo na místo, kde žije Vladimír Putin, takže poblíž Moskvy. A co to bude znamenat? No, samozřejmě odvetu, takže budou létat oříšky v tom lepším případě, ale hlavně to totálně narušuje jakékoliv jednání. To neříkám já, to prohlásil Sergej Lavrov, že odpoví vojenskou silou a narušuje to právě probíhající jednání směřující k míru na Ukrajině. Takže tady to vidíte, co to je za bandu pitomců. Jo, takže takovýmhle způsobem, místo toho, aby přemýšleli trošku, tak udělají takovouhle akci odvetnou. Oni tvrdí, že to není pravda, ale jako nikdo asi nevěří tomu, že si sami Rusové zaútočili 91 drony na Vladimíra Putina. Teďkon věc, kterou já teda osobně považuji za velmi spornou. Za odpalování pyrotechniky hrozí tvrdé pokuty. Nová pravidla a mapa zakázaných lokalit. No tak Šumava, to je zakázaná celá, Krušnohoří a tak dále. Nahoře to si asi umíte představit. A teď já se ptám na vymahatelnost. To vás ten policista musí chytnout. To jako tady jich bude teďkon 2000, nebo tady to bouchá od rána do večera. Tady normálně ve 3 ráno tady lítají petardy. No tak co jako s tím chtějí dělat? To je jako hezký ten zákon, ale ta vymahatelnost toho práva, to je problém. To je totiž v morálce. Jsou určité věci, které se nedají dát do zákonných norem, ale měly by být v hlavě a v morálce, jenomže bohužel mně přijde, že se lidé úplně totálně utrhli ze řetězu a že už nic neplatí dneska. Tak, Zálužný chce rezignovat na post velvyslance v Londýně, už to tvrdí i mainstreamová média, takže to, co jsem vám říkal ve včerejších večerních zprávách, tak už tady máme potvrzené, hodlá se v lednu vrátit zpátky na Ukrajinu a s největší pravděpodobností je připravován elitami Evropy, takže Evropské unie, Velké Británie, Norska a tak dále na to, aby kandidoval jako prezident, aby byl prezident Ukrajiny. No, já si myslím, že lidé, jako tomu bylo třeba u Winstona Churchilla, tak po druhé světové válce chtěli mít klid. Nechtěli tam vojenského prime ministra. Tady si myslím, že u toho prezidenta to bude to samé, ale to nevybírají Ukrajinci. Přátelé, nebuďme naivní, to samozřejmě si vyberou ty elity, pseudoelity, vejťartíku, všude chlupy zase. Tak, exkluzivní průzkum. Zase se mě nikdo na nic neptal. Voliči SPD mají od Babišovy vlády obří očekávání. Tak já jsem volič SPD a žádné očekávání od vlády nemám. Mě mohou pouze příjemně překvapit a jsem rád, když mě někdo z nich příjemně překvapí, jako třeba pan Macenka s jeho údajnými čistkami na ministerstvu zahraničních věcí a tak dále. Takže počkáme si. Sebevědomá AFD testuje své hranice. Bojkot krajní pravice se drolí. Takzvaný sanitární kordon kolem německé AFD dostává velké trhliny. Tak, oni teďkon vyrazili s takovými fotkami mladí alternativci. Já vám nevím, přátelé, mám z toho trošku obavy. Jo? Asi víte, co mi to asociuje, tak do komentářů, přátelé. Donald Trump. Spojené státy provedly chirurgické údery ve Venezuele. Tak to jsem teda zvědav. Aby si to taky ale přežil ten pacient, viď, hrtíčku. Křetínského francouzská elektrárna přešla z uhlí na biomasu. Ekologové to negativně kritizují. Tak ekofašisté nebo ekologové? Kdo je vlastně dneska skutečným ekologem a kdo je tím alarmistou klimatologickým, přátelé? Tak to je. Tak. Stříbro je přes $80 za trojskou unci a celkově tento rok je rok kovů. Já osobně se domnívám, že tady proběhne korekce, a to teda prudká, to znamená, počítám, že půjde ještě tak $85 a pak půjde prudce dolů a zastaví se někde kolem 40-45 dolarů. To je jako kdybych měl křišťálovou kouli, jo. Ale přátelé, myslím si, že to tak bude. Každopádně se jasně ukazuje, že investovat do toho, na co si můžete sáhnout, je dobré. To je další pozitivní zpráva. Ale samozřejmě teď mi tam bystrý divák nebo divačka napíše, ale pozor, Vojtěchu, to také může znamenat válku. A ano, máte pravdu. Nesouhlasím, že se jen rozhazovalo, říká končící náměstek čistkám na rezortech. Všimli jste si, že by při minulé převzetí vlády se někdo bavil s bývalými náměstky a dával jim prostor? Samozřejmě, že ne. Tady jde o náměstka z ministerstva financí. No, Jaguar a jeho labutí píseň. To poslouchej, Artíku, to budeš čumět. Jaguar vyrobil poslední auto se spalovacím motorem, přátelé. To je jejich konec. Poslední zhasne. Křeťa Křetinský je i letos největší těžař uhlí v Evropě. Doly se chystá dokonce rozšiřovat. Já si vzpomínám, někdy kolem roku 2018, když se začal orientovat právě tímto směrem, tak jsem si říkal, on musí vědět něco, co my ještě nevíme. Ha! A dneska už to víme, přátelé, takže to byl velmi chytrý tah. Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala. U předčasných penzí se ovšem žádná změna nekoná. Tak, to jsem zvědavý, jak to bude pan ministr Juchelka vysvětlovat, ale zase, přátelé, nemůžeme chtít zázraky na počkání. Já vždycky říkám, dejme jim 100 dnů a uvidíme, co bude a nebude. Bulharsko se chystá na euro. Změnu provází nadšení i skepse. Tak nejchudší země Evropské unie v podstatě se chystá na euro. Teď uvidíte ten sešup. Já si vzpomínám, když na to šli naši bratři a sestry ze Slovenska v roce 2009 a vzpomeňte na Řecko, jak to zatáhli. Já nemůžu se z toho zbrechat do dneška. Euro je pro mě naprosté zlo. Digitální euro je dvojnásobné zlo. To je další argument, proč euro nevzít. Protože to, že bude digitální euro, to vám tady klidně podepíšu. Přátelé, oni chtějí přesně vědět, co za co platíme. Tak to prostě je. To není žádná divoká teorie. Jaderné reaktory u Kadaně narážejí na odpor. Proti jsou hlavně Němci. ČES má dodat studie. Tak Němci, hlupáci, si vypli jaderné elektrárny, ty poslední tři nejmodernější, jedny z nejmodernějších na světě. Já tady vždycky říkám tu, kolem které jezdím podél dálnice, teď ji rozebrali úplně, to jsem tu chladící věž, to jsem jako nechápal u Mnichova, co blázni. Mezi Mnichovem vlastně směrem na Dachau, tak tam to je po pravé straně. No. Nevím, co k tomu víc říct. Sýrie tvrdě zasahuje proti Islámskému státu. Umožňuje Spojeným státům velké útoky na svém území. To je zrádce ten Šara, co? Počkejte, tomu to spočítaj. Toho ještě potáhnou zapáleného za autem, uvidíte. Zvyšování mest přichází. Další dobrá zpráva, přátelé, chystá se na něj téměř každá druhá firma. Takže budeme bohatí příští rok, bude se nám dařit. Těšíte se na to, přátelé, do komentářů. No a taky opět si musí kopnout do Jindry Reichla. To včera vyšly dva takový hnusný články. Jo. Jindřich Reichl mluví o ženách odporně. Slova, ze kterých je zle. Vždycky se hezky usmíváš, Jindro, a pak mluvíš škaredě o ženách. A právě proto jsi s jednou manželkou a máš tři dcery. No, tak to vidíš, tak takhle to tady je, takhle si tady žijeme. Švýcarsko se rozsáhlému útoku neubrání, říká šéf tamní armády. Švýcarsko má obrovskou výhodu v mnoha věcech. Za prvé, všichni ti, co tu válku povedou, tam budou dávat peníze do těch bank, jo? Jako ukradený židovský zlato a tak dále. O tom se tady vůbec nemusíme bavit, přátelé. S tím mám bohatou zkušenost i přes klienty, takže vím, o čem mluvím. To prostě to se nedá od nich vzít. Ty lhuty, té masakr, co tam oni předvádí s razítkama a postylama a tak dále. Ale to je na jinou debatu. Každopádně, tady na to jsem zvědav teda, přátelé. Švýcaři, teď mají domobranu. Každý tam má doma zbraň a náboje, takže bych se toho nějak zvlášť nebál. Představitelé SPD umlčení Zuny nezvládli. Ministr je do jisté míry zajatcem hnutí. tvrdí politolog Michal. Tak nevím, jestli je zajacem, ale to, že to nezvládli, no tak to si tady nemusíme vyprávět. To bylo tak hloupý, že mi bylo trapně za ně. Postup ruských sil na Ukrajině snižuje můj zájem na kompromisech, prohlásil Vladimír Putin. Nedivím se. Pilíř evropské obrany, evropských hodnot je před kolapsem. Chybí jim vojáci i moderní technika. Úplně si rozložili námořnictví. Ano, bavíme se o Velké Británii, ta je úplně vyřízená. No a přátelé, kdybyste to nevěděli, tak klíčem pro řešení všech hrozeb a výzev může být genderová rovnováha, říká historička Antonie Doležalová. To je ekonomická historička, kdybyste to nevěděli. To je krásný. To já taky budu ekonomický historik, přátelé. Slovenskou novelu trestního zákona bude řešit ústavní soud. To mě nepřekvapuje, protože to se samozřejmě nelíbí opozici. Tak. No a ještě teda poslední tady k Jindrovi, to mě taky jako zaujalo tenhle ten článek. To, jak si to vůbec někdo může jako dovolit. Jo? Někdo, kdo tady žádá o ochranu, si tohle může dovolit. Pane pornoposlanče, domov není gauč pro sdílení ženy. Ukrajinka Rajchlovi vysvětlila, proč jezdí domů. To je drzost jako syniňa. No, přátelé, já si vzpomínám, to bylo v 92. 93. tak jsme měli spolužačku tenkrát tenisu, která přijela z Chorvatska, jo, kde se válčilo. A rozhodně teda si neumím představit, že by jezdila do Chorvatska na dovču se podívat, jak to tam vypadá na svátky. Teda. Jo, to se opravdu nedělo. Takže tak, to tě zvedlo úplně, viď, z gauče, kamaráde. Tak se rozloučíme. Takže přátelé, my vám přejeme krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem na viděnou.
1: Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Moc vás zdravím stále z našeho pobytu v Jeseníkách. Rádku, že mě vidíte i slyšíte. Internetové připojení by snad mělo fungovat, jenom poprosím o komentář, zdali je všechno v pořádku a tak, jak má být, abychom se mohli pustit do dnešního živého vysílání. A jak vidím, tak to všechno vypadá, že by mělo být OK, dobře, bezvadný. Trošku v provizorních podmínkách, ale každopádně myslím, že to snad nebude vůbec vadit. Pevně doufám, že si užíváte vánočních svátků a v poklidu a v co nejlepším zdraví a pohodě s vašimi blízkými. My jsme stále ještě v Jeseníkách, jak vidíte, a musím říct, že je tady na Moravě krásně. Včera za námi byli přátelé Milan Loprajs, Martin Gara s rodinou, Kucínovi, takže jsme si užili opravdu nádherný den a doufám, že jste na tom podobně. Samozřejmě škarohlídy si vůbec nenecháme kazit naš společný rodinný čas. Jejich komentáře ponecháváme naprosto bez jakékoliv reakce, protože prostě šťastní lidé nepotřebují nikoho kádrovat, moralizovat ani psát jakékoliv nenávistné věci vůči dalším lidem, notabene ne na Vánoce. Nejvíc mě bavilo, když ti lidé, kteří jsou vlastně na té úvozovkách správné straně, psali, jak bude jasně vidět, kdo bude nejaktivnější přes Vánoce, že to jsou lidé, kteří jsou bez svých blízkých, bez svých rodin. A musím říct, že alespoň to, co mi dávali zprávy lidé, kteří mi spravují moje stránky, tak nikdo nebyl aktivnější v těch posledních týdnech nebo těch posledních dnech, než právě oni pětikoaliční lepševici, kteří se snažili zaplavovat moji stránku různými nenávistnými komentáři, ale my se nad tím opravdu jenom bavíme, takže je to jenom vidět, že jsou na tom, přesně se sami popisovali, že bohužel ani o vánočních svátcích si nedají pokoj a nejsou schopni prostě se zbavit své nenávisti a své zášti. Já osobně jim přeju jenom to, aby našli třeba pohodu a lásku, aby i ti lidé, kteří v podstatě jsou většinou bez partnerů, bez rodiny a vlastně živí se tím, že chodí na sociální sítě šířit nenávist, uspokojí si tam svoji frustraci, tak třeba i za rok už na tom budou lépe. Každopádně budu moc rád, když budete i tentokrát sdílet toto živé vysílání. aby se dostalo k co největšímu počtu lidí. Nechci tentokrát tady být tak dlouho, asi pravidelně, jako pravidelně, to znamená celou hodinu, ale každopádně jsou tady témata, která rozhodně stojí za to, abychom společně probrali. Jak možná víte, tak se chystá jednání mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským v Miami na Floridě. Vypadá to, že by se mohlo jednat o poměrně klíčové jednání a já pevně doufám, že Donald Trump už nebude v žádném případě ustupovat těm nesmyslným požadavkům, které jsou kladeny ze strany lidí, kteří si nepřejí ukončení války. Ať už je to Volodymyr Zelenský, který hraje v tuto chvíli o svoje vlastní přežití a o svou vlastní budoucnost. On na osudy svých krajanů absolutně nehledí, jemu je to úplně jedno. Je to člověk, který je kdykoliv připraven obětovat celou svou zemi ve svůj vlastní prospěch. Tak jako většina těch skorumpovaných politiků ve vedení této země. A zejména, že nebude ustupovat ani těm požadavkům ze strany lídrů Evropské unie, kteří si kladou v podstatě podmínky, jejichž cílem není ten takzvaný spravedlivý mír pro Ukrajinu, ale tím cílem je jen a pouze prodlužovat válku, protože klíčový faktor, který v tuto chvíli hraje roli, je skutečnost, že Evropa jede na válečné ekonomice. Evropa, kdyby v tuto chvíli přestala s obrovským zadlužováním a litím těchto peněz z půjček do zbrojařských komplexů, tak v tu chvíli klesne její hospodářský růst pod nulu a ocitne se v obrovských ekonomických problémech. Je to dáno tím, že jsme uhnuli z té tradiční produktivní cesty. Vzdali jsme se toho, co učinilo Evropu velkou a pustili jsme se do ideologií, které nemají se zdravým rozumem vůbec nic společného. A proto ti evropští lídři v současné době potřebují, aby válka pokračovala dál. A to jak ze svých osobních důvodů, protože na tom samozřejmě parazitují z hlediska toho, že dostávají peníze zpátky od svých sponzorů, ať už jsou to ty zbrojářské firmy, anebo od právě lidí z Ukrajiny, jako je pan Jermak, pan Mindič, který byl nalezen v Izraeli. A jenom je zvláštní, že Izrael v tuto chvíli nevydá tohoto člověka zpět na Ukrajinu, protože tam by byl okamžitě obviněn a souzen tou agenturou NABU. Ostatně tato agentura, kterou chtěl Volodymyr Zelenský zrušit za každou cenu, protože mu viděla pod prsty a měla důkazy o jeho korupci, tak v tuto chvíli publikovala další informace o tom, že členové ukrajinského parlamentu hlasovali velmi často za peníze. Byli koupeni, byli skorumpováni, tak jako na Ukrajině je skorumpované absolutně vše. Absolutně vše. Když chcete být lékař, musíte zaplatit. Když chcete být soudce, musíte zaplatit. Když chcete být politik, musíte zaplatit. Já jsem se vždy jenom usmíval, když jsem byl někde v televizi, a ti pětikoaliční politici, kteří naivně šíří tu modrožlutou agendu, mě tam říkali, že Ukrajina je právní stát a je mnohem méně skorumpovaný než Rusko, tak jsem se skutečně jenom smál, protože samozřejmě nikde jinde v Evropě a vlastně na celé té severní polokouli není skorumpovanější stát, než je Ukrajina. To je, myslím, jednoznačný fakt. Takže uvidíme, jakým způsobem Donald Trump v Miami posune Zelenského k realitě a zda nás tím pádem také posune blíže k míru, protože realita je jednoduchá, to, že se tady někdo ukájí tím, že se v Kupiansku otočil na chvíli kotel a Ukrajina získala Kupiansk a nevidí to, že ve stejný okamžik Ukrajina ztrácí desítky kilometrů čtverečních svého území a především ztrácí lidské životy, tak jsou to lidé, kteří prostě jednoduše nevidí realitu. Já pevně doufám, že to Donald Trump zvládne a že ta konference v Miami zafunguje naplno. Také doufám, že v České republice se trošku vrátíme ke zdravému rozumu. Já jsem měl poslán ten komentář Petra Pavla, který na otázku, zdali by moje osoba na ministerstvu obrany byla pro něj překážkou, a on bylo nádherné, jak tam v tu chvíli jsme viděli za tou falešnou maskou pokory a skromnosti, jak mu spadla a jak arrogantně tam začal říkat, že pan Reichl je příliš sebevědomý, že slyšel, že by zvládl řídit i tři ministerstva, najednou. Tak zaprvé nikdy jsem neřekl, že bych je zvládl řídit najednou, pane prezidente, to tedy rozhodně ne. A každopádně myslím si, že moje kvalifikace právníka mě předurčuje k tomu, abych zvládal rezort třeba vnitra mnohem lépe než pan učitel z Kolína Vít Rakušan a případně rezort spravedlnosti lépe než falešná doktorka Eva Dekrova, která má tak možná bakalářský titul z Bůh ví čeho z nějaké francouzské podobné školy. A stejně tak si myslím, že bych určitě zvládal rezort zahraničí lépe než Jan Lipavský, o čem jsem 100% přesvědčen, že i kdybych měl jít najednou, tak bych je zvládl líp, než pan prezident zvládá svůj úkol, svůj úřad na Hradě, protože to je zatím jedna velká tragédie. A onen vánoční proslov, strojený vánoční proslov se svou manželkou pouze a jenom zase znovu dokazuje, jak neuvěřitelně Česká republika zprimitivněla, jak nám stačí prázdné, bezduché fráze namísto silných myšlenek, které byli dřív schopni šířit politici typu Václava Klause, typu Miloše Zemana, typu kohokoliv dalšího, ať už to byl například i třeba Miroslav Kalousek, kterého byť nemusím mít rád a můžu mít vůči němu 1000 výhrad, tak to byl člověk, kterému nelze upřít inteligenci, ale my jsme v době, kdy se do vedení našeho státu na prezidentský úřad dostal člověk, který opravdu žádné hluboké myšlenky není schopen a právě velmi často už je vidět, jak ta jeho falešná maska skromnosti a pokory padá a vidíte za ní toho arrogantního narcise, který je neskutečně spokojený a šťastný s tím, že dosáhl na pozici, na které nikdy neměl sedět. Ale tak už to prostě v životě je a my musíme v České republice udělat všechno pro to, abychom tento proces zvrátili. Teď k tomu nejdůležitějšímu tématu, které jsem vám dnes slíbil, a to je cestování ukrajinských migrantů zpět do své vlasti na vánoční svátky. Já bych chtěl v tuto chvíli, a zase vás poprosím možná, jestli byste třeba sdíleli, byť jenom tuto část vystřihli, a mnoho lidí to dělá, že i dává, že třeba vystřihne jenom část mého nedělního vysílání a dá je kamkoliv na své sítě, jsem za to velmi rád, protože tohle je podle mého názoru naprosto zásadní věc. Pokud jsme potřebovali předložit důkaz, že ti Ukrajinci, kteří k nám přišli od 24.2.2022 až do dnes, ve velké většině, neříkám ve všech případech, ale v naprosté většině, nejsou válečnými uprchlíky, nýbrž ekonomickými migranty, kteří vysávají naše zdravotní, vzdělávací a sociální systémy, pak jsme jej právě dostali. Jestliže na Slovensku, a je úplně famózní, že česká média o tom mlčí, český mainstream téměř nepíše o tom, jaký nával je na slovensko-ukrajinských hranicích. Naprosto to vymlčuje, tak jako každou zprávu, která se jim nehodí do krámu. Tak jestliže vidíme, že na slovenských hranicích stojí fronta, nebo stála fronta o délce 35 hodin, 35 hodin museli čekat, než se dostali zpátky na Ukrajinu. Že jsou vyprodané beznadějně všechny autobusy, všechny vlaky a tak dále a tak dále. Tak jednoduše máme v rukou tvrdý důkaz, že Ukrajinci u nás nejsou uprchlíky. Uprchlík z definice je člověk, zdůrazňuji dvakrát podtrhuji, který se nemůže vrátit do své vlasti z důvodu obavy o svůj život a o svoje zdraví. Pokud ti lidé tam dobrovolně jezdí na svátky po celé Ukrajině, to není jenom do Kyjeva, ale po vlastně všech městech na Ukrajině výjima toho východu, kde se válčí, tak se nejedná z definice o válečné uprchlíky. Oni nemají žádné právo, aby jim byl poskytován institut dočasné ochrany, protože neutíkají před obavou o svůj život a o své zdraví. Je to poprvé v historii, kdy se někdo, kdy tady je v podstatě 35-hodinová fronta na to, aby se někdo dostal do země, ve kterému údajně hrozí smrt, případně újma na zdraví. To prostě tady ještě nikdy nebylo. Pokud někdo prchá z té země, tak prchá proto, že skutečně by mu hrozilo to, že přijde o svůj život. A ten člověk se většinou do té země už nikdy nemůže vrátit. Nikdy do konce života. Kdo byli uprchlíci? Uprchlíky byli třeba naši občané za komunistického režimu, kteří prchali ať už do Německa, do Rakouska, do Spojených států amerických. Ti lidé se nikdy nemohli vrátit. Už nikdy, protože by byli okamžitě zatčeni, okamžitě by byli prostě uvězněni a byl by jim zabaven veškerý majetek a tak dále. To jsou uprchlíci, to byli uprchlíci. Moje sestřenice se svým manželem, kteří uprchli v roce 1983 z komunistického Československa do Spojených států amerických, to byli uprchlíci. Oni se nikdy nemohli vrátit. Díky tomu byla celá naše rodina vyšetřovaná tehdy, protože prostě naši příbuzní uprchli do Ameriky. To jsou uprchlíci, ale ne Ukrajinci, kteří sem přijedou a čerpají tady naše sociální dávky, nechávají si tady dělat operace zadarmo, zatěžují náš zdravotní systém a potom se na svátky zase vydají domů a čekají 35 hodin na to, aby se mohli dostat na svoji rodnou Ukrajinu. Já v tuto chvíli, a znovu říkám, já jsem člověk, který je přítelem odvážných řešení, bych skutečně neváhal prostě s okamžitou platností zrušit institut dočasné ochrany a všichni ti, kteří tam teď přijeli, v momentě, kdyby se chtěli vrátit do České republiky, by museli projít standardním azylovým řízením a museli by prokázat, že jim opravdu hrozí na Ukrajině ztráta jejich života nebo jejich zdraví nebo újma na jejich zdraví. A pokud by to neprokázali, no tak by sem se nemohli vrátit. Protože přece my nemůžeme nadále živit lidi a poskytovat jim všechny možné dávky a samozřejmě nechat jim zabírat naše pracovní místa, prodlužovat čekací lhůty u lékařů, zatěžovat naše školy, kdy se naši studenti, středoškolští studenti nedostávají na své obory a velmi často končí na úřadu práce, jenom proto, že tady jsou lidé, kterým to vyhovuje, kteří se tady mají lépe. Oni na té Ukrajině nechtějí žít, logicky tam nechtějí žít, protože prostě je to skorumpovaná země, která je v tuto chvíli rozprodaná, chudá, která už neválčí dávno za sebe a za své území, protože z velké části jim to území ani nepatří. To už je, prostě tady už jsou hotové dohody s Angličany, z Anglii, která je klasickou koloniální velmocí a která už dneska má s Ukrajinci podepsanou dohodu o tom, že bude moci 100 let využívat jejich přírodní bohatství. To samé samozřejmě Američani, nedělejme si iluze. Donald Trump chce ten mír jednak kvůli vlastní auře, kvůli vlastnímu egu, protože touží po té Nobelově ceně za mír, ale především kvůli biznisu, protože prostě je dohodnout s Ruskem na tom, že by si rozdělili tu obnovu Ukrajiny a že by si rozdělili nerostné bohatství, které tam budou těžit a zejména, že by získal Rusko co by strategického partnera proti svému hlavnímu globálnímu protihráči, kterým je Čína. Trump nesoutěží s Evropou, Trump soutěží s Čínou. A v tuto chvíli prostě, aby Česká republika tady plnila roli Samaritána, který bude platit z našich daní to, aby se ukrajinští migranti tady mohli usidlovat a mít se tady dobře, tak to je něco, co já prostě nehodlám nadále tolerovat. A já skutečně říkám, že teď by byl ten pravý okamžik, kdybychom měli říct konec institutu dočasné ochrany, každý, kdo se sem chce vrátit, nechť prokáže, že má obavu o svůj život a o své zdraví, což by asi velmi těžko prokazoval, když tam před 14 dny nebo před týdnem dobrovolně vycestoval, že? Nikdo je tam nenutil, nikdo jim neříkal, vy tam musíte jet. A v momentě, kdy já tady dokonce jsem teď publikoval tu studii Institutu Siri, což je už věc, kde mě skutečně vyletělo obočí přes celé čelo až nahoru, kdy prostě tady tito vědátoři vyzkoumali, že Ukrajinci se necítí dobře u našich lékařů, protože naši lékaři jim nerozumí a že velmi často mají problémy s jazykovou a kulturní bariérou, neboť naši lékaři nechápou správně vztah pacient-lékař tak, jak je chápou Ukrajinci, tak už si říkám, jestli jsme se definitivně nepomátli. Prostě ti lidé, pokud sem chtějí přijít, tak ať se přizpůsobí našim kulturním zvykům, naučí se náš jazyk a jinak mají prostě smůlu. Já jim tam žádné, to, co tam oni navrhovali, ten institut Siri navrhoval, že bychom mohli prosím vás pěkně vytvořit pozici takzvaného interkulturního zprostředkovatele, interkulturního pracovníka, který by tam seděl u toho lékaře a vysvětloval by mu, co ten Ukrajinec nebo ta Ukrajinka má za problémy a jak prostě oni chápou to vyšetření. To je prostě něco, co už je. My prostě naši seniori nemají na léky, které potřebují. Naši seniori čekají na vyšetření několik měsíců, na operace často i rok nebo dva. A my tady budeme platit interkulturní pracovníky, kteří budou prostě tlumočit mezi českým lékařem a ukrajinským pacientem, aby se ukrajinští pacienti tady cítili dobře. Tak už nám opravdu hrabe, nebo jsme spadli někde z výšky na hlavu, vždyť to přece není vůbec normální. Víte, mě strašně moc vadí, když lidé, kteří se falešně maskují nějakou tolerancí, soucitem, empatií, se snaží pomáhat těm vzdáleným, těm, kteří jsou na Ukrajině, v Africe, kdekoliv jinde. A nevidí to, že nejvíc tu pomocnou ruku potřebují lidé u nás doma. Ať už jsou to seniori, ať už jsou to tělesně postižení spoluobčané, ať už jsou to matky samoživitelky. Já už jsem to říkal minulý týden, že prostě situace, kdy prostě samoživitelky, které mají třeba dvě děti, musí mít dvě nebo tři zaměstnání, aby je uživili. A z těch zaměstnání platí sociální pojištění, ze kterého potom těží ti ukrajinští migranti, kteří sem přijdou. No tak to je přece situace, kterou normální národ nemůže dopustit. Normální stát ji nemůže připustit. Přece na prvním místě se musíme starat o ty samoživitelky a vytvářet situaci, absurdní situaci, kdy oni musí mít dvě nebo tři zaměstnání, aby uživili sami sebe a své děti. A z těch zaměstnání ještě živí ty Ukrajince. Tak je to prostě věc, kterou já za sebe neumím tolerovat. Takže program naší strany PRO je naprosto jednoduchý a je to to, že čeští občané zase znovu musí získat pocit, že oni jsou pro nás ti hlavní. Oni jsou ti, na které se my budeme soustředovat a pro které budeme se snažit vytvářet co nejlepší podmínky k jejich životu. Tak, aby nemuseli prostě čekat u toho lékaře půl roku na CTčko. Tak, aby naši živnostníci nemuseli prostě platit naprosto nesmyslné zálohy, které nejsou ani schopni pokrýt ze svých výdělků. Tak, aby naši seniori měli důstojné stáří. Vždyť oni to odpracovali, oni tady tuhle republiku postavili. Ta nevděčnost mladé generace, která dnes jim plive do tváře a vlastně považuje za nějaké parazity, když ti skuteční paraziti právě chodí z té Ukrajiny, tak to je prostě věc, která je pro mě nepochopitelná a já ji neumím tímto způsobem uchopit a budu se vždy snažit nekompromisně, bez jakéhokoliv omlouvání, prosazovat zájmy českých občanů. A já doufám, že ta vláda, která v tuto chvíli vznikla, že bude mít dostatek odvahy k tomu, aby se tímto způsobem vyprofilovala. Že prostě se nebude snažit podbízet médiím, které nám nikdy nebudou fandit. Nikdy. Mainstreamová média typu České televize, Seznamu, iDnesu, ty nám nikdy nepůjdou na ruku tak, jako šli pětikoaliční vládě. Oni se budou snažit nás za každou cenu ničit, pomlouvat, lhát o nás úplně bezskrupulózně. Tak není důvod se jim podbízet, není důvod se jich bát. Pojďme prostě říct to, co se tady neustále všichni bojí vyslovit, že prostě se musíme dát do jednoho spolku s Maďarskem, Slovenskem a třeba i Rakouskem, Srbskem a dalšími zeměmi a snažit se vytvářet vlastní ekonomiku. Já jsem do podtitulu tohoto videa napsal o tom, jak se neuvěřitelným způsobem parazituje na světě. Jakým způsobem parazitují právě ti ukrajinští migranti, ale jakým způsobem na nás parazituje ta západní Evropa. Vždyť v tuto chvíli jsme ve stavu, kdy za naši elektřinu, kterou vyrábíme v našich elektrárnách, kterou postavili právě ti seniori, kteří dneska nemají pořádně ani na jídlo a na léky, tak my si kupujeme za německé ceny. Naši vlastní elektřinu. Plyn, který jsme postavili, plynovody z Ruska, měli jsme tady nejlevnější plyn široko daleko, tak máme nejdražší plyn při přepočtu na paritu kupní síly na světě. Protože jsme se naprosto šíleně zbavili údajné závislosti na Rusku, ale vytvořili jsme si daleko toxičtější závislost na západním plynu. Na nekvalitním, drahém západním plynu. Notabene na plynovodu z Německa, kdy Němci nám minulý rok prostě vypnuli, nebo respektive snížili objem plynu na čtvrtinu a vůbec se s námi nebavili. To je něco, co nám Rusko nikdy neudělalo. Němci ano, první rok, kdy měli tu možnost. A mohl bych pokračovat. My stále tím, že pracujeme za třetinové mzdy, než mají na západě, tak právě proto se západ má tak dobře, jak se má. Oni si žijí na své poměry díky naší práci. A my tohle všechno tolerujeme a stále vnímáme tu propagandu, tu mantru, že nám Evropská unie přinesla bohatství. Není tomu tak? Pojďme si to říct už konečně jednou na rovinu. Není tomu tak? Evropská unie nám přinesla situaci, která odpovídá dokonale jednomu aforismu, který jsem teď, mě ho někdo posílal do WhatsAppu, už si nevzpomínám kdo, ale byl to kreslený vtip, kdy stáli dva muži a jeden se ptal druhého, jak by popsal současnou situaci a on řekl famózní větu, dokonalý bonmot. Kapitalismus se nažral a socialismus zůstal celý. My jsme prostě prodali všechno, co tady mělo jakoukoliv zásadní hodnotu a strategickou prioritu, tak jsme to rozprodali za hubičku. Ale vrátili jsme se zpátky do socialistického systému ekonomického plánování, kdy Evropská unie přes systém dotací fakticky diktuje to, co se kde bude vyrábět. Dnes už drtivá většina, ať už podnikatelů nebo veřejnoprávních subjektů, oni už neřeší to, co je přínosné, ale oni řeší to, na co jsou dotace. Jenom v tom oboru začnou něco dělat. Milan Loprajs mě tady včera vyprávěl příhodu, jak měli prostě krásnou možnost něco zrekonstruovat ve Frenštátě. Třikrát žádali o dotaci, nedostali, až potom dostali dotaci na zrekonstruování brownfieldu, no tak to zbourali. Takže namísto toho, abychom něco vybudovali, tak jsme to zbourali, protože na to je dotace. A v podstatě celá evropská ekonomika dneska jede na tomhle systému dotací, který nejlépe lze přirovnat k viru. To je virus, který vám se dostane do každé části vašeho těla, do každé vlásečnice naší ekonomiky. Ať už to jsou obce, ať už to jsou kraje, ať už je to stát, ať už to jsou soukromí podnikatelé. Oni v podstatě dnes všichni jedou na dotacích. My už nemáme klasickou produktivní ekonomiku, my už jenom hledáme to, kde jsou dané dotace a tam teprve se snažíme nějakým způsobem podnikat a něco vytvářet. Ale to je samozřejmě systém centrálního plánování, který si v ničem nezadá s RVHP. Prostě oni dnes přes ty dotace řídí celou ekonomiku a použiju slovo przní ten systém produktivní klasické ekonomiky. A dokud se toho nezbavíme, tak ta Evropa půjde stále zu grund, půjde stále klesat níž a níž do ekonomické propasti a budeme zaostávat za zbytkem světa. Můžeme se konejšit tím, že se stále máme dobře. Relativně se stále máme dobře, to je pravda. Ale v porovnání se světem, kam nám utíká Čína, kam nám utíká Amerika, musíme být na všechny zvony a zvonit na všechny alarmy, protože prostě my zaostáváme naprosto bezprecedentním způsobem. Před 30 lety byla Čína o 50 let za námi, dnes je Čína o 50 let před námi. A my se stále budeme konejšit, že je všechno v pořádku. A proč je Čína tak vysoko a tak daleko před námi? Protože prostě se nenechala zavřít do těch pout zelené ideologie a stále se udržela u té produktivní ekonomiky. My jsme mohli být dál než je dneska Čína. Ale nejsme, protože namísto běhu vpřed, nejenom, že přešlapujeme na místě, ale my ještě děláme kroky vzad. A to je prostě obrovský problém. Tady někdo píše, že jsem byl proti Rusku. Já jsem nikdy nebyl proti žádné zemi. To je interpretace pana Vrábela, na to zapomeňte. Já jsem jediné, o co jsem žádal, bylo to, ať na naše demonstrace nenosíme ruské vlajky, protože já prostě nechci fandit jedné nebo druhé zemi. Já tady nejsem od toho, abych říkal, že je lepší Rusko nebo Amerika nebo Ukrajina. Já jsem tady od toho, abych propagoval, prosazoval české národní zájmy. A prostě na demonstraci za české národní zájmy nechci cizí vlajky. To je snad jako naprosto pochopitelná věc, že tam chci české, moravské a slezské vlajky. Prostě přestaňme neustále s tím servilním poklonkováním a podlézáním nějaké zemi. Nikdy jsem nebyl proti žádné zemi. Já jsem zastáncem politiky všech azimutů. Zároveň jsem proti tomu, abychom jakékoliv zemi poklonkovali, abychom jakékoliv zemi podlézali. Včetně samozřejmě Ruska, protože z dlouhodobého hlediska to není pro Českou republiku přínosné. Dokud si Česká republika neuvědomí, že musí jít svojí vlastní cestou společně s dalšími středoevropskými státy, tak se prostě nepohneme. Tohle parazitování, dámy a pánové, je věc, kterou vidíme na každém jednom kroku. Parazitují na nás lidé, kteří chtějí válku, parazitují na lidském strachu. Parazitovali na lidském strachu v době covidu. A já za sebe prostě musím vás vyzvat k tomu, abychom nezůstali na půli cesty, abychom nepřijali polovičatá řešení, ale abychom našli odvahu pro řešení, která budou opravdu kardinální, zásadní. My už nemůžeme nadále pokračovat v systému kolonialismu, v systému, kdy česká pracovní síla je zneužívaná ke zvyšování životní úrovně na západě. Kdy naše suroviny jsou ničeny, zasypávány naše doly, kdy naše voda, která nám tady prší do našich řek, je monetizována francouzskými firmami a my si ji zpátky od nich kupujeme. To přece je situace, kterou nemůžeme nadále akceptovat a nadále ji tolerovat, nadále se s ní smířovat. Svět je na ruby. Já jsem to napsal do titulku dnešního videa. Svět je na ruby. Lidé, kteří nejvíc touží po válce, nás obvinují, že my jsme ti, kteří ji podporují. Lidé, kteří kolaborují s Bruselem, nás označují za kolaboranty s cizí mocí. Lidé, kteří do vašeho těla se snažili ze všech sil proti vaší vůli nacpat vakcíny, se prohlašují za ty, kteří chrání vaše zdraví. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Lidé, kteří ničí přírodu ohavnými solárními parky a větrnými elektrárnami, se prohlašují za ochránce klimatu a naší planety. Je tomu přesně naopak. To jsou lidé, kteří ničí, kteří ji hyzdí těmito monstry, které nemají budoucnost. Je to slepá. Lidé, kteří těží z krveprolití na Ukrajině, nás nazývají těmi nejhoršími možnými nálepkami, včetně toho, že nás obvinují z nějaké spolupráce s cizí zemí. Je to přesně naopak. Oni tady mávají modrožlutými vlajkami, ať už jsou ukrajinské nebo evropské. Jsme ve světě za zrcadlem, kde ti, kteří nejvíce ničí naši zemi, se prohlašují za její zachránce. Kde lidé, kteří se snaží obětovat naši suverenitu ve prospěch bruselského pohlazení od paní von der Leyenové a Kalasové, se prohlašují za největší vlastence. A mohl bych pokračovat. Když se podíváte kolem sebe, skoro všechno je úplně na ruby. Ti, kteří nejvíce ničí naši zemi, jsou opěvováni v mainstreamových médiích jakožto její zachránci. A mohu vám říct, často se mě na to ptáte, zdali se bavíme například v televizních debatách s našimi oponenty, když tam jsme a čekáme před nebo po vysílání. A já vám mohu říci za sebe, že tak, jak jsem poznal politiky a většinu už z nich jsem měl možnost více či méně poznat, tak většinou je to tak, že ti, kteří působí v televizi arrogantně, kteří působí silně, tak jsou to povětšinou naprosto normální, skromní a pokorní lidé. A naopak ti, kteří se tam snaží vytvářet dojem pokorného, slušného člověka, tak to jsou většinou ti největší parazité, ti největší zloději, lháři, lumpové, kteří se v momentě, kdy se kamery vypnou, chovají absolutně arrogantně a nejsou schopni ani pozdravit kameramany, nejsou schopni ani poděkovat lidem, kteří nám tam dělají make-up nebo kteří se tam prostě o nás starají. Okamžitě prostě odejdou, zavolají si taxika a odkráčejí pryč bez jediného slova pozdravu. Takže já za sebe, dámy a pánové, prostě budu bojovat proti tomuto světu za zrcadlem a budu se snažit vám nabízet neustále to světlo, to poznání, že svět je přesně obráceně, že Petr Macinka, který tady prostě bojuje proti zeleným aktivistům, je člověk, který opravdu chrání a chce chránit naši přírodu a naši ekonomiku. A že prostě lidé, jako je Tomio Okamura, se skutečně snaží tím, že dávají tu ukrajinskou vlajku pryč, projevovat solidaritu a empatii vůči našim občanům a ne vůči cizincům. že lidé, jako je Andrej Babiš, který je tady obviňován ze střetu zájmů a z toho, že se prostě snaží přes politiku obohacovat, tak se obohacuje mnohem méně než všichni tihleti Ženíškové, Stanjurové, Fialové, kteří se nasáčkují do všech možných dozorčích rad a všech možných dalších orgánů státních podniků a státních firem a inkasují odtamtud miliony. Marek Ženíšek za 4 roky podle svého majetkového přiznání jenom ze 2 institucí Všeobecné zdravotní pojišťovny a PRE zinkasoval 10 milionů korun. A tihle lidé si tady hrají na mravokárce. Tihle lidé si osvojují právo určovat, co je tady mravní a co ne, co je tady střet zájmu. Takže, dámy a pánové, pokud chceme, aby se Česká republika uzdravila, abychom uzdravili konec konců celý evropský kontinent, tak musíme odmítnout tenhle svět za zrcadlem a postavit se na prostě stranu pravdy. Jednoduché a prosté pravdy, že ekonomika je tou klíčovou součástí, která určuje naši budoucnost a že pokud chceme tady živit Ukrajince, živit západní Evropu prostřednictvím akceptace toho, že máme třetinové mzdy, třetinové platy, pokud chceme živit celý svět tím, že budeme jim dávat v podstatě zadarmo naše přírodní zdroje a zbytek těch přírodních zdrojů si ničit nesmyslným zasypáváním našich dolů a odstavováním tepelných elektráren, to je prostě věc, kterou opravdu může udělat jedině šílenec, jedině člověk, který je úplně zbaven zdravého rozumu, tak se odsuzujeme sami sebe k tomu, abychom paběrkovali, abychom byli periferií, abychom byli kolonií. Velmi často status kolonie přijali ty státy dobrovolně. Někdo si zaplatil volby, zaplatil někomu kampaň a dosadil si svoje loutky do vedení toho státu. To platilo v Africe a to platilo bohužel i ve střední a východní Evropě od roku 2000 dál. A já doufám, že tuhle tu příležitost, kterou tady máme před sebou, že využijeme, že se nebudeme bát se přihlásit k naší středoevropské kultuře a tradici a spojit naše síly se Slovenskem, Maďarskem, případně i Polskem, pokud tam vyhraje Právo a spravedlnost a odejde pro bruselský Donald Tusk někam na smetiště dějin. A vybudujeme vlastní, suverénní, samostatné teritorium, které už se nebude před nikým klanět. Vyžaduje to velký kus odvahy. My jsme včera, když jsme se tady bavili právě s našimi přáteli, tak jsme říkali, kolik lidí nám říká, že stojí na naší straně, že s námi souzní, ale že nemůžou se pustit do politiky nebo dokonce veřejně prohlásit to, že nás podporují, protože by právě přišli o různé dotace, že by právě ohrozili svoji rodinu, svoje firmy. Ale my všichni musíme si uvědomit jednu jedinou věc, že bez toho, aniž bychom dali v sázku všechny tyto naše výdobytky, abychom prostě byli ochotni obětovat naše pohodlí, naše soukromí, naši reputaci, tak nemáme šanci ty věci změnit. A já doufám, že to společně dokážeme a že v příštím roce budeme ještě mnohem odvážnější, než jsme byli v současném roce. Dokázali jsme v rámci voleb porazit tu mediální mašinérii, která naprosto bezprecedentně prosazovala, tlačila pětikoaliční politiky. A lidé v této zemi se proti tomu zbouřili a zvolili si jinou vládu. Ale té odvahy budeme potřebovat ještě víc, jelikož polovičatá řešení nás k cíli nedovedou. Já jsem člověk, který nenabízí polovičatá řešení, ale který nabízí systémová strategická řešení, zásadní změny, které mohou Českou republiku vrátit na vrchol, které nám mohou vrátit čest, respekt před celou Evropou, vrátit nám prosperitu, udržet naši bezpečnost a především nám vrátit suverenitu. Protože jedna z věcí a samozřejmě i svobodu. Protože právě suverenita a svoboda, včetně názorového projevu, včetně práva vyhledávat veškeré informace, bez ohledu na to, jestli jsou z Ameriky, z Číny, z Ruska, z Arábie, odkudkoliv, je to, co tvoří naši individuální svobodu, každého jednoho z nás. A to, že jsme se vzdali vlastní suverenity a obětovali jsme ji za slib rychlého zbohatnutí, bylo jednou z nejhrubších chyb, kterou jsme učinili v uplynulých letech. A já doufám, že v těch následujících letech V momentě, kdy jsme si to uvědomili, tak se z této chyby poučíme a dokážeme to napravit. Dámy a pánové, budu moc rád, když budete tohle video sdílet. Je to video, které je spíše směřuje do budoucnosti, než k tomu hodnocení té současné situace, byť samozřejmě ten stav s ukrajinskými migranty, kteří se nám tady smějí do očí, čerpají všechny naše systémy a pak si odjedou na svátky domů do země, ze které prchali údajně proto, že se báli o svůj život a zdraví. Takže tohle video prostě se dostane k co největšímu počtu uší a očí a budeme nadále sílit. Ta podpora je dnes a denně silnější každým jedním dnem.

je z České republiky, kolem 7% sledujících mého facebookového profilu je ze Slovenska, takže všechny tyto lži a bláboli těch zoufalců ze štítu demokracie od pana Boba Kartouse, který tady lhal za státní peníze už v době covidu, tak jsou jenom zoufalým pokusem odvrátit neodvratitelné to, že lidé budou chtít pravdu a že si za ní budou stát. Ještě jednou vám přeji krásné svátky, přihlásím se vám na nový rok s krátkým přáním a 2. ledna, pardon, 2. ledna už budu na CNN Prima News. Pardon, je tady suchý vzduch. Potřeboval bych se napít, ale nemám tady sklenici. 2. ledna už budu na CNN Prima News pořadu 360. Nabídnu vám zase znovu své vystoupení. Takže mějte se moc hezky a užijte si Silvestra, vstupte pravou nohou do nového roku 2026 a pojďme společně si znovu vzít Českou republiku zpět. Mám vás moc rád a těším se z vaší podpory, moc to pro nás znamená a doufám, že i v tom novém roce půjdeme společně po té správné cestě k našemu cíli, kterým není nic jiného než prosperující, svobodná, bezpečná a suverénní Česká republika. Krásný den všem, ať je naše vlast, ať je naše Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Kým Andrej Babiš v Prahe skladá vládu, Tomio Okamura je v Bratislave a chce obnoviť československé vzťahy. Ako by mali podľa nového predsedu poslaneckej snemovne vyzerať? Aké sú zahranično-politické plány hlasného kritika Európskej únie a NATO? Spýtam sa exkluzívne. Tomio Okamuro, pekný deň, pán predseda, ďakujem, že ste našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie a zdravím Slovensko.
0: Ďakujem ešte raz, že ste si teda našli čas. Začneme tými československými vzťahmi. Vy ste dnes na tlačovej besede s predsedom Richardom Rašim povedali, že táto návšteva už prináša konkrétne výsledky. Tak aké?
1: Tak my sme prišli s tým za nově se formující vládní koalici v České republice, že chceme hledat společná podpůrná stanoviska pro naše záměry. Budu konkrétní, naše nová vláda v České republice, a doufám, že budeme během krátké doby jmenováni, tak odmítá implementovat například emisní povolenky ETS 2, které poškodí naše domácnosti, prostě na to nejsou peníze, zbytečně bychom zdražili chod domácností, vytápění, pohonné hmoty, dopravu. Takže to bylo první téma, že jsem hledal společné stanovisko vůči Bruselu a ptal jsem se vašeho premiéra, vašeho prezidenta, vašeho předsedy parlamentu, zdali bychom na to měli stejné stanovisko, protože dva jsou více než jedna. V Bruselu naší 10-milionovou Českou republiku nikdo neposlouchá, ani poslouchat nebude. Opravdu nebuďme naivní. A je tady první shoda, že to stanovisko se Slovenskem můžeme a budeme prosazovat společně. Druhá záležitost je pohled na zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035. My to máme v programovém prohlášení nové vlády, že to chceme zrušit. Takže opět jsem se ptal slovenské strany a zdali by v tomto našem postoji jsme mohli mít společné stanovisko a opět došlo ke shodě. Takže druhý úspěch. A třetí věc, mluvili jsme také o migračním paktu EU. Slovensko hlasovalo proti, Fialova vláda zradila zájmy České republiky, končící Fialova vláda, a nehlasovali proti. My v České republice prostě nechceme nějaké přerozdělování afrických nebo muslimských migrantů, to opravdu ne. Takže jsem se ptal, zdali můžeme mít i v tomto prosazovat společné stanovisko. A opět bylo ano. A máme už třetí bod a všechno tři jsou zásadní body, kdy Česká republika a Slovensko bude prosazovat společné stanovisko. Takže už jenom v tomto okamžiku ta návštěva splnila očekávání. Jsme rádi a samozřejmě musím dodat, že tím opravdu velice důležitým rozměrem naší návštěvy je znovu obnovení co nejhlubších přátelských a skutečně korektní vztahu se Slovenskem. Jste náš bratrský národ, my vás máme